mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím,
2: že jsme ještě neříkali.
1: Můžeme.
2: Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte.
1: Mm. To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas? Tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projdeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské, pro Radiožurnál mou domovskou stanicí, je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus, a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomenal na ty osobnosti, které prošly rozhlasem, a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy. Co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu, a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní, a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se, ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy si zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Ty jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako, no,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, no to je...

0: Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
1: No, že tak ne? To zkuste. A víte co?
0: No.
1: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
0: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
1: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
0: Pane hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
1: Figuroval, měli jsme rádio, ale... My jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
0: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
1: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
0: Ano, takový. Ano.
1: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
0: Ne, určitě, no jistě.
1: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
0: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
1: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená... Pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
0: No.
1: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
0: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
1: Jakmile vás slyším.
0: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
1: No, že jo.
2: Ne,
1: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozhodu.
0: Že vylezu.
1: V autě najednou sedíte vedle mě.
2: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
0: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
1: To je mi klíto.
0: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
3: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
0: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
2: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku, jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
0: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
2: Když už se zula, možná přestanu být nula.
0: Dámy a pánové, je tady další píseň.
2: Je tady další píseň.
0: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
2: Mě ani
0: jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
2: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, po nočním veselíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek. Já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla s upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty. A oba máme strach z toho, že co je ve skutečnosti.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, je to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnula Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí, je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujeme. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden, tak pojď, Marie.

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy, tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
3: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
0: No, a pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu, ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Máme webkamery.
0: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
4: Ano.
3: No, už...
4: Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřeba.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
4: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
5: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
6: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
7: Pane Hrabě, to prosím vás. Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
8: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
9: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
9: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
9: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
9: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
9: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
8: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
12: Přesně tak. No.
8: A paní má ještě rovnou...
12: Klučina už je taky bosej.
8: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
9: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s ledasčím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
9: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
9: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
12: V životě jsem to nepila.
9: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
9: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
12: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
9: Takže trošku ujbe, jako ano.
12: Ne, jenom trenér.
9: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
9: Myslíte, že A, je to špatně. Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
9: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
7: B, Silvestr.
9: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
7: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
9: A vy si je pamatujete takhle všechny?
7: Samozřejmě.
9: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
7: Já si každý ráno s ním probouzím.
9: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
9: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
9: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
9: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
9: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
9: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A. By to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
9: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
9: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
9: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
9: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
9: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
9: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
9: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
8: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
1: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory.
2: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
1: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat Žal se odkládá.
2: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: Ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a to. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to
0: tak těma mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu? Takže uh-huh. Ale je to
0: strašně tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, prostě. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Já jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jinou, no, no, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděli od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi. Z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají. My během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže

0: je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
1: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
0: Bude plum plum.
1: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník. Hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilia.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Já tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Linomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
5: No,
4: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy. A to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro... A teď se Aleš zase zasměje. Pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mhm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló. Starší dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: Mm,
3: tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme. Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pivajzlice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct.
3: No,
5: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, tak to je jasné. Vždyť si on napsal nejednu knihu, dvě?
5: Ano,
3: nebo
5: ano.
3: Tři.
5: Ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: si. Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Moment! Jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej
11: červený kohout ze řetězu?
9: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
11: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. O co nám vlastně jde?
12: Já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
12: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je? No, hele,
12: moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
13: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
12: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
12: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900. Xindl X zpívá Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, po tom dusnu, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil, citlivé téma.
1: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend. Vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano,
1: jenom dvojky a šestky, no jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště. To
1: ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Hoj!
7: Vidíš to?
8: Toto, vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Správně, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Míte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že ty slepice jak záděj, ne?
7: No jo,
8: aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny?
10: No jo, to ano.
7: Počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale Ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
7: Správně. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Ale soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničku.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je staro.
7: Já vám děkuju. Že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Ne. Nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně dobře.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkujeme. No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe že přišli, máš jak to spojili, rozhlednu. Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhleto místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír, ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy, teď já dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže cibulka. Výborně,
1: zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. Mm-hmm. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili máme jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: to nemá nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša. Tedy Jiří
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Lábuse Marša. A scénku Marša.
5: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
6: Černý, měrej. Sváděla se.
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida.
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to
7: rozumí. Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá, nebo co?
8: Děvčico nešťastná, ty jsi je otrávila.
9: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
10: Babi!
9: Co je?
10: Proč nemám dědečka?
9: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem.
10: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
9: Která?
10: Marša.
9: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
10: Cože?
9: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
10: Co to meleš?
9: Kávu. Kávy není nikdy dost. A nežáde jeden. Celý Francek.
10: Babi.
9: Co zas?
10: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
9: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
10: Babi!
9: Co zas?
10: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
9: Dáš si kávu?
10: Dáš si čaj.
9: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
10: A od koho je káva?
9: Od Žida.
10: A proč ne ze spolku?
9: Měli zavříno.
10: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi!
9: No?
10: Jdu do toho stohu.
8: Non-stop, já chci žít non-stop. Děvčico nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano, to ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no. Já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní, ono to lítá teda, musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně.
6: Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
6: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně já beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
3: Na tlak?
4: No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale polecí, to musím, že... Jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Pardubic rozhodnou o výstavbě parkovacího domu v Polabinách. Ve Svitavách začnou opravovat kapli v Lánech. Ministr zahraničí Macinka oznámí definitivní sestavu delegace na summit NATO. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 36 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o investičním záměru výstavby parkovacího domu v Polabinách u Kauflandu. Město tam plánuje výstavbu 190 parkovacích míst, která by měla pomoct řidičům z okolních čtvrtí. Radní schválili vyčlenění peněz na přípravu a realizaci projektu a návrh teď předloží zastupitelům.
3: Nový parkovací dům by měl stát zhruba 180 milionů korun. Radní počítají nejprve s částkou 10 milionů na projekční práce a přípravu stavby, kterou chtějí vyčlenit z rozpočtu na příští rok. Stavba by mohla být hotová do listopadu roku 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Svitavy začnou opravovat jednu ze svých dvou kaplí. Nachází se v okrajové části Lány a její rekonstrukce potrvá 2 roky, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: V letošním roce nás čeká kompletní oprava střechy ve výši 2,5 milionů korun a v příštím roce bychom chtěli pokračovat se samotnou fasádou. Kaple je využívaná v současné době katolickou církví sice velmi sporadicky a já věřím, že po samotné opravě celého objektu bude kaple využívaná více.
2: Třemošnice bude pokračovat v postupné opravě hradu Lichnice. Vyspárování a zajištění poškozených zdí má stát 600 tisíc korun. Termín dokončení prací je podle podmínek smlouvy stanovený na listopad. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to včera řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí dnes. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne dnes po jednání vlády.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne bude od západu postupně přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky nebo bouřky a ty mohou být i hodně silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor si dejte na silnici 368 u Dlouhé Loučky. Osobní auto se tam střetlo se zvěří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Možná se chystáte vyrazit v létě autem k moři nebo na hory, ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat vozidlo anebo se podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu připravit, tak aby nás nic nepřekvapilo. Právě tomu jsme se věnovali minulý týden v dopoledním seriálu a vrátíme se k tomu taky za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině, je pondělí 29. června. A v našem prázdninovém vysílání nemůžou chybět písničky, které nestárnou, tak třeba Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil, nebo Věra Martinová, Až na vrcholky hor, a začneme se skupinou Argema, hraní program songem Tohle je ráj.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Tři minuty a bude 17:15, je pondělí 29. června, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Nového člena zdravotnického personálu má od dubna na zkoušku nemocnice v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce.

0: Měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis anebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci. Reportérka Sára Adamcová natáčela.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř. Pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy. Pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky. Popřípadě se doušťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být v zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice,

0: Český rozhlas Pardubice, pondělí 29. června, 3 minuty po čtvrt na 6. Průběžně budeme dnes informovat o jednání zastupitelstva Pardubic, které má na programu vydání územního plánu po 16 letech příprav, taky investiční záměr parkovací dům u Kauflandu, investiční záměr náměstí Republiky, projektová příprava městských bytových domů, i to je napsané v programu a jednání bude na radnici na Perštinském náměstí, začíná v 15 hodin. Ještě se k tomu určitě vrátíme. Ve Skutči ode dneška mění frekvenci svozu odpadů. Radnice spouští letní režim, kdy se snaží zabránit možnému šíření zápachu. Popeláři tak budou jezdit častěji, a to konkrétně každý týden. Řidiče čeká omezení v dopravě a uzavírky na silnici mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Právě dnes začíná rozsáhlá oprava více než 2 kilometrů silnice třetí třídy. Stavba zasahuje jednak průtah Skuhrovem, ale i navazující úsek od České Třebové. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou, pojedou po objížďce po silnicích druhé třídy číslo 315 a první třídy číslo 14. Hotovo má být v polovině listopadu. Trasa přitom patří k nejdůležitějším spojnicím v dané oblasti. Dlouhodobý provoz se ale právě na jím stavu výrazně podepsal. A taky dnes začíná senoseč v Motýlím království Radiměř na Svitavsku, potrvá až do 5. července. Sraz je každý den v 9 hodin ráno na adrese Radiměř 328. Můžete zůstat na celou dobu nebo přijít jenom na chvíli. A co se bude dít? Bude se sušit seno pro ochranářské kozy, ovce a koně. Hlavně hrabat, otáčet a uklízet balíky do stodoly. Bude prý sranda, říkají organizátoři, vycházka, povídání a pohodička. Co sebou? Ešusy, lžíce, hrníčky, spacáky, spát se dá ve stanech a nebo ve stodole.
1: Počasí.
0: Taky dnešek ještě nabídne vysoké teploty 33 až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia, ale přece jenom změna přijde. Očekáváme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky anebo bouřky. Očekáváme, že budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Ještě se podíváme na rozptylové podmínky, ty by měly být dobré až velmi dobré, večer postupně místy mírně nepříznivé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: této půlhodině dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice už zpívala o horách Věra Martinová, teď se přidala i skupina Opět a Radeček. 6,5 minuty zbývá do půl šesté, je pondělí 29. června roku 2026. Vstoupili jsme do 27. týdne tohoto roku. Nezapomeňte, že svátek dnes slaví Petrové a taky Pavlové, tak přejeme těmto pánům jenom to nejlepší. A za námi je horký víkend, i když to horké počasí bude ještě pokračovat, než odpoledne dorazí bouřky, jak jsme o tom mluvili. Jestli jste mohli, tak jste nejspíš zamířili někam k vodě, snad se všechna nevypařila. Narážíme tím na jednu z replik, kterou teď uslyšíte. I nad vedrem a vodou se totiž zamysleli děti. Ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová. Poslouchejte.
1: Jak chutná voda?
2: Buď to může být slaná nebo sladká.
3: Studená voda nebo horká voda.
2: A mně chutná taková polo sladká a polo slaná.
4: Potřebujeme vodu k životu?
2: Jo, protože kdybychom jich neměli, tak bychom vyschli a mohli i umřít.
3: Krev je přece voda, taková červená. My máme v těle takový krtače, který nám čistí krev a potřebují na to vodu. Tam se to takhle nabáčí a takhle se to tam čistí ta krev. A stříká nám z těla krev.
4: Je na naší planetě dost vody pro všechny?
2: Jo, je, protože voda se vyrábí z řeky a když se to odpaří do mraku, tak může pršet a lidi to můžou chytat třeba tu vodu do belíku.
4: A mělo by se s vodou šetřit?
3: Ano, mělo.
4: A může se stát, že na planetě voda dojde jednou?
2: No, když bude takový hodně velký vedro, tak se to může všechno vypařit.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je pondělí 29. června, Ota Gutwirth přináší zprávy.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Začíná modernizace Svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převezme staveniště. Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu a 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o novém územním plánu. Na důležitý dokument, který určí další rozvoj města, čekají Pardubice už 15 let. Pokud se ho podaří schválit, bude ale muset hned následovat několik změn. V Chrudimi začínají dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden. Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše s ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a jako první postoupili do osmifinále. Dnes bude jasná až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, objevit se mohou přehánky a bouřky, a to i hodně silné. Teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor stále na dopravní omezení na silnici druhé třídy číslo 360 u Ančperka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 6:45, tento čas tady bude za 6,5 minuty, lépe řečeno za 7,5 minuty, abychom správně počítali. Je pondělí 29. června a teď se podíváme taky do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: A začneme prázdninově, letně výlet do rekreačních lesů na Podhůře už nebude jenom o procházce nebo výšlapu na rozhlednu Bára. Návštěvníci si nově můžou stáhnout aplikaci Venku App a vydat se na pátrání po kontrolních bodech ukrytých v lese. Cestou objeví i místa, kterých by si při běžné procházce možná vůbec nevšimli. V okolí rozhledny je rozmístěných celkem 24 stanovišť. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci, vybrat trasu podle své kondice a vydat se na cestu. Po nalezení kontrolního bodu účastníci naskenují QR kód a získají body do celkového pořadí. Trasy jsou rozdělené podle obtížnosti. Další podrobnosti přináší dnešní Chrudimský deník.
1: Chybějící lékaře řeší Svitavy vlastními silami. Radnice letos podpoří nové doktory štědrým finančním bonusem. Dostanou 2 miliony korun a zvýhodněné nájemné. Reaguje tak na zdravotníky odcházející do důchodu, kteří ukončují svou praxi. Po jarním rozjezdu nové ordinace ukrajinské lékařky se stávajících kartotek s pacienty ujmou 2 noví praktičtí lékaři a jedna zubařka, píše Mladá fronta dnes.
0: A spoření na důchod čeká změna. Ministerstvo financí počítá se zrušením starých fondů, zvýhodněním mladých lidí i snížením poplatků, které ve velkém ukrajují z úspor střadatelů. Deníku Právo to řekl Lukáš Nádvorník, spoluautor expertíz pro reformu a ekonom z vědeckého institutu CERGEI.

0: Za 2 minuty bude 6:15, je pondělí 29. června, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dnes ve 13 hodin se v areálu Muzea války 1866 na Chlumu představí nová expozice s moderním pohledem na prusko-rakouskou válku. Pro veřejnost bude otevřená 3. července, dnes to tedy bude představení pro novináře. No a stovky diváků se o víkendu vrátili taky o 160 let zpátky do zmíněného roku 1866. Trutnov si připomněl jedinou rakouskou výhru v prusko-rakouské válce pietními akty, dobovým programem i velkolepou rekonstrukcí bitvy v lesoparku pod Paradráhou. Nechyběla střelba z pušek a děl, jezdecké útoky ani desítky vojáků v historických uniformách. Akci doprovázelo tropické počasí, přesto si připomínku významné kapitoly trutnovské historie nenechali ujít zástupy lidí. Součástí programu byla komentovaná prohlídka bojiště, výstava věnovaná historii klubu vojenské historie Trutnov a zábavně naučná stezka pro děti. Tak jsme se podívali k sousedům do Královéhradeckého kraje a pojďme zpátky do kraje Pardubického na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes se ještě neochladí, očekáváme 33 až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Pravda, mohli bychom říci, že se ochladilo oproti 40 stupňům, ale i tak vedro pokračuje. Očekáváme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti a později odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky nebo bouřky. Očekáváme, že budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Velmi silné bouřky můžou tedy mít přívalové srážky okolo 50 mm, kroupy i nad 2 cm. A nárazy větru kolem 70 až 90 km za hodinu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pardubice začnou opravovat, respektive projektovat opravu třídy Míru, na které se vyklá dlažba. Městu zbývá dokončit část vedoucí k Zelené bráně. Termín zahájení prací stanovený není, ale naváže na obnovu náměstí Republiky, kterou radnice v příštích letech plánuje. ČTK to řekli náměstek primátora Jan Hrabal a primátor Jan Nadrchal, oba z hnutí ANO. Třída Míru slouží jako pěší zóna a po obou stranách ji lemují obchody a kavárny. Její dva úseky radnice opravila v letech 2022 a 2023. Ve zprávách se zmíníme o úpravách na náměstí Republiky, lépe řečeno o tom, proč to tam bude tak hodně vonět v uvozovkách. Dozvíte se a budou tady další informace ve zprávách přesně v 6 hodin, což bude za 10 minut ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. Tady je malá ochutnávka.
1: Když jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká: máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Tento pořad si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herec a principál Jan Hrušínský.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Sanace kanalizace na Pardubické náměstí Republiky může být důvodem silného zápachu. Česko má nový absolutní teplotní rekord, v Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. A dnešek bude znovu většinou slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkopovou metodou, při níž město používá pryskyřicovou směs, která je právě zdrojem zápachu. Práce na kanalizaci skončí 14. srpna a jsou nutným předpokladem plánované revitalizace celého náměstí.
3: O obnově náměstí Republiky dnes budou rozhodovat pardubičtí zastupitelé. Rada předkládá ke schválení investiční záměr, který počítá s obnovou povrchů, zrušením podchodu několika desítek parkovacích míst a jedné ze zastávek MHD. Naopak přibyde zeleň nebo vodní prvek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Městský autokemp Rozkoš u České Skalice na Náchodsku má na letní prázdniny podobně rezervací jako v minulém roce. Obsazené je hlavně lepší ubytování, tedy chatky s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Celkově je kapacita kempu na léto zaplněná asi z poloviny. Řadě návštěvníků nevadí ani tradičně horší kvalita vody u hlavní pláže.
4: Kempování je dobrý, jsou tady stánky, kde si můžete dát vlastně jakoby snídaně, obědy a večeře.
5: Popisuje Radka, která přijela z Hradce Králové. Trochu zaskočená je z kvality vody přímo u hlavní pláže. Tam se sice v době našeho povídání zrovna několik lidí koupe, Radka se k ním ovšem nepřidá.
4: Popojedem dál za tu hráz, tam bude předpokládám čistší voda, takže tam se jako cyklisti vykoupeme.
5: Že je s kvalitou vody v zátočině u hlavní pláže dlouhodobě problém, připouští i jednatel kempu Petr Kejdana.
6: Nicméně i v rámci kempu najdete místa, kde ta kvalita vody je mnohem lepší a kde se vykoupat normálně dá.
5: Součástí areálu je také dětské brouzdaliště napouštěné pitnou vodou. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice překonala i sobotní dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace s prezidentem, v ní ale nepočítal. O účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
7: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí. Sport.
2: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne bude postupně přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky nebo bouřky a ty mohou být i hodně silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kyvadlový provoz je stále mezi Pardubicemi a Sezemicemi kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Svitavskou nemocnici čeká rozsáhlá proměna. Už tento týden začnou stavební práce na její modernizaci. Co všechno se změní a jak rekonstrukce ovlivní provoz, tak to zjišťovala naše reportérka. Za chvíli přineseme podrobnosti. Je krátce po 6. hodině pondělí 29. června. Čeká nás i Olga Lounová, olympici František Nedvěd a nebo Petr Muk. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky úspěšný start do nového týdne. Ať se vám daří, je to už týden prázdninový.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

A než se dostaneme do Svitav, tak ještě zůstaneme v zahraničí chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 3 minuty bude 7:15, je pondělí 29. června. Kvůli výpadku elektřiny následkem dvojice silných zemětřesení ve Venezuele musela být včera odstavená největší rafinerie v zemi, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zaměstnance podniku a místní obyvatele. Rafinerie dokáže

0: stávajících. Práce potrvají až do roku 2030 a půjde o druhou největší investici Pardubického kraje do zdravotnictví v jeho historii. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Celá stavba byla vysoutěžena za 1 miliardu 367 milionů korun. Kraj počítá s dílčí dotací z evropských fondů, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK a doplňuje další informace k financování modernizace.
2: Zatím to vypadá, že úvěr nebudeme muset přijímat, nicméně nevylučujeme, že například v závěru období výstavby té nemocnice ve Svitavách bude nutné přijmout cizí zdroje.
1: Provozní ředitel dodavatele stavby Jiří Cetkovský potvrdil, že práce zahájí začátkem července a budou probíhat za provozu nemocnice.
3: Určitě to bude jedna z velkých výzev, která čeká náš realizační tým, ale naše maximální snaha bude ten provoz omezit minimálně, byť je férové říct, že k nějakému omezení 100% dojde.
1: Budete mít nějaká speciální bezpečnostní opatření?
3: Bezpečnostní standardy pro naše stavby jsou na poměrně vysoké úrovni, řekl bych, překračují i to, co vyžaduje česká legislativa. My na to velice dbáme, takže ať už je to od kvalitního ohraničení staveniště, všude pevný zábrany, žádný dřevěný prkna, kdybych tak řekl, jo. Takže ano, nejlíp se přesvědčit pak v realizaci.
1: Záměrem celé přestavby svitavské nemocnice je hlavně zmodernizovat lůžkový fond.
4: My máme zrekonstruované a už na úrovni doby udělanou intenzivní péči, operační sály, akorát ty standardní lůžková oddělení vlastně jsou poplatná době, ve které vznikla znamená 19. 20. století.
1: Popisuje současný stav nemocnice ředitel Pavel Kunčák.
4: A cílem je vlastně změnit i tuto část nemocnice. Celá stavba je plánovaná do několika etap. Takže začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok.
1: Jak dlouho potrvají a co budete dělat nejdřív?
4: Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, takže ty omezení budou spíš jako z důvodu stavby, to znamená nějaká hlučnost nebo prašnost v některých etapách té výstavby, hlavně když se bude bourat. Při té výstavbě jako takové úplně nepředpokládám, že by tyhle problémy byly jako zásadní, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Zhotovitel projektu modernizace svitavské nemocnice si staveniště převezme ve středu 1. července. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: minuty po čtvrt na sedm, je pondělí 29. června, hraním společníkem zůstává Český rozhlas Pardubice a teď jeden tip, swingová tančírna s kapelou Berdychův Gang bude otevřená v 18 hodin v Pardubicích, konkrétně galerie Café Park Restaurant, to je to přesné místo, první velká letní tančírna ve velkém stylu, tentokrát s živou hudbou. Taneční swing zahraje kapela, která je léty prověřená s perfektními tanečními rytmy a galerie Café, to je pak vyhlášená restaurace v Tyršových sadech. Ještě jste swing nikdy netancovali, ale lákalo by vás to. Na začátku tančírny vás do tohoto tance rádi zasvětí v krátké lekci. Přijít můžete sami, v páru anebo s partou. Ti z vás, kteří mají tance nad hlavu a raději by s pohledem na tančící páry něco pojedli a rozbírali témata, co hýbou světem, v restauraci je k dispozici bohatá nabídka jídla i pití. Vstupné je dobrovolné, pokud by počasí nepřálo, akce nebude. Teď pojďme se podívat na to počasí. Počasí. Jasno až polojasno by dnes mělo být, ale odpoledne od západu přibude oblačnosti a později odpoledne a večer se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky. Očekáváme, že budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Maximální teploty 34 až 37, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. Vítr mírný severovýchodní, ale v bouřkách zesílí a ty přívalové srážky můžou mít kolem 50 mm, kroupy i nad 2 cm a nárazy větru klidně okolo 70 až 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky ty by dnes měly být dobré až velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Pardubice se objevují často i technické otázky. Na další z nich dnes odpoví Josef Černý.
1: Dnešní dotaz napsala paní Lenka. Koupila jsem si nový malý elektrický skútr, který má mít podle návodu dojezd na jedno nabití až 80 km, ale skutečnost je sotva 50. Zkoušela jsem to už dvakrát, ukazuje se plné nabití, ale dojezd byl pokaždé stejný. Paní posluchačko, za prvé baterie se musí takzvaně naformátovat a k tomu je potřeba opakovat nabíjecí cyklus vícekrát a teprve potom baterie dosáhne plného výkonu. Dále je potřeba si uvědomit, že údaje jsou pouze informativní a závisí také na zatížení skútru, sklonu vozovky, počasí a dalších vlivech.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Připravené jsou další zprávy s Otou Butwirtem.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkupovou metodou. Při ní město používá pryskyřicovou směs, která je právě zdrojem zápachu. Začínají první letní příměstské tábory. Děti ráno přijdou a odpoledne odejdou a přespávají doma. Například střediska volného času v Pardubicích letos připravila desítky různě zaměřených kempů, včetně sportu a tvoření. Současná vedra snižují zájem lidí o návštěvu safari parku Dvůr Králové nad Labem. Pro ochlazení návštěvníků zoo v areálu rozmístila několik vodních mlžících stanic. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Podle místopředsedy hnutí a ministra průmyslu Karla Havlíčka by se mělo vedení ANO zabývat i tím, kdo povede pražskou kandidátku. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dnů. Dnes bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místní přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na příjezdu do Litomyšle ve směru od Janova.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pardubičtí fotbalisté za sebou mají první přípravný zápas. Od tohoto týdne čeká další fáze letní přípravy. Věnovat se tomu budeme podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď jsou 2 minuty po 6:30, pondělí 29. června. Z muziky nabídneme v této půlhodině třeba skupinu Marcias, bude i Enrique Iglesias, Václav Neckář a nebo teď Věra Špinarová. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný start do nového týdne.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A my vás teď pozveme ke čtení z dnešních novin s datem 29. června. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 6:45 a zdravíme s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Začínáme v pardubickém deníku. 38letý řidič vozu Porsche výrazně překročil povolenou rychlost na silnici 1/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na úseku, kde je nejvyšší povolená rychlost 110 km v hodině, jel podle policie rychlostí 187. Muž měl smůlu, protože ho při jízdě změřili pardubičtí dopravní policisté. Ti ho zastavili, zadrželi mu řidičský průkaz a zakázali mu pokračovat v jízdě. Podrobnosti pardubický deník.
0: Hory i staré stroje. Žamberk je ideálním výchozím místem pro výlety a poznávání. Jestli hledáte místo, kde můžete spojit aktivní odpočinek, zábavu pro děti, zajímavé památky, krásnou přírodu, tak můžete využít tuhle vstupní bránu do Orlických hor, která nabízí všechno na jednom místě. Malebné východočeské město je ideálním cílem pro rodinnou dovolenou, víkendový pobyt i jednodenní výlet. Malebná příroda, půvabná architektura nebo zábavní akvapark, to všechno je Žamberk. Dnes se o něm píše v rubrice 50 českých krás v Mladé frontě dnes.
3: Volební tahák pro víc než 2 miliony seniorů míří do ztracena. Na jednorázové přilepšení k lednové valorizaci důchodu v příštím roce zatím nejsou peníze. A podle deníku E15 se nezdá, že by vláda při sestavování státního rozpočtu potřebné miliardy korun našla. Skeptický je minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO i poslanecká specialistka SPD na penzijní problematiku Lucie Šafránková. Právě uskupení Tomia Okamury přitom seniorům slibovalo kompenzaci za škrt předchozího kabinetu. Hnutí Andreje Babiše zase ve volební kampani obecně hlásalo: vrátíme vám, co vám fialová vláda vzala.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: minutu bude 6:45. Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. V pondělí 29. června začaly letní prázdniny a dnes taky začíná náš letní speciál Zámecké léto. Znovu s námi budete moci poznat dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžit o atraktivní ceny, podobně jako v loňském roce. Hlavní výhra je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. Je to letní projekt regionálních stanic Českého rozhlasu. Uslyšíte ho každý všední den v 9:45, kdy představíme jeden zámek, moderátor pak vyhlásí soutěž. O víkendu pak připravíme další povídání s Patrikem Rozehnalem, který oslovil majitele vybraných zámků. Vy tak máte jedinečnou možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle bydlí a co to všechno obnáší. Pravidla soutěže a další informace najdete na webu zámeckéléto.cz. A poslouchejte poprvé tuhle druhou sérii už dnes dopoledne, jak jsme říkali, ve 9:45. V noci z dneška na zítřek nebudou dostupné záznamy pořadů a podcastů Českého rozhlasu. Je to upozornění, které začíná platit dnes ve 22 hodin a potrvá až do zítřejší 5. hodiny raní. To budeme totiž přecházet na novou distribuční síť pro zpětný poslech pořadů a podcastů. Během téhle technické změny můžou být některé audiozáznamy nedostupné. Omlouváme se za případné komplikace. Počasí. Ještě dnes bude teplo v Pardubickém kraji až 37 stupňů Celsia, na horách do 30, na obloze jasno až polojasno, odpoledne od západu přibude oblačnosti a později odpoledne a večer se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky. Očekáváme, že budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 50. Je pondělí 29. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď nás bude zajímat fotbal, pardubičtí hráči se připravují na novou ligovou sezónu, odehraný už mají i první přípravný zápas. Teď je čeká další fáze letní přípravy a víc si povíme s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pardubičtí tedy za sebou mají první duel, první zápas přípravný, kdy ho odehráli a jak dopadl?
1: Bylo to v sobotu, bylo to v Holicích, bylo to v rámci oslav 120 let holického klubu. No a Pardubičtí vyhráli jednoznačně, ono ten výsledek asi tolik nejde, ale přeci jenom zmíníme ho. 17-0 vyhráli Pardubice, 12 různých střelců se podílelo na tom výsledku. Trenéři hlavně potřebovali vyzkoušet hráče v utkání, opravdu ten výsledek vůbec nehraje žádnou roli, důležité je, že v tom vedru to všichni zvládli, nikdo se nezranil. Bylo potřeba vidět hráče prakticky, protože ten trénink byl hodně náročný v tom minulém týdnu a vyvrchol právě tímto přípravným zápasem, který ale jako výsledku vůbec nic neznamená.
0: Teď čeká pardubický tým další fáze přípravy. Co to bude konkrétně?
1: Je to tak, vůbec poprvé Pardubice v létě míří do zahraničí. Nebylo to zvykem, bylo to zvykem spíše v zimních měsících, kdy vyráželi právě za teplem. Právě dnes odjíždí na soustředění do Rakouska. A nebude to jenom o čtyřech přípravných zápasech, mimo jiné jeden z nich bude proti Rapidu Vídeň, takže Pardubičtí mají i atraktivní soupeře. Ale bude to hlavně o utužování party, je to o tom vytvořit kolektiv. Trenér Jan Trousil už to zmiňoval, že něco podobného absolvovali před jarní částí sezony a velmi se to povedlo, velmi se to pochvaloval, takže na něco podobného chtějí Pardubičtí v Rakousku navázat právě i teď.
0: A jaké jsou novinky ohledně složení týmu v Pardubicích?
1: Novinka je jedna a to velmi důležitá a sice, že Jan Trousil a Tomáš Polák, to znamená hlavní trenér a asistent, prodloužili smlouvy v Pardubicích. Je to krok, který nebývá úplně obvyklý, protože oba dva trenéři měli smlouvy na další dvě sezóny, ale vedení klubu se rozhodlo jim ty kontrakty asi vylepšit, nebo říct, dalo by se říci vylepšit a prostě prodloužit o další roky. Není přesně jasné, na jak dlouho to je, klub to nezveřejnil, ale váží si toho, že Jan Trousil a Tomáš Polách předvedli v Pardubicích hodně dobré výsledky za 21 ligových zápasů, to je 37 získaných bodů a měli by tímto dostat takovou jako větší důvěru. Nejprve některé fanoušky to vyděsilo, popravdě, protože se objevilo na sociálních sítích, že přestože trenéři Jan Trousil a Tomáš Polách měli platné smlouvy a teď tam byly tři tečky a fanoušky to vyděsilo, psali tam do komentářů, že se lekli, že snad tento tandem končí, ale ne, vůbec ne. Trousil a Polák prodloužili v Pardubicích a měli by s nimi být spojeni ještě další dlouhé roky.
0: Tak to byly novinky z fotbalových Pardubic přímo od Oty Gutwirta. Děkujeme.
1: Hezké ráno.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: večer v České televizi. ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Horní Mělení na Pardubicku připravují bytovou výstavbu. Meteorologové varují, před silnými bouřkami zasáhnout mohou celé Česko. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. A dnešek ten bude znovu slunečný, teploty až 37 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Radnice v Horním Mělení na Pardubicku řeší nedostatek bytů pro mladé rodiny. Změnu má přinést plánovaná nová výstavba 5 obecních domů z 90 byty. Město kvůli tomu pořídilo potřebné pozemky za 1,5 milionu. Do konce letošního roku chce změnit územní plán tak, aby stavba bytů mohla začít.
3: Horní Jelení zároveň hledá možnosti, z čeho výstavbu zaplatí. Jednou z variant by podle radnice mohlo být družstevní bydlení. Město by mělo v projektu svůj podíl, mohlo by tak lépe regulovat jeho podobu a vyhnout se skupování bytu jako investic k pronájmu. Nové třípodlažní domy nechce obec stavět najednou, ale postupně podle finančních možností. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice, stoupají i v Hamrech, ale taky třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Festival Loutkářská Chrudim letos nabídne i vystoupení hostů z Holandska nebo Brazílie. 75. ročník přehlídky začíná ve městě zítra. V hlavním programu soutěží 18 souborů, další desítky představení odehrají divadelníci v doplňkové části. Představí se taky hosté z několika zemí, dodává za organizátory Martin Dittert.
4: Nás čeká spoustu zahraničních hostů z Estonska, z Maďarska, ze Slovenska, z Brazílie, je toho prostě opravdu mnoho.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se mohou tvořit přehánky nebo i bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice 2. třídy číslo 358 z Němčic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, 4 minuty po 7. hodině pondělí 29. června posloucháte Český rozhlas Pardubice. Podíváme se do Nasavrk, kde dokončili proměnu bývalého lomu v odpočinkový park a novou atrakci pro turisty. A z muziky nabídneme písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková, Když zabloudíš, tak zavolej. Jelen, Klidná jako voda, bude i Petra Janů anebo Petr Spálený. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný den.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A my vám řekneme o počasí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 29. června 4 minuty před čtvrt na 8. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí, dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot, hrozí silné bouřky a vítr. O počasí uslyšíte taky za malou chvíli ve stručné předpovědi a podrobně přímo s meteorology to bude okolo 7:45. Teď míříme do Nasavrk z bývalého smetiště, tam udělali odpočinkový park s atrakcemi pro turisty. Skončila proměna bývalého lomu vedle keltského skanzenu. Ve stínu stromů tak návštěvníci můžou nabrat sílu na další výlety anebo si třeba vyzkoušet rýžování zlata. Novinku představíme hned teď v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Tady někdo sedí. To je kelt.
2: To je kelt?
1: Ale přitom to je nějaká vodní atrakce.
2: To je keltský bůh Granus. Bůh léčení a léčivých pramenů.
1: A proto má, co to je, džbán?
2: No, tak jsem na tenkém ledě, nevím, jak tomu kelti říkali. Amfora třeba, nevím. Nicméně tady je pumpa a velmi jednoduše lze z toho džbánu vypouštět vodu.
1: A už se plaví.
2: A už se bůh válí ve vodě a co je podstatné, že tou vodou zalévá celou krajinu.
1: Krásně zapumpoval Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory a je to jeden z nových prvků tady vedle keltského skanzenu. A ono těch věcí je tady poměrně víc. Co se tady vlastně změnilo?
2: Já si myslím, že úplně všechno, protože tady jsme u starého žulového nebo granodioritového lomu, chcete-li. Po roce 89 tak celý prostor byl prohlášen jako les. A tak sem ti lidé chodili si pro dřevo, pro vodu, naváželi sem různý odpad i nebiologického charakteru, bohužel.
1: To byla ta historie a čemu bude sloužit teď?
2: Teď by to mělo sloužit lidem. A to nejenom turistům, byť i pro ně je to děláno, ale samozřejmě i místním, protože je to takové propojení keltu, geologie, ale i propojení skanzenu s městem Nasavrky. Je tady řada míst na sezení, je tady řada míst na odložení kola, jsou tady hamakoviště,

0: Keltský skanzen provozuje. Stavba relaxační zóny stála přes 3 miliony korun. Z Nasavrk Josef Kupecký, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 29. června, 8:02, s vámi Český rozhlas Pardubice. Nákup vrtulníků pro leteckou službu Policie České republiky má 8 let zpoždění. Hangár v Praze je 20 let v havarijním stavu, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. A my chystáme další zprávy na 7:30. Co se bude dít v Pardubickém kraji z pohledu kulturního, tak třeba můžete vyrazit na klavírní večer do Domu hudby přímo v Pardubicích, začátek je v 19 hodin. Koncert je součástí mistrovských kurzů a mezinárodní klavírní soutěže. Nabídne mladé mimořádné pianisty ve slavných klavírních koncertech Mozarta, Griega a Mendelssohna Bartholdyho. Vstup je zdarma.
1: Počasí.
0: I dnes horko pokračuje, v Pardubickém kraji naměříme 34 až 37, na horách 26 až 30 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, ale odpoledne od západu přijde změna, bude přibývat oblačnosti a později odpoledne a večer se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky. Očekáváme, že můžou být i velmi silné, provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a silnými nárazy větru kolem 70 až 90 km za hodinu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Je tady ranní soutěž Českého rozhlasu Pardubice, 7 minut po 7:45. Nabízíme knihu Pařížské noci z nakladatelství Kazda. Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností. Je to romantický román a dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by nikdo nehledal, a o dvou lidech, kteří možná konečně najdou sami sebe. Tak jestli si chcete romanticky počíst, přichází vaše chvíle. Stačí odpovědět správně na dnešní soutěžní otázku. 29. června se narodil v Chrudimi Josef Ressel, lesník, vynálezce lodního šroubu, a my se ptáme, kterého roku 29. června. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Máme i možnosti, mohlo by to být v roce 1753 nebo 1773, případně 1793. Josef Ressel na svůj vynález dostal patent, to se psalo rok 1827, ale jeho praktického využití se nedožil. Tak ještě taková další nápověda pro vás. Teď už ale musíme někoho taky pozvat do našeho vysílání, kdo už tedy odpoví, věříme, že správně, na dnešní otázku bleskovkovou. Tak pěkné ráno přejeme. Tak bohužel v tuhle chvíli někdo zavěsil, takže je to prostor pro někoho dalšího. Koho zdravíme? Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak kdo je tam?
1: Marie.
0: Paní Marie, co myslíte?
1: No, já bych poprosila, jestli ty možnosti.
0: Tak buď to rok 1753, nebo 1773, anebo 1793. Mm-hmm. Tak to jsme vám pomohli.
1: To nevá. Tak to dám prostě Bčko a uvidíme.
0: Tak říkáte Bčko, 1773.
1: Ano. Není.
0: Bohužel to není správně, tak se loučíme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 726 46 48 48, to je číslo do bleskovky. Ptáme se na přesný rok narození vynálezce Josefa Ressla. Tak teď už někdo další na telefonu. Krásné ráno, přejeme komu?
2: Tady je posluchačka Anna.
0: Paní Ano, tak co myslíte vy?
2: Tak já, když jsem Anna, tak dám A.
0: Bohužel ne.
2: Taky ne.
0: Škoda, že nejste Cecílie, bylo to Cčko, 1793.
2: Měla bych být Cilka.
0: Tak přesto vám přejeme optimistické pondělí a naslyšenou.
2: Ano, děkuji a naslyšenou.
0: Bleskovka tady bude i zítra v tomto čase.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Otaku Tvirt, další ranní zprávy.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Začíná modernizace Svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převezme staveniště. Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu a 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o novém územním plánu. Na důležitý dokument, který určí další rozvoj města, čekají Pardubice už 15 let. Pokud se ho podaří schválit, bude ale muset hned následovat řada změn. V Chrudimi začínají dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden. Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše s ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do ní nezahrnul. O účast Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Dnes bude jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer hrozí místní přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kratší kolonou počítejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Přelouče.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl osmé, takový je aktuální ranní čas, je 29. června.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A co je nového třeba ve světě? Čínský prezident Xi Jinping se v Pekingu setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem, klíčovým spojencem Ruska. Informují o tom tiskové agentury Reuters a AFP s odvoláním na čínská státní média. Si přijal Lukašenka dnes ráno ve vládním komplexu, uvedla bez podrobností čínská státní televize. Posloucháte Český rozhlas Pardubice 7 minut po 7:30 v pondělí 29. června a v novinkách budeme pokračovat, budeme číst z novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
3: Chystá se oprava mostu přes Labe. Na necelých 65 milionů korun bez daně odhadují silničáři cenu za opravu mostu v Pardubicích. Jedná se o dvojici souběžných staveb na čtyřpruhové silnici 1/37. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně vypsalo zakázku na jejich komplexní opravu. Ta má podle zadání začít v březnu příštího roku a trvat 8 měsíců. Zájemci můžou své nabídky podávat do konce července, informuje Mladá fronta dnes.
0: Hlavní ulice na Novém Hradci Králové je teprve 4 roky po rekonstrukci, přesto je v místě křižovatky s ulicí profesora Smotlachy vozovka vzdutá tak, že na vyboleném asfaltu mají řidiči co dělat, aby auta ukočírovali. Zatímco radnice marně pátrá po příčině, nerovnosti se dál zvětšují a problém se objevil i na dalším místě. Město dokončilo rekonstrukci zhruba 800-metrového úseku za skoro 60 milionů korun na jaře roku 2022. Následně dílo získalo ocenění stavba roku Královéhradeckého kraje v kategorii dopravní stavby. Po několika měsících provozu se ale objevil problém a nikdo neví, čím to je. Reklamace už byla uplatněná. Celý příběh najdete v Hradeckém deníku.
3: Některé politické strany a hnutí minulý týden oznámili, že chtějí prosadit snížení věkové hranice u komunálních voleb na 16 let. Navazovat budou na první pokus o takovou změnu z roku 2019. Slibují si od toho ještě větší zájem mladých lidí o politiku. Ve sněmovně už uspořádali kulatý stůl, kam pozvali i místopředsedu Evropského hnutí v Rakousku. Zkušenosti z této země podle nich ukazují, že to jde. Změnit se ale musí třeba taky školy. Téma pro Hospodářské noviny.

0: Za dvě minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice a pondělní dobré ráno. Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburku vrátila před Wimbledonem zpátky do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží 14. místo. Wimbledon začíná už dnes a to v pravé poledne. Vstoupí do něj 6 českých tenistů. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, taky už zmíněná Karolína Muchová, turnajová 32. Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Z Čechů půjdou první na kurt právě debitanti Vidmanová a Svrčina. My to rozhodně budeme ve vysílání sledovat.
1: Počasí.
0: Taky sledujeme počasí. Ta noc na dnešek znovu přinesla vysoké teploty, které se pohybovaly kolem 20 stupňů Celsia, na některých místech i přes 20, takže ta noc byla tropická, jak nám určitě potvrdí meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěkné ráno.
2: Pěkné ráno. Potvrdím. Ty teploty paradoxně byly nejvyšší na Svratouchou, kde bylo skoro 23 stupňů, na Seči 22,6, takže v těch vyšších partiích ty teploty byly vyšší než v nižších. V Pardubicích jsme měli 19,1 nejnižší noční teplotu. Co se týká dneška, stále budeme mít teplo. Před studenou frontou stále bude teplo, takže jasná až polojasná obloha s tím, že pak odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a k večeru se začnou tvořit přehánky nebo bouřky. Ty bouřky budou i velmi silné, budou provázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm. Mohou se objevit i kroupy a zároveň bude zesilovat vítr a bude mít rychlost 70 až 90 km za hodinu. V bouřkách, jak jsem říkal, ojediněle můžou být ty srážky kolem 50 mm. Co se týká teplot, 34 až 37 stupňů Celsia, takže o maličko nižší než o víkendu. No na horách, tam se taky neschladíme, 26 až 30, no a vítr mírný od severovýchodu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, jak jsem zmiňoval, v bouřkách budou zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio to je na trojce vysoká zátěž.
0: Jak to vidíte s nocí a zítřkem?
2: Z počátku té noci bude zvětšená oblačnost, oblačno je zataženo, stále se místy budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, zpočátku i velmi silné, ale v průběhu noci budou ty srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia a vítr slabý, proměnlivý nebo od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Zpočátku v těch bouřkách ten vítr bude přechodně zesilovat. No a zítra většinou polojasno, až večer začne přibývat oblačnost a výjimečně se objeví přehánka nebo bouřka. Zítra už to bude paráda s teplotama 29 až 32, na horách 22 až 25 a vítr slabý od severovýchodu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách bude zase přechodně zesilovat.
0: Od středy začíná červenec, jaké tam bude počasí?
2: Ve středu nás už tady bude konečně přecházet ta fronta, takže budeme mít oblačnou až zataženou oblohu, místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ojediněle se objeví i bouřka, no a večer pak ty srážky budou ustávat a bude oblačnost ubývat, 20 až 16 to budou minima, s tím, že maxima se budou pohybovat od 21 do 27 stupňů Celsia, bude takový široký rozpětí právě kvůli těm srážkám. No a vítr ten bude slabý od severozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Už někomu bude možná i zima. Proti 40.
2: Tak.
0: Tak děkujeme za informace, které nás, věřím, potěšily do Českého hydrometeorologického ústavu. Tolik pan Jaroslav Tuček. Pěkné pondělí přejeme a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Steck, Pejty Rogers, jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo-Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc, o převodu 77 tisíc úředníků do výroby, schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto sjelo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Tento týden začne přestavba Svitavské nemocnice. Zastupitelé Pardubic budou hlasovat o novém územním plánu. Česko, Německo a Polsko mají nové absolutní teplotní rekordy. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 37 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Začíná modernizace Svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převezme staveniště. Celá stavba byla vysoutěžena za 1 miliardu a 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Probíhat budou za provozu, potvrdil ředitel Pavel Kunčák.
2: Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, takže ty omezení budou spíš jako z důvodu stavby, to znamená nějaká hlučnost nebo prašnost v některých etapách té výstavby, hlavně když se bude bourat. Při té výstavbě jako takové úplně nepředpokládám, že by tyhle problémy byly jako zásadní, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o novém územním plánu. Na důležitý dokument, který určí další rozvoj města, čekají Pardubice už 15 let. Pokud se ho podaří schválit, bude ale muset hned následovat řada změn, vysvětluje náměstek primátora René Živný za Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 stupně, v Polsku 40,5. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 13 lidí. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost. Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdí klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se mohou vytvářet místní přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, v Pardubicích zdržení v ulici SK Neumana a taky na příjezdu do města ve směru od Chruďby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v téhle vlně veder, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Někde, třeba i v centru Prahy, teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. A kdo prochází Pardubickým náměstím Republiky, ten může cítit silný zápach. Nejde o havárii, ale o opravu kanalizace speciální metodou, která sice tolik nezatíží dopravu, ale dá se říct, že může útočit na jeden z našich smyslů. Podrobnosti a vysvětlení nabídneme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A po 8. hodině pro vás máme z muziky Marii Rotrovou, anebo třeba taky Mandraže, Beatles, Jitku Zelenkovou a teď Činasky.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pondělí 29. června za 3 minuty čtvrt na 9 a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pokud se v těchto dnech vydáte na Pardubické náměstí Republiky, možná vás jako první udeří do nosu nepříjemný zápach. Důvodem je sanace kanalizace, která je součástí příprav na chystanou rozsáhlou rekonstrukci náměstí. Vodovody a kanalizace na dočasné komplikace předem upozorňovaly a v horkých letních dnech můžou být ty pachy ještě výraznější. Co přesně se pod náměstím děje a jak dlouho omezení potrvají, to zjišťovala reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Tak jak si naznačoval, kdo teď prochází náměstím Republiky, nemohl to také tedy přehlédnout a to, že se tam něco děje. I když nejde o klasické výkopy, objevily se tam dvě dřevěné lávky, které jsou ale dočasné a vede přes ně náhradní potrubí. Tím se přečerpávají odpadní vody. Pracovníci městské společnosti totiž používají moderní bezvýkopovou metodu vložkování. Výhodou této technologie je, že znamená také menší dopravní komplikace. Určitým omezením se ale řidiči ani chodci nevyhnou. Jsou však výrazně menší, než kdyby šlo o klasické výkopové opravy. Nicméně s jednou výraznou nepříjemností, jak si naznačoval, je třeba počítat. Do stávajícího potrubí je při ní nainstalovaný speciální textilní rukávec s pryskyřičnou směcí a její vytvrzování je právě někdy silně cítit. Situaci komplikují také vysoké teploty. Při nich jde často velmi silný zápach ze samotné kanalizace. V horku se totiž odpadní vody rozkládají mnohem rychleji a uvolněné plyny stoupají rovnou na povrch.
0: Takže kdybychom nechtěli úplně čuchat, kdybychom se tady měli případné procházce po náměstí radši vyhnout?
1: No to neexistuje jednoznačná odpověď, nedá se to předem určit. VAK jen říká, že zápach může být silnější v bezprostředním okolí stavby, případně v blízkosti kanalizačních vpustí a šachet. Sanace kanalizace nejen na náměstí Republiky, ale i v jejím okolí má skončit 14. srpna, tak pravděpodobně s jistotou až poté. Je ale určitě nutná, protože na ní naváže plánovaná rozsáhlá obnova náměstí Republiky. Při ní

0: počasí.
1: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 29. června, krátce po čtvrt na devět a jdeme se podívat na dnešní počasí. Začneme pod jasnou až polojasnou oblohou, ale odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer se budou místy vytvářet přehánky anebo bouřky. Můžou být i velmi silné, provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a silnými nárazy větru okolo 70 až 90 km za hodinu. Ale ještě před tou bouřkou pořádné vedro 34 až 37. Na horách 26 až 30 stupňů Celsia. Jestli vás zajímá budoucnost lidstva, tak několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Třeba ještě v roce 1804 na Zemi žila miliarda lidí, od té doby populace prudce rostla. My se dozvíme, kdy se očekává pokles. A všichni sledujeme ten pokles teplot, který bychom si určitě přáli. Jitka Slezáková se včera pekla v Litomyšli. Pěkné ráno, Jitko.
2: Krásné ráno, ale my jsme tam byli pod stromy, nebylo to tak hrozné, jak jsem si myslela, takže všechno v pořádku. Teď jsem koukala na teploměr, už je kolem 28 stupňů, takhle no. Kolem 8 hodiny ráno.
1: To už by šlo.
2: Doufám, že nás ty bouřky nesmetou večer a že si užijeme i dobré dopoledne. A sice začaly prázdniny, ovšem my jedeme naplno a máme pro vás spoustu velmi zajímavých reportáží. No můžete posoudit sami. Na hrdiny paraskupiny Silver Ace vzpomínají v Pardubicích i trochu jinak, a to speciálním pivem. Sládek Martin Vojtěch totiž uvařil 12-stupňový ležák Silver Ace, kterému při výrobě požehnal kněz. Tak například reportáž tohoto druhu se dozvíte. No a s naším stopařem Milenou Vápeníkovou zavítáme mezi mladé klavírní talenty, protože právě dnes bude mít Komorní filharmonie Pardubice zdarma koncert a my se vydáme na generální zkoušku.
1: Zámecké léto začne druhá série.
2: No a to je další věc. Zámecké léto ve 3/4 na 10. František Kinský už se na vás také moc těší, zavede vás zase na ty nejkrásnější zámky v našem kraji. I tam

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Další zprávy přináší Otaku Twirt. Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkopovou metodou, při níž město používá pryskyřicovou směs, která je právě zdrojem zápachu. Začínají první letní příměstské tábory. Děti ráno přijdou a odpoledne odejdou a přespávají doma. Například střediska volného času v Pardubicích letos připravila desítky různě zaměřených kempů, včetně sportu a tvoření. Současná vedra snižují zájem lidí o návštěvu safari parku Dvůr Králové nad Labem. Pro ochlazení návštěvníků zoo v areálu rozmístila několik vodních mlžících stanic. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominaci do říjnových komunálních a senátních voleb. Podle místopředsedy hnutí a ministra průmyslu Karla Havlíčka by se mělo vedení ANO zabývat i tím, kdo povede pražskou kandidátku. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dnů. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se mohou tvořit místní přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále varování ze silnice 1/36, kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Kromě smetanky mají teď v Litomyšli nebo budou mít akordeonové léto, o něm uslyšíte.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pět minut zbývá do 8:45, je pondělí 29. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, teplota neklesla po 20 stupňů Celsia na 129 ze 269 měřících stanic, tedy na 48%, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na 12 stanicích se neochladilo pod 25 stupňů, to je řeč o noci na dnešek a vedro tedy pokračuje. V 9 hodin ve zprávách uslyšíte, co počasí chystá na dnešní den v pardubickém kraji. Teď nás ale bude zajímat kultura, letošní léto bude Litomyšli znovu akordeonové. Co to znamená, tak to vám připomeneme s naším hostem. Je to organizátor Jakub Jedlínský. Pěkné ráno.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Možná už mnozí posluchači znají akordeonové léto v Litomyšli, protože už je to pátý ročník. Když se ohlednete zpátky, splnilo se vám to, co jste si před lety představovali?
1: No tak moje úplně původní představa byly kurzy, akordeonové kurzy o 10 účastnících. Tak to se mi úplně nepodařilo, protože v letošním roce, v tom pátém ročníku, máme něco přes 100 kurzistů.
0: Takže hodně jich je. Mnoho lidí si pod akordeonem pořád představí hlavně lidovou muziku, vy ale dlouhodobě ukazujete úplně jinou tvář tohoto nástroje. Co všechno dnes vůbec akordeon dokáže? Nikdy se o něm mluví jako o orchestru v jednom nástroji.
1: Je to tak, akordeon je takový trochu, řekl bych, chameleon, který dokáže rychle přeměňovat barvy a tedy i žánry. To rozkročení je opravdu široké od klasické hudby přes jazzovou muziku opravdu až po folk.
0: Měl jste někdy obavu, že je akordeon naopak moc úzký žánr na to, aby kolem něj vznikl několikadenní festival, nebo žádná taková obava nikdy nebyla?
1: V dnešní době už bych o něm vůbec nepochyboval, protože si získává velikou popularitu. Dokonce já jsem měl možnost jako mentor se svými stipendisty v letošním ročníku vystoupit také na Pražském jaru. Takže dnes už se o akordeon nebojím, nicméně když jsem začínal jako student konzervatoře, vím, že jsem si sliboval, že to chci změnit, aby akordeon byl více na koncertních podích.
0: Festival Akordeonové léto propojuje interpretační kurzy s koncerty pro veřejnost. Proč je zrovna tahle kombinace tak důležitá?
1: My chceme především ukázat těm mladým hráčům, mladým talentovaným hráčům, ale vůbec popularizaci toho nástroje, to jsme si tak jako vzali za své.
0: Letos jste pozvali opravdu výrazné osobnosti, dokonce jednu nejvýraznější, dá se říct, toho akordeonového světa. Na koho se můžeme těšit?
1: Tak tou největší hvězdou a lákadlem toho letošního ročníku je francouzský akordeonista Richard Galliano, který je opravdu tím, řekl bych, nejslavnějším jménem mezi akordeonisty, je opravdu znám v té opravdu široké hudební veřejnosti. Vytvořil takový, řekněme, svůj fusion styl, kdy spojil francouzský misec s jazzovou hudbou, s klasikou a s tangem.
0: Musel jste ho přemlouvat, aby přijel do Litomyšle, nebo na to kývnul na první dobrou?
1: No, ty námluvy byly trochu delší, ale výrazně mi s nimi pomohl jeden přítel, který měl přímou linku, jak se říká.
0: A co ty další osobnosti, které dorazí letos do Litomyšle?
1: No, já bych určitě chtěl posluchače pozvat na hned ten zahajovací koncert. Poprvé děláme klubový koncert v Litomyši Music Club Kotelna, kde vystoupí trio Alexandr Jasinský, Petr Tichý a Radek Doležal. Bude to jazzový koncert, opravdu dva sety, klasický klubový model, takže srdečně zveme všechny posluchače.
0: Tak to bude ten pravý začátek 30. června, už tedy zítra ve 20 hodin. No a pak tady máme další zajímavou osobnost hned 1. července. Kdo to bude?
1: Je jim náš letošní rezidenční skladatel Pavel Saměc. Přiznám se, že k němu mám osobní vztah, je to můj kamarád, je to skladatel a pedagog, který vyučuje na konzervatoři v Plzni. Sám je i vynikajícím interpretem, což nám předvede na tom koncertě, kdy bude hrát některá svá díla. A druhá část toho koncertu bude patřit stipendijní akademii Menard, což je akademie pro talentované děti, kde jsem měl tu čest být v letošním roce mentorem.
0: Jak tady padlo to hvězdné jméno, tak největší osobnost světa akordeonu budete mít 2. července v 17 hodin ve festivalových zahradách.
1: Tak, je to opět koncert ve společné produkci Smetanovy Litomyšle, festivalových zahrad a akordeonového léta Litomyšl. Richard Galliano se tam představí s kvintetem Jihočeské filharmonie. Takže to bude opravdu velmi pestré propojení jeho autorských skladeb se světem klasické hudby, velké pestrosti. Tady bych rád upozornil i na to, že máme též mokrou variantu, tedy v případě nepřízně počasí se bude koncert přesouvat do jízdárny, takže posluchači mohou případně přijít i v případě deště.
0: Tak nás uklidnil Jakub Jedlinský za organizátory akordeonového léta v Litomyšli, které začíná v tomto týdnu, a za chvíli ještě budeme v rozhovoru pokračovat.

0: 4 minuty po 8:45, pondělí 29. června, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice a my jsme tak trochu v Litomyšli, protože tam začíná 5. ročník akordnového léta. Za ním stojí Jakub Jedlinský a představujeme si tady celý ten program, který může navštívit i veřejnost a rozhodně musíme zmínit taky koncert kurzistů, ten bude 4. července, tak co o něm můžeme říct?
1: Na tom koncertě se představí naši kurzisté, je to vlastně první jejich výstup v rámci těch interpretačních kurzů. Většinou tady ponecháváme tady výběr na nich, protože dáváme jim tu možnost, aby představili vše, co nastudovali. Protože potom při těch dalších koncertech už musíme trochu vybírat tak, aby ty koncerty opravdu nebyly příliš dlouhé.
0: Jak jsme tady mluvili o osobnostech, tak ještě musíme zmínit jednu dámu, která taky dorazí k vám 4. července v 16:30 do festivalových zahrad. Kdo to bude?
1: Bude to zpěvačka, velmi multižánrová Gabriela Bermeliu. Je to skvělá performerka, držitelka ceny Alfreda Radoka a bude mimo jiné zpívat dvě písně z operety od Astora Piazzolly, takže já vás srdečně zveme.
0: A pak už tady je závěrečný koncert.
1: Je to tak, na závěrečném koncertu se představí samozřejmě opět naše orchestry. Tentokrát tam s námi zůstane náš host i Gabriela Vermeliu a budou tam samozřejmě vybraní solisté z interpretačních kurzů.
0: Abychom ukázali, že je to skutečně elitní festival, tak ještě zmíníme i lektory. Kdo pak patří do té sestavy lektorů letos?
1: Tak my tam samozřejmě máme naše stálice, jako je Petr Zámečník, Radek Škyří, který vede orchestry. Druhým rokem je tam také Aleš Parkán, skvělý pedagog. Ondřej Zámečník, kterého jsme přibrali do týmu kvůli vlastně jazzovému akordeonu, dělá jazzové dílny, takže i tímto směrem jsme se vydali. No, ale budou tam dvě úžasné osobnosti, dva pedagogové vysokých škol v České republice, což je novinka. Jednou je Jan Majsl, který začal vyučovat na Akademii muzických umění a tou druhou osobností je Marcela Kysová-Halmová, která vyučuje na Univerzitě v Ostravě.
0: Jaká je podle vás budoucnost akordeonu? Když jsme se tady věnovali i té minulosti, jak se to všechno rozvíjelo, vyvíjelo, jak ho vidíte dál?
1: No, akordeon se ustálil v klasické hudbě, řekl bych, že i těmi ostatními hudebními nástroji je braný jako rovnocenný partner, z toho já mám jako pedagog velikou radost. No, ale když teď sledují to aktuální žánrové rozkročení akordeonu, tak to prosazování se na té jazzové scéně, ale v různých kapelách, uskupení všemožných žánrů, crossoverových žánrů, opravdu se o ten akordeon nebojím.
0: A když jsem si hledal informace přímo o vás, tak mi tady vyjelo, že jste nejenom akordeonista, ale taky ještě bandoneonista. Říkám to dobře?
1: Je to tak. Je to tak.
0: Co to znamená bandoneonista?
1: Bandoneonista, no tak bandoneon je nástroj, který paradoxně vznikl v našem sousedním Německu jako nástroj do chudých protestantských kostelů, kde neměli peníze na varhany, ale z přistěhovalci se dostává do Jižní Ameriky a díky svému expresivnímu, výraznému, sentimentálnímu zvuku velmi rychle zlidoví v argentinské kultuře. A dostává se tedy do argentinského tanga a je to, řekněme, jeden vedle houslí z těch úplně nejhlavnějších nástrojů. No a já jsem na ten nástroj začal hrát, protože mám tangovou formaci, hrajeme skladby Astora Piazzolly.
0: Tak to říká Jakub Jedlinský, který nás hlavně lákal na akordeonové léto do Litomyšle, které začíná už zítra, tedy 30. června. Tak díky za to pozvání, ať se festival povede. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Sanace kanalizace na Pardubickém náměstí Republiky může být důvodem silného zápachu. Autokemp Rozkoš má na letní prázdniny obsazenou zhruba polovinu kapacity. Dnešní noc byla podle meteorologů z této vlny veder nejteplejší a dnešek bude slunečný, teploty až 37 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkopovou metodou, při níž město používá pryskyřicovou směs, která je právě zdrojem zápachu. Práce na kanalizaci skončí 14. srpna a jsou nutným předpokladem plánované revitalizace celého náměstí.
3: O obnově náměstí Republiky dnes budou rozhodovat pardubičtí zastupitelé. Rada předkládá ke schválení investiční záměr, který počítá s obnovou povrchů, zrušením podchodu, několika desítek parkovacích míst a jedné ze zastávek MHD. Naopak přibyde zeleň nebo vodní prvek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: V Chrudimi začínají dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden. Městský autokemp Rozkoš u České Skalice na Náchodsku má na letní prázdniny podobně rezervací jako v minulém roce. Obsazené je hlavně lepší ubytování, tedy chatky s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Celkově je kapacita kempu na léto naplněná asi z poloviny. Řadě návštěvníků nevadí ani tradičně horší kvalita vody u hlavní pláže.
4: Kempování je dobrý, jsou tady stánky, kde si můžete dát vlastně jakoby snídaně, obědy a večeře.
5: Popisuje Radka, která přijela z Hradce Králové, trochu zaskočená je z kvality vody přímo u hlavní pláže. Tam se sice v době našeho povídání zrovna několik lidí koupe, Radka se k ním ovšem nepřidá.
4: Popojedem dál za tu hráz, tam bude předpokládám čistší voda, takže tam se jako cyklisti vykoupeme.
5: Že je s kvalitou vody v zátočině u hlavní pláže dlouhodobě problém, připouští i jednatel kempu Petr Kejdana.
6: Nicméně i v rámci kempu najdete místa, kde ta kvalita vody je mnohem lepší a kde se vykoupat normálně dá.
5: Součástí areálu je také dětské brouzdaliště napouštěné pitnou vodou. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale od západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily sinice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června taky v rybníku Kachlička na Havličkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z pěti pak platí na Domanínském rybníku u Nového Města na Moravě nebo Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí.
2: Počasí.
1: Dnešek by měl být slunečný, jasno až polojasno, během dne ale od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se mohou vytvářet místní přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na příjezdu do Hrochova Týnce ve směru od Čankovic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále ještě tady máme červen, poslední červnové pondělí a my vám přejeme dobré dopoledne a hlavně přejeme všechno dobré Petrům a Pavlům, kteří dnes slaví svátek. Co nás čeká? Půjdeme na pivo, nejdřív s Miroslavem Horníčkem, no a potom zjistíme, že i na hrdiny paraskupiny Silver A vzpomínají v Pardubicích speciálním pivem. Tak vám to pivo představíme, zazní spoustu pěkných písniček, kapela Queen, Leona Machálková tady je v Seznamu, anebo Elán. Příjemný poslech přejeme vám všem a nezapomeňte si naladit dnes poprvé také naše zámecké léto. Více vám řekneme.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Herec Jiří Sovák patřil k lidem, kteří dokázali pohotově a vtipně glosovat vlastně cokoliv. A tak byste asi čekali, že když se na jedné plzeňské toaletě potkal s jiným mužem, byl to právě Jiří Sovák, kdo to setkání vyšperkoval bonmotem. Jak ale právě teď potvrdí náš archiv, ve skutečnosti tomu bylo přesně naopak.
1: Jednou byl Jirka Sovák na obědě v Prazdroji a dal si asi 2 nebo 3 piva. A jak je známo, pivo je takové močopudné. Tak pak šel na toaletu, konal a vedle něj konal plzeňák nějaký, ten se na něj najednou otočí, protože dlouho konali vedle sebe. A ten plzeňák mu povídá, pane Sováku, taky máte ten dojem, že nám to pivo jenom pučujou? To mě připomíná jeden anglický fór, jak v takovém londýnském klubu dva gentlemani odcházejí a jdou spolu na toaletu a vedle sebe konají takovou malou potřebu, že jo. Skončí a ten jeden jde k vodovodu, meje si prsty a ten druhý jde rovnou ven. A ten od toho vodovodu na něj volá a říká, poslyšte příteli, nás v Oxfordu učili, že po tomto úkonu si má gentleman omýt prsty. A ten od těch dveří se otočí a povídá, nás v Cambridge učili, že hlavní věc je ty prsty si nepochcat. Tudy jsem slyšel taky jeden takový typický anglický, jak velice bohatý Angličan si koupí v džungli pozemek, pustinu, bahno, stromy, no neuvěřitelné to. A ostatní kamarádi mu říkají, to jsi koupil? On říká, jo, to jsem koupil. To je teď moje. Přijďte za 3 roky a budete se divit, co já tady vybuduju. Tak oni skutečně za 3 roky přijedou a tam nádherný anglický park, 3 domy, jeden hezčí než druhý. A oni říkají, člověče, to jsi vybudoval? Říká, jo, to jsem vybudoval. A říkají, a co, tady ten první dům? On říká, tam bydlím. V tom prvním domě bydlím. A ten druhý. To je klub, kam chodím každý pátek. A co ten třetí dům? Říká, tam je klub, kam zásadně nechodím.

0: Věříme, že vás Miroslav Horníček pobavil, no a teď se ještě schladíme zase trošku jiným druhem piva. Podsta hrdinům může mít i podobu zlatavého ležáku. Na počest trojice mužů z paraskupiny Silver A, jedné z nejznámějších výsadkových operací československého odboje za druhé světové války, vzniklo v Pardubicích speciální 12-stupňové pivo. Sládek Martin Vojtěch mu dal příznačný název Silver A a jeho vaření pojal téměř slavnostně. Novému ležáku totiž požehnal i kněz. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Žehnat jakýmkoliv věcem je vlastně vždycky dobře, protože ono v tom žehnání je vždycky o tom, aby to nás to nějakým způsobem povzbudilo, aby nás to nějakým způsobem zase propojilo i s Bohem nebo nějakým duchovnějším přesahem, než jenom to, že se si dáme to pivo. Tak.
2: Říká kněz Jeroným Pelikovský. Letos v prosinci od výsadku Silver A uplyne 85 let. Podle historiků to byl jeden z nejúspěšnějších výsadků, který navázal ztracené spojení mezi odbojovými organizacemi a Londýnem.
3: A jim se teda podařilo splnit ten svůj úkol, obnovili to ztracené spojení, byť teda za ceny velké improvizace a obrovské podpory vlastně od těch domácích lidí tady na Pardubicku, kteří prostě riskovali to nejcennější, co měli, a bez nich by vlastně ta obnova spojení jako nikdy nemohla existovat.
2: Vysvětluje Adolf Vondrka. Na půdě domu jeho rodiny v Lázních Bohdaneč vysílal radista Silver A Jiří Potuček depeše do Londýna.
3: Myslím si, že i to je jako dobrý nápad, nejenom teda, že takhle připomenout, ale aby jsme tomu mohli dát nějakou trošku slavnostní věc, tak myslím, že i to pivo si zaslouží požehnání.
2: A pak už každý dostáváme malý politřík s pivem.
4: Požehnej tomuto pivu všem, kteří jsou zde přítomní, i všem, kteří ho budou s láskou pít. Všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. A je to požehnen.
2: Pivo uvařil Martin Vojtěch z Pardubic. Už od mala ho fascinovaly paravýsadky z Británie a zvlášť Silver A pro svůj význam i proto, že je spojený s Pardubicemi.
5: Silver A je vlastně India Pale Lager, což znamená vlastně je to česky vařený ležák klasicky, ale je nachmelený chmelama, který si většinou chmelejí vlastně sprchně kvašený piva, takže je to pivo pak víc aromatický, víc to takový chuťový profil tam je takový plnější a je takový vydatnější. No.
6: Tak na zdraví.
7: Na zdraví.
2: A nakonec se u piva domluvilo to, že Silver A budou čepovat i v kavárně Veselka, která teď

0: vzniká v Larišově vile a připomíná slavný pardubický hotel Erny Košťála, ve kterém jako číšník pracoval člen výsadku Silver A, Josef Valčík.
1: A v současné době vlastně pokládají dlažbu v zámečku v Larišově vile v kavárně Veselka. Takže já slibuju, že do konce tohoto roku vlastně bude fungovat kavárna Veselka a určitě tam budeme s láskou pít ležák Silver A. Takže vás všechny zvu na tuto slavnou chvíli.
0: Říká František Bobek z Československé obce legionářské, která společně s pardubickým krajem Larišovu vilu vlastní. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Máte rádi červenú řepu? Je vynikající, taková chladivá, třeba v souvislosti se sýrem, když si tam dáte trošku nějaký ten slaný sýr, salát, zakápnete olivovým olejem, trošku citrónu a už zase vaříme taková ta chladivá jídla, která se jistě budou hodit třeba i k dnešnímu obědu. A my vám po 10. hodině nabídneme také rozhovor s šéfkuchařem nebo se zástupcem šéfkuchaře hotelu Applaus v Litomyšli. Ale teď nám jazykovědkyně Dagmar Magincová řekne, když tady byla řeč o té červené řepě, jakými různými názvy ji můžeme častovat?
1: Červené řepě se u nás kdysi říkalo cvikla. Přes Balkán tohle označení putovalo do slovanských jazyků z řečtiny a v té klasické mělo podobu teutlon. A cestou se v něm některé hlásky měnily, i když to se dělo už v té řečtině, kde se z výrazu teutlon nakonec stal sveklon. A zase v takové latině se z něj stala cykla. Mimochodem, kde se vzal ten teutlon v řečtině, to se neví, ale znamenal původně chapadlo. Listy řepy prý vypadají jako chapadla. Do češtiny byla cvikla, co by oficiální rodové jméno, převzata z polštiny, ovšem v roce 1868 se opět podle polštiny změnila v řepu.
0: No tak červená řepa rovná se cvikla. Možná někteří znáte tento výraz, no a možná jsme vás nalákali právě na tuhle dobrotu zdravou a přidáte ji do jídelníčku.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Jak už asi víte, máme pro vás novinku v našem prázdninovém vysílání vždy od pondělí a od toho dnešního pondělí až do 28. srpna vám od 9:45 do 10 hodin dopoledne nabídneme speciální soutěžní pořad Zámecké léto. Uslyšíte vždy reportáž ze zámku, na kterou bude navazovat soutěž o zámecký cestovatelský balíček a v něm budou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a taky batoh. A navíc každý pátek se bude konat losování z denních výherců a cenou, pozor, bude soukromá prohlídka zámku Františka Kinského pro dvě osoby. Jeho zámek je v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. No ale ještě předtím, než začne první díl Zámeckého léta, tak si řekneme něco o pivoňkách. I když už odkvetly, to vedro jim nedělalo dobře, tak třeba takový tip pro příští rok. Pivoňky a jejich vonavé okvětní lístky mohou zpestřit domácí čaje, limonády nebo syrupy. V Babských radách víc.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži, budeme soutěžit o zámecké cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat? Možná z loňska zná. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a tři roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávil tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No a spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tady budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatil se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: se dovolil. Povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co se jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký
1: den. Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9:45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Horním Jeleni na Pardubicku připravují bytovou výstavbu. Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení. Majitelé psů v Česku budou své mazlíčky od středy muset zapisovat do státní centrální evidence. A dnešek bude slunečný, teploty až 37 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Radnice v Horním Jeleni na Pardubicku řeší nedostatek bytů pro mladé rodiny. Změnu má přinést plánovaná nová výstavba 5 obecních domů s 90 byty. Město kvůli tomu pořídilo potřebné pozemky za 1,5 milionu. Do konce letošního roku chce změnit územní plán tak, aby stavba bytů mohla začít.
2: Horní Jelení zároveň hledá možnosti, z čeho výstavbu zaplatí. Jednou z variant by podle radnice mohlo být družstevní bydlení. Město by mělo v projektu svůj podíl, mohlo by tak lépe regulovat jeho podobu a vyhnout se skupování bytu jako investic k pronájmu. Nové třípodlažní domy nechce obec stavět najednou, ale postupně podle finančních možností. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice. Stoupají i v Hamrech, ale taky třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Úsekové měření rychlosti v Mladých Bukách na Trutnovsku zaznamenalo v minulém roce skoro 7 000 přestupků. To je nejméně v historii. Například v roce 2015 to bylo zhruba 4x víc. Řidiči za překročení nejvyšší povolené rychlosti v daném úseku zaplatili loni na pokutách 3,5 milionu.
3: Dvojice kamer zjišťuje v Mladých Bukách průměrnou rychlost projíždějících vozidel od roku 2014. Obec si od nich slibovala zklidnění dopravní situace. Přes silnici, která vede do Krkonoš, totiž přichází lidé na vlakovou i autobusovou zastávku. V minulosti se v daném úseku staly 3 vážné dopravní nehody. Po instalaci radarů už podle policistů k žádné podobné nedošlo. Z Mladých Buků Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
0: Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. Ve druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot od západu, ale bude během dne přibývat oblačnosti a hrozí i velmi silné bouřky. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Spustí se více než 6 let po zavedení povinného čipování psů.
4: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teď je asi ve dvou registrech.
5: Říká Aneška z Prahy. O zápis do jednotného registru musí majitel psa požádat veterináře. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
6: Při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem.
5: Registrace vyjde majitele na nižší stovky korun. Pro veterináře bude registrování psů časově náročné, říká prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
7: Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
5: Centrální evidence má pomoct například při chycení zatoulaného psa nebo taky proti jejich množírnám. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, postupně od západu může přibývat oblačnost, později odpoledne a večer hrozí místní přehánky nebo i bouřky. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice 3. třídy číslo 36 810 v Žichlínku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A my jedeme plnou parou vpřed. Další hodina dobrého dopoledne před námi. Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Mladé klavírní talenty, slavné koncerty Mozarta, Griega i Mendelsona a vstup zdarma. Klavírní večer Komorní filharmonie Pardubice se koná dnes a my zamíříme už teď za pár minut na generální zkoušku. Jsme tady pro vás aktuálně. No a také zalistujeme, a to už za pár minut, v knize, kterou můžete získat v naší soutěži Věřte, nevěřte. Jmenuje se dá dárky z přírody a je tam 100 nápadů na tvoření s dětmi. Jeden hezčí než druhý, nádherné fotografie, no za chvíli popíšeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Dárky z přírody, autorka Helena Arentová, nakladatelství Kazda. Krásnou knihu tady držím v ruce, kterou může získat jeden z vás v naší soutěži Věřte, nevěřte. Je tam plno fotografií a 100 nápadů na tvoření s dětmi. Dívám se, dovnitř knihy jsou tam jak dárky z rostlin, dárky z listů, ze sušených rostlin, ze semen a plodů, ze dřeva, z hlíny a kamení a potom přírodní dárky, taková ta vzpomínková, pěkná, zabalená přáníčka. Ona tady k tomu i píše, autorka: když jsem byla malá holka, v době, kdy jsem ještě neznala jiná místa než svou vesnici, se jednoho dne vrátil tatínek z delší cesty domů. V kapse u bundy měl pro mě dárek. Byla to jen malinká krabička z lepenky, ale nikdy na to nezapomenu. Otevřela jsem ji a vypadla barevná mušlička. Už nevím, jestli mi víc učarovala krásná spirála nebo perleťový lesk, ale pamatuju si, že od toho okamžiku jsem sněla o širém moři, o písku, o pláži a nepřála si nic jiného, než se tam jednou podívat. No a autorka téhle knížky, kterou můžete získat, od té doby začala také tvořit a teď už i fotit a napsala knihu. A já jsem tady našla třeba na straně 69 výrobu bylinkového mýdla. A to je velmi jednoduché, může si to vytvořit každý a dokonce spotřebujete zbytky takových těch mýdel z rostlinných nebo olivových olejů, anebo i nové mýdlo nějaké můžete vzít a nastrouhat. To je totiž důležité na jemném struhadle. No a do těch nastrouhaných mýdlových vloček pak přidáte trošku bylin, třeba teď kvete měsíček lékařský. Naprosto ideální přidat tam ten měsíček, potom ještě trošku teplé vody nebo teplého bylinkového čaje, aby se to hezky dalo rozňahňat. No a pokud je ta hmota příliš tuhá, přidáte víc vody, pokud řídká, přidáte více bylin, vytvarujete kuličku. No a když si ještě navíc tam dáte dovnitř provázek, aby vám to tam drželo, tak si to mýdlo můžete později v koupelně zavěsit. A když to takhle vyrobíte spolu s dětmi, tak si potom budou také rádi mít ruce. A navíc to bude z přírody, měsíček lékařství má hojivé účinky, takže zabijete dvě mouchy jednou ranou. Tahle knížka tady bude k dispozici, soutěžit začneme zhruba tak v 10 hodin a 35 minut.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Pardubickém domě hudby před malou chvílí začala generální zkouška na dnešní klavírní večer. Na jednom pódiu se představí mladí, mimořádně talentovaní pianisté z mezinárodních mistrovských kurzů a klavírní soutěže v Pardubicích. Ve foaje Sukovy síně poslouchá už teď mladé umělce. Regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den, Mileno.
2: Dobré dopoledne. Tak generální zkouška před malou chvílí začala, možná je to slyšet i za mnou v pozadí. A i když nejsem přímo v sále, tak můžu říct, že je tam typická taková předkoncertní atmosféra, velké soustředění, hlavně těch mladých solistů, ladí se poslední detaily s dirigentem v mezičase a celé je to takové vyznamení očekávání toho velkého večerního koncertu.
1: Co je na dnešním koncertu podle tebe největším lákadlem? Výkony mladých pianistů nebo samotný program složený z těch nejznámějších klavírních koncertů?
2: Já myslím, že to bude ta kombinace, spojení těch mladých pianistů s velkým orchestrem, zahrají části slavných klavírních koncertů a komorní filharmonie Pardubice k tomu přidá ještě Mozartovu pražskou symfonii. No a příjemnou zprávou je to, že ten koncert je dnes od 19 hodin v Sukově síni v Pardubicích zcela zdarma. No a pokud by to dnes někdo nestihl nebo chtěl komorní filharmonie Pardubice slyšet znovu na velkém pódiu velkého festivalu, tak další příležitost bude teď v sobotu 4. července na Smetanově Litomyšli. Vystoupí tam v 15 hodin ve Smetanově domě pardubický orchestr s houslistou Josefem Špačkem pod vedením současného šéfdirigenta Vahana Mardorisiana. Takže je to taková pozvánka ještě do Litomyšle na sobotu.
1: Jako bychom tam byli teď, Mileno. Mimochodem, jaká je teplota v Sukově síni domu hudby?
2: Podobná jako ve všech interiérech, je horko.
1: Tak, i tak ale zveme na koncert, který rozhodně stojí za to, jak jsme slyšeli od Mileny Vápeníkové. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Pardubice včera mezi 11. a 12., tak víte, že jsme vám nabídli hodinový přímý přenos s našimi speciálními hosty z klášterních zahrad z Litomyšle. K mikrofonu jsme s Mirkem Hrubanem pozvali i zástupce šéfkuchaře hotelu Applaus Ondřeje Juráše. Tahle restaurace totiž uspokojuje návštěvníky Smetanovy Litomyšle po té degustační stránce.
1: Připravujeme po celý festival speciální menu, který je vlastně přizpůsobeno všem vystupujícím.
2: Takže nejenom lidem, ale i počasí se přizpůsobujete, předpokládám.
1: Ano, to je velmi důležité, protože v těchto vedrech
2: svíčková
1: určitě
2: asi ne.
1: Svíčková moc nejde. Ani nějaký guláš na paprice.
3: A tak co jde? Co jde? Co nejvíc teďka?
1: Tak teďka hodně saláty. Cezar salát, to je u nás jako klasika, kuře, krevety. Potom tam máme salát z černých rajčat s malinovým dressingem a buráta. Naše domácí fokáča, to je taky skvělý. Hodně paštika, hovězí tatarák, a to jsou takový naše klasiky, co teďka v tomhle počasí jdou.
2: Tak teď se mě bude trošku hůř mluvit.
1: Musíte zastavit na oběd.
2: Zkusím to. Kolik toho tak jako připravíte během Smetanovy Litomyšle? Je toho víc, co musíte navařit?
1: Určitě je toho víc než obvykle. Troufnu si říct, že jakoby teďka ty obědy a co tak máme, do toho jsou většinou vždycky nějaká akce, nějaká skupina, tam máme a tak. Přes 80 až 100 obědů uděláme určitě, večeře jako v podobném stylu, a většinou do toho jsou ještě nějaký akce, jak říkám, nějaký raut. Dělali jsme vlastně zahajovací raut na Smetanovu Litomyšl na zámku, takže to bylo pro 500 a ten druhý den myslím pro 200 lidí, takže to bylo takový náročnější, ale všechno jsme zvládli.
3: Jo, vypadá tak celkem klidně, takový kliďas v kuchyni, nebo se dokážete rozohnit, když to neodsýpá tak, jak si představujete? Musí tam být taky pořádné vedro, že?
1: No, vedro tam určitě je, tak přes 40 stupňů, 45 tam máme určitě, takže to je taková sauna, ale ne, ale jako jsem v klidu, když to všechno funguje, tak to je dobrý.
2: Já jsem si právě říkal, že šéfkuchař tak bude podle toho vypadat, nevypadáte, ale už chápu, těch 45 stupňů to člověk něco schodí, že?
1: Je to fakt náročný, člověk nemá ani chuť pořádně na to jídlo, jenom tak jako ochutnává, jestli je všechno v pořádku, ale že bychom si pak sedli a pořádně se najedli sami, tak na to zaprvé není čas a není ani chuť.
3: Opravdu se spíše prosazují ty velmi, velmi jednoduché, čerstvé a lehké pokrmy. Co byste doporučil, nějaký lehký recept tady před obědem? Rychlý, abychom to ještě stihli.
1: Abyste se ho stihli jako uvařit,
3: no,
1: vy doma, to tak nějaký salát, to je pro mě za mě úplně jako nějaký čerstvý salát, do toho zeleninu, nějaký olivový olej, dressing, nějaký sýr třeba, já mám rád hrozně kozí sýr, tak ten si trošku třeba rozpíc na to, nebo tu burátu, jak jsem o ní mluvil, k tomu kousek pečiva, a za mě to je úplně ideální jako oběd do tohohle počasí.
2: A tak ono nakrájet zeleninu, to není světaborného, to zvládne každý, ale s čím vždycky mám jako opravdu problém, s čím boju, jsou zálivky.
1: Zálivky, no. Většinou my máme oblíbenou tu malinovou, malinový dressing. Děláme to v podstatě.
3: To byla ta černá rajčata,
1: jo,
3: říkal,
1: černá rajčata s malinovým dressingem a s tou burátou.
3: No.
1: A ten dressing vlastně, to se dá balsamico ocet, hořčice a med. A postupně se do toho zašlehává olej a ono to vlastně zemulzuje a je to takový krémový a hezky to vlastně obalí ten salát.
3: Píšeš si?
2: Ne, ale já se to pak pustím ze záznamu.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Máme tady zprávu pro řidiče. Dopravní nehoda nákladního vozidla a dodávky uzavřela dálnici D11, to na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Věřte, nevěřte.
0: Teď už tady máme ale soutěž. Věřte, nevěřte, 10 hodin 37 minut a jak jsem slíbila, kniha Dárky z přírody, 100 nápadů na tvoření s dětmi nakladatelství Kazda ve hře. V přírodě se skrývá mnoho pokladů a můžete z nich vytvořit originální a jedinečné dárky. Z okvětních lístků se mohou stát čaje nebo girlandy, z větviček rámečky na obrázky a díla k zavěšení, z kamenů figurky, z bobulí marmelády. No a můžete si to vyzkoušet s vašimi dětmi nebo s vnoučaty, pokud je máte na prázdninách. Můžu ukázat i na webkameru, jak ta knížka vypadá. Můžete se podívat, protože ty obrázky skutečně stojí za to. Je to tady pěkně i ukázané na těch fotkách, jak postupovat. No a my jsme před chvílí slyšeli dva pojmy, když jsme si povídali s šéfkuchařem z hotelu Applaus a zaznělo tam focaccia a burrata. Někdo třeba tápe, není si jistý, co to je, a já říkám, věřte, nevěřte, že focaccia je tradiční italský chléb a burrata je tradiční italský čerstvý sýr z kozího mléka. Právě chuť jemné koziny je typická pro burratu, hodí se do těchto horkých dnů. Mám pravdu? Nebo ne? 726, 46, 48, 48 a můžeme to tady rozebrat s prvním volajícím, který v tom vedru neváhal, vyťukal naše číslo a teď je v éteru. Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka, a já vám věřím.
0: Dobře. Máte ráda italskou kuchyni? Znáte tyhle názvy nebo vám je to cizí? Když to před chvílí říkal kuchař, věděla jste, o co jde?
2: Ne.
0: Nevěděla, no tak proto jsem to nevěděla. Právě dala, protože všichni nemůžeme vědět všechno, takže si myslíte, že si nevymýšlím, že skutečně ta focaccia je italský tradiční chleba a burrata,
2: no,
0: tradiční sýr z kozího mléka. Dobře, Blanko, díky za souhlas, jak se chladíte?
2: Uzavřený oken, protože jsem utekla i ze zahrady, tak nám bylo vedro.
0: A doma máte líp v domě?
2: No, když tady všechno zabedním, tak zatím jo, protože sem nejde sluníčko.
0: Jo, jo, tak je to dobré. No, teď děkujeme za ty severní strany a severní zdi, že jo?
2: Přesně.
0: Tak moc zdravím. Mějte se pěkně a nashledanou.
2: Jo, nashledanou.
0: A zkoušíme další volající. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Anna, která také zdrhla ze zahrádky.
0: Taky pěkně, no jo, to jsou ty baráky, právě ještě nejlepší takové ty staré, poctivé, kde ty cihly a krásně to chladí, že jo, že máte tu šanci se takhle skrýt.
3: Já mám opravdu starý, ještě z nepálených cihel, takže tady mám 20 stupňů.
0: No teda, tak to se k vám všichni nastěhujeme asi, paní Ano, to jste neměla říkat. To je neuvěřitelné.
3: Pěďte.
0: Tak pojďme.
3: Ale zavřený okna, zandaný žaluzie,
0: no, samozřejmě,
3: a podobně, jo?
0: Samozřejmě.
3: Ale já vám teda dneska taky věřím, i když u toho sejra si nejsem tak stoprocentně jistá, ale věřím.
0: Dobře, tak díky i za váš tip, paní Ano, zdravíme do Sopotnice. Pěkný den.
3: Ano, děkuju.
0: A ještě,
3: vám taky.
0: Ano, nashledanou. A třetí volající v tuto chvíli. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Iveta od České Třebové.
0: Ano, moc zdravíme.
4: Já vám zdravím v tom teple. Tak. Je to italský tradiční chléb a sýr si myslím, že není z kozího, ale z kravského mléka.
0: Že je z kravského, si myslíte? Burrata. Jste taková milovnice, dá se říct, italské kuchyně, občas si něco takového dopřejete?
4: Jo, někdy jo.
0: A burratu používáte do salátu nebo?
4: Dávám.
0: Víc než mozzarellu třeba?
4: Mozzarellu nedávám, spíš dávám tu burratu.
0: Spíš dáváte tu burratu. A v čem je lepší? Tak nám řekněte. Ono to je trošku, mozzarella je přece jenom taková známější, lidi
4: taková,
0: vědí.
4: Mozzarella je taková matlavější, že jo?
0: A ta burrata vevnitř taky, ne? Nezdá se, když
4: taky,
0: je...
4: No, ale tam je přijde taková víc chutnější, když se dává pak s bazalkou anebo do salátu, prostě je taková lepší.
0: Aha. No ale abych já se do toho nezamotala a neřekla pak pravdu našim posluchačům, jak to je doopravdy v tom povídání s vámi. Iveto, děkuju za váš tip, zdravím do České Třebové.
4: Děkuju
0: Mějte
4: taky.
0: Se pěkně, nashledanou.
4: Taky, děkuju pěkně. pěkně, nashledanou.
0: Focaccia a burrata. Máme tady dva italské názvy. Tvrdím, že focaccia je tradiční italský chléb a burrata je tradiční italský čerstvý sýr z kozího mléka. Právě ta chuť jemné koziny je typická pro burratu. Hodí se do těchto horkých dnů. Věřte, nevěřte, napište studio.pardubice@rozhlas.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Soutěž Věřte, nevěřte vrcholí, co je to burrata, co je to focaccia. Italská jídla, ano, to je všechno pravda a absolutně většina z vás, i kteří jste posílali e-maily, věřila tomu, co jsem říkala, to znamená focaccia, tradiční italský plochý chléb, burrata, tradiční italský čerstvý sýr z kozího mléka. A tam právě byl ten zakopaný pes, na kterého přišla, myslím, že Iveta, která telefonovala jako třetí, a jenom dalších pár z vás, kdo to znáte, kdo to jíte. Třeba paní Jitka z Velin napsala, bohužel kozinu nemám ráda a burrata je z kravského mléka a tam byl právě ten zádrhel. Takže burrata je to tradiční italský čerstvý sýr, může být z kravského nebo i buvolího mléka, to teda výjimečně asi. Tady u nás si myslím, že spíše z toho kravského. Na první pohled vypadá jako mozzarella, ale při rozkrojení se rozteče. Skládá se z pevného vnějšího obalu a lahodného vnitřku. Uvnitř se ukrývá směs natrhaných sýrových vláken a husté smetany. Chuť je velmi jemná, krémová, mléčná, taková lehce nasládla a příjemně ochladí. Pochází z oblasti Apulie na jihu Itálie, konkrétně z města Andria. Tolik tedy o buratě. No a co ta focaccia? To je takový lahodný italský čerstvý chleba. Je plochý a je světlý jako většina těchto chlebů, takže s kváskem asi bychom si na ně nepřišli. Zase ten náš kvasový, to je tady taková spíše česká specialita. No tak jsme trošku v těch italských názvech zase moudřejší. Moc děkuju vám všem, kdo jste soutěžili a kdo toužíte po té knize Dárky z přírody. Já teď budu losovat přece jenom takových minimálně 10 lístečků tady mám posluchačů, kteří nevěřili úplně přesně, i když pan kuchař z hotelu Applaus tam mluvil o tom, že má rád kozí sýry, tak jsem si říkala, že by vás to mohlo zmást a to se taky stalo. Tak, teď už ale nebudu zdržovat. Novida. Jitka Veliny vyhrává tvoření. Doufám, že máte děti nebo vnoučata, paní Jitko, že si to s nimi hezky užijete. Gratulujeme k výhře. A my budeme v tom kulinaření pokračovat, protože jsme pozvali do studia Reginu Gauglitz, která má v Chrudimi královské dobroty. A my nebudeme mluvit jenom o těch sladkých moučnících, protože Regina, jak jsme si telefonovali včera, tak se zamilovala do pesta. Takže pesto bude hlavním tématem naší radioporadny po 11. hodině. Říkala si...

0: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Zastupitelé Pardubic budou hlasovat o novém územním plánu. Meteorologové varují, před silnými bouřkami zasáhnout můžou celé Česko. Vedení hnutí ANO by mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. A dnešek bude slunečný, teploty až 37 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otto Twirt. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o novém územním plánu. Na důležitý dokument, který určí další rozvoj města, čekají Pardubice už 15 let. Pokud se ho podaří schválit, bude ale muset hned následovat řada změn, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
5: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let, ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
4: Zasedání pardubického zastupitelstva začíná v 15 hodin. Festival Loutkářská chrudim letos nabídne i vystoupení hostů z Holandska nebo Brazílie. 75. ročník přehlídky začíná ve městě zítra. V hlavním programu soutěží 18 souborů, další desítky představení odehrají divadelníci v doplňkové části. Představí se taky hosté z několika zemí, dodává za organizátory Martin Dittert.
6: Nás čeká spoustu zahraničních hostů z Estonska, z Maďarska, ze Slovenska, z Brazílie, je toho prostě opravdu mnoho.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodovny, kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři na místě, ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Výbor hnutí ANO bude odpoledne jednat o nominacích do říjnových, komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer se mohou vytvářet místní přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu máme hlášenou teď z Lanškrouna v Lidické ulici, hlášena nehoda dvou osobních aut.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A my jedeme dále, nezastavujeme, třetí hodina našeho dobrého dopoledne je na spadnutí, no a přijde k nám cukrářka, nejenom cukrářka, ale i vynikající kuchařka Regina Gauglic, která stále vymýšlí něco nového, a protože vysoké teploty si žádají změnu jídelníčku, budeme se o tom bavit, možná si dáme něco osvěžujícího, sladkého, ale hlavně na prvním místě bude pesto, jak už jsme říkali před chvílí, tak dobrý poslech.
7: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: O jídle bude dnešní radioporadna, o takovém tom ochlazujícím, jak jsme slíbili, s Reginou Gauglitz, která je cukrářkou, přijela z Královských Dobrod s Chrudimi, ale ráda nabízí svým klientům i takové ty mňamky na slano. Říkám to dobře, Regino, ahoj, vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, pondělní, ano, přesně tak, máš pravdu, mám ráda nejenom sladký, ale i slaný.
1: Tak a protože pesto není úplně tak u nás rozšířené, jak bys možná byla i ráda, a přišla si mu na chuť, tak jsme si řekli, že bychom ho mohli rozšířit díky Českému rozhlasu Pardubice mezi naše posluchače. Nejprve tedy, opět je to italská pochutina, když jsme tady mluvili o té fokáče, burátě a tak, tak přidáváme pesto. Co to přesně je?
2: Pesto jsou nadrcený bylinky různýho typu, přidává se do toho hlavně olivový olej kvalitní. Já tam dávám vždycky trošku česneku, jenom takový malý stroužek. A pak se tam dají přidat semínka, nebo někdo to dělá vlastně základ, takový ten pravý bazalkový pesto je s píniovýma oříškama. Ale já rada experimentuju, že tam přidávám slunečnicový semínka nebo dýňový semínka, který se nadrtěj na jemno, ne úplně na prach. A ono to v tom pestu je takový jako zajímavý, takový ten křupový efekt.
1: My si řekneme přesný postup, ale zaujalo mě i to, jak si přišla pestu na chuť ty.
2: Jak jsem přišla na chuť? Já dřív vlastně, když jsem scháněla novinky do Královských Dobrod, který vlastně letos tady už jsou 10 let, tak než jsem začínala, tak jsem jezdila se inspirovat i do Prahy na náplavku a tam vždycky stál takový stánek, měli tam kamínka a na těch kamínkách dělali topinky na sucho a bylo tam, tehdy se jmenovali květuštino pesto a oni měli nějakých asi 7-8 druhů a vždycky to takovou velkou vrstu mazali na ty topinky a tam byla vždycky fronta.
1: Ano.
2: Tak já jsem se vždycky na jaře těšila s těma čerstvými bylinkama, až si tam jako to pesto ochutnám. Takže tohle byla taková jedna z prvních inspirací, která mi k tomu pestu přivedla.
1: Není to složité si pesto vyrobit. Většina z nás zná asi to z bazalky. To znamená, že tu bazalku nejlépe natrháme na záhonku, najemno pokrájíme a dáme do nějaké sklenice, přilijeme olivový olej a ta semínka, jak si říkala?
2: Ideální je, když má člověk nějaký ponorný mixer nebo něco,
1: nekrájet,
2: ale trošku to namixovat, ale nesmí se to mixovat zase moc dlouho, protože ty bylinky by potom zhořkly. Jak se to dlouho mixuje a byla by z toho čím dál tím jemnější kaše, tak se to zahřejvá a mohlo by to zhořknout, takže na tohle to pozor, ale takový nějaký Nutribullet nebo ponorný mixer nebo něco, kde je malá nádobka, kde se to s tím olejem a musí se to mixovat s tím olejem.
1: A rychle, ne dlouho, prostě, ne dlouho, aby z toho nebyla
2: takový
1: kaše.
2: Prostě menší kousky, ale nekrájet. Je to lepší to prostě namixovat.
1: Tak a ty oříšky, ty si říkala, že různé dáváš, ale k té bazalce ty píniové spíš, nebo bys tam klidně i dala
2: Ale jiný? Já bych dala i jiný. Já si úplně, jako nejsem úplně, že bych jako byla striktně pro ty píniové oříšky, ale mám ráda třeba i slunečnici. Ale tu slunečnici si nejdřív opražím na sucho na pánvičce, nechám to vychladit a pak to zase najemno nasekám a zase v nějakým tom malinkým robotu nebo takový bývaj, nebo ten ponorný mixer, taky on většinou mývá třeba i takový nástavec, v kterém se to dá namixovat, aby to nebylo úplně na prach, ne jako na mouku. Rozumím. Musí tam zase být takový kousíčky a ono to v tom pestu potom je takový křupavý element a dobře to dochutí. Je to lepší než úplně na prach.
1: A děláš to zvlášť, tu bazalku a ty oříšky a pak to smícháš?
2: Přesně tak. A na závěr do toho dávám nastrouhaný parmazán.
1: Na závěr ještě nastrouhaný parmazán. A to vydrží?
2: Vydrží. Dá se to ideálně do skleničky, upěchuje se to, zalije se to olivovým olejem a dá se to do ledničky. Vydrží to několik týdnů.
1: Jo, takže z toho potřeba se odebírá.
2: Takže je potřeba, když to odebíráte, když to vlastně jako používáte, tak když odeberete nějaké množství, tak zase potom je to potřeba udusat, tu skleničku vytřít papírovým ubrouskem, aby nezůstávalo to pesto na bokách, aby tam vlastně, ono by to plesnivělo. To, kdo si to vyzkouší, tak mu takhle třeba se mu zkazilo a pak už k tomu neměl důvěru, ale ono je potřeba o to jako trošku pečovat.
1: Ano.
2: Otřít skleničku, pak tam zase nalít nový olivový olej a zase to dá do ledničky a takhle vám to vydrží několik týdnů.
1: A my si za chvíli řekneme, na co na všechno se dá použít a z čeho všeho se dá pesto vyrobit.

0: Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už jedeme na těch prázdninových a vyrábíme si tady s Reginou Gauglitz z Královských Dobrod s chrudimi pesto. Mluvili jsme hlavně o bazalce, to je takové nejznámější pesto, a ještě jsme zapomněli na dvě důležité ingredience, které do toho přijdou, které to jsou.
1: Je to sůl a citronová šťáva. Tak. Ta se tam nesmí zapomenout dát pro takový zvýraznění chuti. Ono ze začátku, když tam do té směsi přidáte ten citron, může se vám to zdát až třeba hodně jako kyselý, ale ono se to krásně rozleží. Mm-hmm. No, udělá to opravdu jako výrazný. Počítat s tím, že v té lednici se to uleží a ono tu kyselost nasákne do sebe.
0: A spíše do menších skleniček dávat pesto, do takových těch 3 deci nebo tak asi.
1: Jo, je to na každém, tak já to mám už ve větších, protože to jako spotřebuju toho hodně, ale asi stačí takový ty běžný 250 ml, jak jsou skleničky, aby si to každý jako vyzkoušel, kolik toho jako využije, jak to bude používat.
0: Já to teda rozhodně vyzkouším, protože je to jednoduché, není na tom nic složitého, jenom mít nějaký ten ponorný mixer, nepřehnat to, aby z toho nebyla vyloženě kaše, jak jsi říkala. No a můžeme to vyzkoušet nejen z bazalky, ale i z různých jiných typů natí. Ty se chystáš na petržel?
1: Já, co se týká zelený bazalky, tak ještě radši mám fialovou bazalku. Aha. Ta není tady tak rozšířená, docela jako i teď už teda na trhách jsem byla schopná sehnat nějaký jako sazeničky, ona je taková fialová a pak i do fialová kvete, takže ona je jako moc hezká, ale přijde mi chuťově ještě taková jako lepší než ta zelená, takže se to dá udělat i z toho fialového. A co já budu dělat, je hladkolistá petržel, já to dělám jenom z hladkolistý, ne z kudrnky. A na jaře vlastně první pesto, který se dělá, je z medvědího česneku. To se vlastně chodí sbírat medvědí česnek. Ale já mám takovou jako radši, když se ty bylinky jako i kombinujou, že udělám třeba z medvědího česneku, ale pak to třeba nakombinuju. Medvědí česnek třeba z petrželí.
0: Jo. Nebo ta petržel taková jemnější.
1: Jo, nebo...
0: I z mrkvy. To,

0: Vové natě.
1: I smrkový natě. Ale pak mám ještě jednu bylinku, která je ale taková kontroverzní, to je takový jak s levandulí. Buď to někdo má rád, anebo ne, a to je koriandr.
0: Koriandr.
1: Jo, a z koriandru to pesto je teda za mě je luxusní. Ale protože ten koriandr jako mám ráda, jo, že koriandr si přidám i do guacamole. Jo, je to moje
0: oblíbená. Kdo má rád vietnamská jídla, tak si myslím, že si přijde.
1: Ale nikdo to třeba nemusí mít, nemít rád. Takže já třeba pak dělám i jako kombinaci třech bylinek. Jo, prostě podle toho, kolik jaký bylinky mám, tak třeba i ten koriandr s petrželí. A je to jako super. Podle toho si volím ty semínka, jo, vždycky jsou teda důležitý opražený, protože tím opražením zase zvýrazníš chuť toho semínka.
0: A pražíš to na sucho?
1: Na sucho to pražím. A musíme dávat pozor, aby jsme to nespálili. Buď to jenom samotnou slunečnici, anebo i tu slunečnici s dýňovým semínkem, jo, opražit, pak to trošku nasekat na menší kousky, ne úplně na to jemno, jak jsem říkala, a přidávat to.
0: No, když jsi mluvila o koriandru, tak další takovou bylinkou může být libeček. Já jsem říkala, no to by bylo dobré, z libečku máme na zahradě.
1: No a ten já zrovna nemusím.
0: Ten zrovna ty nemusíš, ale šlo by to.
1: Určitě by to šlo, protože je taky aromatický a ten, kdo ho má rád, tak pesto z toho bude super.
0: Tak a teď co s tím? Kam to pesto vložit, aby to chutnalo, aby to bylo dobré?
1: Těch variant je spousty. Můžeme začít u grilování. Jo, teď vlastně je období, kdy grilujeme, všichni jdou do obchodu, koupí si bagetu, která je prořezaná bylinkovým máslem, já si ji prořežu a dám do těch dír vlastně to pesto. Zase to opečete na grilu a máte luxusní přílohu.
0: Nemusíme chodit tak do obchodu kupovat předražené
1: nebo,
0: housky.
1: Když se dělají dressingy, jo, tak zase nešahat jenom po kupovaných k tomu masu nebo k hermelínu, podle toho, co rádi, máte rádi. Tak si vzít hutnou zakysanou smetanu a do toho přidat lžíci dvě toho pesta a máte hotovou omáčku, jenom to lehce dosolíte a je to vlastně zase připravený. Já v práci teď připravuju sendviče a do těch sendvičů používám to pesto, takže vlastně rozřízím buď to bagetu nebo podle toho, co, do čeho to dávám, nám silnou vrstvu toho pesta a potom už to jenom obkládám právě třeba mozzarellou, mortadelou, jako aby tam byl jako salám a doplním nějakýma bylinkama a lidem to hrozně chutná.
0: I do pici by to šlo, když se dělá, nebo z listového těsta někdo tak, dělá, tak. Že to může místo protlaku.
1: Přesně tak.
0: Natřít tímhle pestem.
1: Tak, jenom pestem, ale zase počítat s tím, že je trošku mastnější, takže já to třeba dělám tak minulý týden, zrovna jsme na catering připravovali záviny a tak tam dám zakysanou smetanu a třeba jenom proužek toho pesta. Jo, na doplnění, aby tam toho nebylo tolik. Takže těch variant je spousta.
0: Jestli chcete doplnit ještě vy, naše milé kuchařky a milí kuchaři, k pestu nebo k dalším těmto receptům, tak budeme samozřejmě rádi s Reginou 726 46 48 48. To je číslo k nám do studia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: Regina Gauglic je naším hostem. Je to kuchařka, cukrářka. V Královských Dobrotách ji najdete v Chrudimi. No a teď jedeme stále v tom pestu, protože ty si říkala, že to je teď tvoje takové nejoblíbenější jídlo, nebo jídlo, taková pochutina, kterou používáš. A když jsme tady mluvili o tom, z čeho všeho to pesto lze udělat, tak jsme zapomněli na jednu velmi důležitou bylinu.
1: Nejoblíbenější v Čechách. Na kopr.
0: No jasně, taky to někdo nemusí, ale někdo miluje.
1: Já bych ho nedělala úplně z kopru jako ze samotného, protože je hodně aromatický, ale právě bych ho přidala do té kombinace. Takže hladkolistá petržel, trošku bazalky a trochu toho kopru. Mm-hmm. Jo, tam stačí snídka jenom jako na doplnění, ale to pesto je jako luxusní.
0: No. Celer, kdo má rád, teď se také dělají, se pěstují vyloženě na nať celerovou, to by určitě taky šlo.
1: Ale taky zacházela bych s ním opatrně, je hodně aromatický.
0: Hodně.
1: Takže dát třeba trošku mladší a jenom trochu ho.
0: No dobře, do toastů, do salátů i určitě je to možné.
1: Je to možný do salátu, přesně nakrájíte si čerstvou zeleninu, dáte tam lžíci pesta, někdo co dá třeba se zakysanou smetanou, někdo bez ní, podle toho, jak to má rád. A zase je to prostě už ochucený. Je to takový, já nevím, jak bych to řekla.
0: Osvěžující, letní. Že?
1: Je to letní, svěží. Je to zase něco jiného netradičního. Nemusíte kupovat práškový koření. Jo? Máte to vlastně ve skleničce, použijete si to, kdy chcete. A doporučila bych to třeba i, zase až bude podzim, bude dýňová polívka, tak i do té polívky můžete vlastně dát potom trochu pesta navrch.
0: Tam je důležité říct, že ten česnek by tam měl asi být v tom každém pestu, že přece jenom to je taková takový, důležitá složka.
1: Jenom malinko, nepřeháně to, jenom fakt jako decentně a on to tak jako hezky doplní, ty zelený bylinky.
0: A teď pozor. Regina mi řekla, kromě pesta jedu kombuču. Jedu kombuču, co to je?
1: Spousta lidí zná kombucha, ale paní říká kombuča.
0: Kombuča, takže to je ono.
1: Takže to je ono. Takže pěstuju doma houbu. Dneska už ji mám ve třech sklenicích, protože potřebuju jí víc, nejenom pro svoji potřebu. Miluje jí můj syn, máme pořád v ledničce lahev s kombučou, různý příchutě. Ale i teď vlastně, jak jsem měla úraz a pomáhala mi kamarádka s ošetřováním doma, tak ona jí má ráda, takže já vždycky říkám, jedu s lahvinkou. Takže jí vozím lahvinku, dneska ráno jsem zrovna u ní přibrzdila, dala jsem jí dvě lahvinky.
0: No a jak se to, dá se říct, pěstuje doma?
1: Kombuča žije vlastně z výluhu čaje a z cukru. Takže já si jednou za týden převařím vodu, udělám si čaj, ty různě míchám, dávám, já mám ráda třeba černý Earl Grey, ten vždycky doplním o nějaký jakoby jiný čaj, vždycky jsou to takový tyhle ty, jako buď to může být černý,
0: zelený,
1: může být i ze zeleného, může z rooibos, ale pro tu kvalitu té kombuči jednou za čas potřeba to udělat zase v černém čaji, aby se jakoby ta houba jakoby oživila. A do toho čaje vlastně dáte cukr, já mám zhruba 4,5 litrovou sklenici, tak na ty 4,5 litry vody 350 gramů cukru a jednu tohletu násadu, ona se tomu říká násada, houba, kombuča.
0: A to se přechovává třeba jako kvásek někde v lednici, ta houba, nebo kde to je?
1: No, může, ale jak už jedeš ten proces, tak vlastně každý týden tam to sleješ, opláchneš tu houbu, odendáš takový ty šerný, máš zase svařenou vodu a jedeš pořád do kolečka. Takže ji vlastně uchovávat nemusíš. Když bys jela na dovolenou, tak si dáš do sklenice trochu té limonády, z který vlastně ji zrovna vyndáváš, aby měla v čem, jakoby v tom kyselém prostředí, v čem žít a necháš si v ledničce týden odpočívat a pak zase uděláš ten znova ten proces.
0: Ono to zní docela složitě, ale když už v tom člověk jede, jak ty říkáš, jedu kombuču, tak už ti to nepřijde
1: zvláštní
0: a složité.
1: Ne.
0: Jenom prostě občas uvaříš čaj.
1: Přesně tak. A teď, jak je teplo, tak za těch 5 až 7 dní, podle toho, jak vlastně je teplo, tak se vlastně jde slejvat. Vy dáte si tu houbu, necháte si trošku té vody, v který vlastně teďkom jako by byla z té sklenice. A teď jsem zrovna začala, protože teď je hodně ovoce, tak včera tu slitou jsem do ní nasypala černý rybíz.
0: A zase se to ochutilo ještě.
1: Ochutí se to černým rybízem, ona vlastně z toho vytáhne, ta limonáda vytáhne to ovoce, nebo tu šťávu z toho ovoce. A dneska jsem to scedila a už jsem vlastně měla černorybízovou limonádu.
0: A teď jsem přeslechla, jak dlouho musí být ta houba naložena v tom čaji?
1: 5 až 7 dní.
0: 5 až 7 dní, aby to získalo tu zvláštní chuť, kterou ona má.
1: Já to vždycky ochutnám, ona potom trošku jemně perlí, nesmí to být pak už tolik sladký, protože ta kombuča, ten cukr celý, jakoby ne celý, když to přeženete, více jak 7 dní, nebo když je tam hodně teplo, tak už to jde do alkoholu.
0: Jasně, jo, tak to sklasí. A je to při pokojové teplotě?
1: Při pokojové teplotě.
0: Tak teď už jsme zase o něco moudřejší. A za chvíli bude tvarožník.

0: Ještě se vracíme ke kombuče. Více známe tady tu houbu jako kombuchu, ale správně skutečně kombuča. No a Regina Gauglica i teď odpovídala na dotaz paní posluchačce, která jí má zmraženou a neví, jestli půjde nebo nepůjde, jestli to bude fungovat. No tak můžeme říct, co si poradila?
1: No, nemám s tím úplně zkušenost, ale poradila jsem paní, aby si udělala litr toho čaje, dá tam, dejme tomu 10 deka cukr v poměru, menší v poměru vůči tomu množství a tu kombuchu v tom nechá rozmrazit. A uvidí za 5, za 6 dní, jestli ta kombucha začala vlastně ten cukr zpracovávat a jestli se chytla. Hmm. Ale přímou zkušenost s tím fakt nemám.
0: Ano, tam je to, že ta kombucha si pěkně zblajzne ten cukr, tím se z toho stává fermentovaný nápoj. Mm-hmm. Víme, že fermentované nápoje jsou velmi zdravé, blahodárné pro náš organismus a je taková nakyslá potom ta tekutina, že? Příjemná chuť, taková sladkokyselá. No tak jo, takže máme kombuču, vyzkoušeli jsme, přidáme do ní ten černý rybíz potom, abychom si na tom pochutnali. Ovšem, kdo má rád moučníky, Regina si pro nás připravila tvarožník. Je to jednodušší nebo složité?
1: Ten je úplně, jako myslím si, že je hodně jednoduchý. A to zase mám kamarádku, která ujíždí na tvarožníku, takže každý týden, když jezdím pro zboží, jako pro mléční výrobky, tak tam beru vlastně ten tvaroh, takový tuší, jako srovnatelný s tím, co je v alobalu, přesně tak. Takže na tvarožník použijeme půl kila tvarohu, vejce, cukr, tam ho dáváme zhruba na ten půl kila, zhruba 100 gramů, ale tam zase každý, jak s tím cukrem zachází. Někdo místo toho použije med, někdo použije třtinový cukr, toho já bych třeba dala pak trošičku míň. A někdo může použít i xylitol jako náhradu, kdyby to bylo třeba, byl to diabetik, anebo kdyby držel low-carbovou stravu, tak vlastně tam ten cukr takhle může nahradit. Potom se tam dává něco, co vlastně ten tvaroh pomůže jako spojit, ano. Buď to je to hrubá mouka, nebo namletý ovesní vločky, nebo bezlepkový vločky, bych jen zase v nějakým tom nutribuletu nebo v nějakým v tom nástavci na tyčový mixér namlela, trošku rozpuštěného másla, může tam být vanilka nebo vanilkový cukr, podle toho, jestli to dělám pro diabetika nebo ne. Půl prášku do pečiva, to zamíchám a vlastně do nějaký dortové formy, nebo někdo má takový ty skleněný koláčový formy, ty ozdobný, takže to vystříkám, nebo buď to vytřu máslem, nebo to vystříkám olejem a tam už pak záleží, co si do toho tvarožníku dáte. Jo, teď je sezóna plná ovoce, takže je to rozmanitý.
0: A promiň, to těsto je takové vláčné.
1: Je to řidký. Je to úplně řidký. Jo, takže se toho člověk nesmí leknout, ale on to pak, když se to upeče, peče se to zhruba 40 až 50 minut na 170-180 stupňů podle toho, jak mu peče trouba a on to pak jako zdrcne jako puding, takový tuší to bude. A pak po vystydnutí se to dá krásně krájet na porce.
0: Jo, tak teď třeba jsou ty rybízy různé, kdo má rád, tak ideální se to tam jenom nahází, že jo? Na to tvarohové těsto.
1: Mně tohle přijde jako ideální svačina pro děti a pořád řešíme, aby ty děti měly kvalitní bílkoviny. Tak zrovna ten tvaroh je takový, že fakt to děti mají i rádi, tak tam můžete přidat i kakao. Jo, zase, aby to bylo třeba jako pribiňáček, jako aby to evokovalo, tak aby ty děti k tomu měly blíž. A to ovoce různě namíchat, to, co mají děti rádi. Takže i jablíčka, maliny jsou do toho vynikající a jahody taky.
0: A meruňky ty taky už jsou nebo budou, tak to bude taky, nebo broskve, cokoliv, co je.
1: Přesně tohleto ovoce se do toho tvarožníku báječně hodí.
0: Mně jenom nejde do hlavy, jak to, že je to tak tekuté. Říkala jsi mléko do toho? Nebo
1: vejce.
0: Vejce.
1: Vejce, trošku másla.
0: A ten tvaroh. A stejně tam tu
1: je to tekutinu. Je to říčí. Jako není to není to úplně jako řidký, ale je to taková, je to říčí, jakoby
0: no my uděláme jednoduchou věc. Ty mi pošleš ten recept a já ho potom vložím na naše webové stránky pardubice.rozhlas.cz, kdyby se chtěl někdo inspirovat, vyzkoušet si osvědčený recept Reginy Gauglic, tak ho najde na našich stránkách. Tak a teď zpátky do práce. Co tě čeká dnes?
1: Dneska uvidím, jak nás zákazníci vyjedli, protože jsem nadělala svačiny, než jsem odjela a zítra se chystám na to pesto, takže ti budu moc poslat nějakou fotografii.
0: Budu se těšit, bude z petržele.
1: Bude z petržele, přesně z hladkolistý petržele. Takže mě čeká doplnit nějaký dobroty pro zákazníky.
0: No tak pěkné dny přeju a moc děkuju za to, že se v tom vedru vážela cestu s Rudím k nám do studia, bylo to báječné.
1: Za příjemný čas, díky moc.
0: Regina Gauglic.

0: Za námi je horký víkend a i horké pondělí, to je tedy ještě před námi, možná, že se chystáte někam k vodě, snad se všechna nevypařila. Narážím tím na jednu z replik, kterou teď uslyšíme. I nad vedrem a vodou se totiž zamysleli malé děti, ptala se Tereza Brázdová.
1: Jak chutná voda?
2: Buď to může být slaná nebo sladká.
3: Studená voda nebo horká voda.
2: A mně chutná taková polo sladká a polo slaná.
1: Potřebujeme vodu k životu?
2: Jo, protože kdybychom jich neměli, tak bychom vyschli a mohli i umřít.
3: Krev je přece voda, taková červená. My máme v těle takový krtače, který nám čistí krev a potřebujou na to vodu. Tam se to takhle nabáčí a takhle se to tam čistí ta krev. A stříká nám z těla krev.
1: Je na naší planetě dost vody pro všechny?
2: Jo, je, protože voda se vyrábí z řeky a když se to odpaří do mraku, tak může pršet a lidi to můžou chytat třeba tu vodu do belíku.
1: A mělo by se s vodou šetřit?
3: Ano, mělo.
1: A může se stát, že na planetě voda dojde jednou?
2: No, když bude takový hodně velký vedlo, tak se to může všechno vypařit.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: a Mirek Hruban ve studiu. Vítej, hezký den. My jsme tady měli italskou kuchyni během dobrého dopoledne. Pesto jsme vyráběli.
1: Já jsem slyšel, že zpracováváte bylinky. Ano, ano. Já mám rád všechno, co je vychlazené dneska.
0: Ano, takže pivínko, to nám tady ještě chybí.
1: Ale
0: ve
1: to pivínko už moc nejede teďka v tom hicu, já nevím. On to hodně rozmotá hlavu rychle.
0: Se to nedoporučuje právě vůbec alkohol, nicméně takové ty, aspoň abychom pivaře úplně neodradili, že od našeho poslechu. Tak jsem na tohle opatrná, tak nějaká ta desítka, ale pozor na to, no, ten alkohol ve vedru, opravdu to není to dobré.
1: Nebo nealkopiva možná, taková ta ovocná, já nechci říkat značky žádné, ale teďka jsem si oblíbil jedno takové fialové pivo, na té etiketě je taková držka toho pana majitele Sládka, nebo co to je, taková rozšklebená. Ne, ono to je opravdu, ten tam dělá takovou, jako takový ksicht, jo. A to mi teda teď moc chutná.
0: Jo, a je to nahořklé, ono se říká, že všechno, co je nasládlé, lehce nahořklé, že ti to, no, tak je to pomáhá, že to ochlazuje.
1: Takové to ovocné pivo, no.
0: Dobře. Tak, teď už jsme se ochladili, co uslyšíme ve vysílání.
1: Tak, stavíme se v nasavrkách a to hned několikrát. Třeba nás bude zajímat otvíračka nové relaxační zóny u Kladského skanzenu, natáčel tam náš kolega Pepa Kopecký. No a co bychom ještě nabídli? Zlatá láska. To je pořad, který znáte právě z našeho vysílání, no a tam právě ti manželé, kteří spolu žijí více než 50 let a když vyhrajou, tak mají možnost si obnovit ten svůj slib, takže my jsme u jednoho takového obnovení slibu byli.
0: To bude dojemné. No a to vrátíme se také do Litomyšle.
1: Jo, v skutku.
0: Máme tam včerejší záznam z našeho pořadu s panem starostou, jsme si povídali.
1: Aha, to bylo, ale to bylo vtipné povídání se všemi, to bylo velmi příjemné v Litomyšli.
0: Bylo to příjemné. Já jsem si to poslechla. Jediné, co nesmíme říkat na začátku každé věty, tak. My jsme takový oba.
1: Říkali jsme tak.
0: Stejní. Vidíš, já se tady přiznám přímo před posluchači, poslouchala jsem to, když jsem připravovala ty střihy. A většinou, když je ten přenos, tak my to chceme popohnat nějak. A vždycky se snažíme, aby to šlo jako na drátkách a to naše tak musíme eliminovat.
1: Ježiš, tak to já si to poslechnu a budu se chytat za hlavu. A písničky od srdce chci ještě nalákat za chvilku.
0: Kdo má? No, Petr a Pavel dneska. Užijte si svátek.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Tento týden začne přestavba Svitavské nemocnice. Sanace kanalizace na Pardubickém náměstí Republiky může být důvodem silného zápachu. Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení a dnes bude ještě slunečno, teploty až 37 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné pondělní poledne z Pardubic. Začíná modernizace Svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převezme staveniště. Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Probíhat budou za provozu, potvrdil ředitel Pavel Kunčák.
3: Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, takže ty omezení budou spíš jako z důvodu stavby, to znamená nějaká hlučnost nebo prašnost v některých etapách té výstavby, hlavně když se bude bourat. Při té výstavbě jako takové úplně nepředpokládám, že by tyhle problémy byly jako zásadní, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
2: V Chrudimi začínají dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden. Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkopovou metodou, při které město používá pryskyřičnou směs, která je právě zdrojem zápachu. Práce na kanalizaci skončí 14. srpna a jsou nutným předpokladem plánované revitalizace celého náměstí.
4: O obnově náměstí Republiky dnes budou rozhodovat pardubičtí zastupitelé. Rada předkládá ke schválení investiční záměr, který počítá s obnovou povrchu, zrušením podchodu několika desítek parkovacích míst a jedné ze zastávek MHD. Naopak přibyde zeleň nebo vodní prvek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Vláda by právě teď měla rozhodovat o podobě české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Znovu se tím musí zabývat po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Po dnešním jednání vlády bychom se měli například definitivně dozvědět, kdo českou delegaci na summit povede. Motoristé pořád počítají s tím, že to bude podle původního plánu premiér. Včera to zopakoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Prezident Pavel si naopak stojí za tím, že to má být z pozice nejvyššího ústavního činitele on sám. Poradce prezidenta Jiří Pehe dnes ve vysílání Českého rozhlasu nedokázal vyloučit, že by se kvůli tomu prezident mohl znovu obrátit na ústavní soud.
5: Pokud ústavní soud v tom svém předběžném usnesení toto nezmínil a vláda toho využívá k tomu, aby tu věc nějakým způsobem zamlžila.
2: Vláda jedná asi hodinou, čas tiskové konference zatím neznáme. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. Ve druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou taky padat kroupy s průměrem okolo 2 cm.
1: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer se budou vytvářet přehánky a bouřky. Čekáme, že bouřky budou velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty dnes 34 až 37 stupňů Celsia. Tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky dobré a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4:12 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Teď čerstvě nahlášená nehoda z Orlicko-Ústecka v Lančkrouně. Na průtahu Lančkrounem v ulici Lidická se srazila dvě osobní auta. Tak opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké poledne, dobrou chuť, pokud obědváte. Věřím, že něco lehkého, svěžího, možná i vychlazeného. I když čest těm, kteří si dali třeba v dnešním poledni svíčkovou, věřím tomu, že jsou tací. No a co nabídneme my? Budou to také samé dobroty, ovšem hudební. Olympic, Marta Kubišová, Marie Rotrová, Mirai, Turbo, Black Milk, Paul Simon, Věra Špinarová, třeba také Monika Absolonová a spousta dalších interpretů zazní. Tak vybírejte, co by se vám líbilo, o kom chcete, aby vám zaspíval, no a pak nám napište, komu máme písni poslat. Kam přesně, to připomenu za malou chvíli.
6: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Jasná zpráva, to byla skupina Olympic na úvod písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak už víte, koho chcete pozdravit v našem vysílání, komu popřát, komu pogratulovat třeba i k výročí, nebo jen tak udělat radost tím, že jste si vzpomněli. Pokud ano, napište nám to, e-mailová adresa sem do studia pořád stejná, to znamená studio.pardubice@rozhlas.cz. Do toho e-mailu se můžete rozepsat podle libosti. Co se SMSek týká, tak samozřejmě ty posílejte také, ale pamatujte, že do ní se vejde jenom 160 znaků a na začátek je potřeba napsat slovo Pardubice, pak udělat mezeru a pak teprve vzkaz. A SMS-kové číslo ještě 90 011 04. A kdo by chtěl telefonovat, tak ten má k dispozici linku s číslem 726 46 48 48. Petr a Pavel dneska slaví, tak všem nositelům těchto jmen, pánové, posíláme gratulaci, přání všeho nejlepšího, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a navrch muzika.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Paní Stáňa z Ústí nad Orlicí mi telefonovala do vysílání, do písniček Od srdce a prý by ráda poslala tak jako zpětně, jako takovou útěku, nějakou pěknou písničku Českému červenému kříži do Ústí nad Orlicí. Prý ve čtvrtek pořádali nějaké zahradní posezení, takový letní den, bylo tam spousta občerstvení, spousta námahy, ale dorazilo málo lidí. Zřejmě to vedro většinu lidí odradilo, takže to úplně neklaplo a bylo to prý hodně smutné. No ale takové dny prostě jsou a věřím, že příště už to bude mnohem lepší, dorazí víc lidí, kteří si to užijí. No a písnička, to bude taková slaboučká náplast, ale věřím, že i tak udělá radost.

Jeden telefonát za druhým. Paní Marie teď před malou chvílí volala do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Ráda by pozdravila celý rozhlas, my děkujeme, také všechny posluchače, a písnička bude hlavně záchranářům, především těm, kteří vyrazili pomáhat do Venezuely, prý je na ně moc pyšná, a tak by jim chtěla poslat nějakou pěknou písničku. Líbila se jí Věra Špinarová, ta už je připravená, takže jí dáme. A pak ještě dodala, že to nebude jenom těm záchranářům, ale samozřejmě i jejich rodinám, kteří to tak nějak musí akceptovat a zvládnout i bez nich, když teď pomáhají jinde. Tak aby to všechno zvládli, aby se v pořádku vrátili, záchranářům tedy zahrajeme, a samozřejmě i pro paní Marii, která volala s přáním krásného dne.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 12.26, s vámi je Český rozhlas Pardubice, Písničky od srdce pokračují a ve vysílání zdravím a vítám Mílu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A taky tak Pepu, že jo? Pepa tam někde...
1: Ano,
0: sekundu.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: Ahoj. Tak komu zahrajeme dneska?
1: No dneska je celá těch Petrů a já jich mám v okolí a v rodině několik, tak bych ráda dala zahrát bráchovi, synovcovi, pak Zeťákovi Petrovýmu a pak dvou Petrům šikovným z Vršova, který nám dělali na chatě koupelnu, tak Bodákovi a Nevečeřalovýmu, jo, Petrovi.
0: To byl Truhlát.
1: To je Truhlát, ale on je to vše uměl.
0: Jo, takhle.
1: Teď nám opravuje komín ještě, je takový šikovný kluk a s bráchou, fandou to jako jedou dobrou práci odváděj, tak...
0: Univerzální jo, muži.
1: No, Ferda Mravenec práce.
0: Tak, dobře, tak Petrům, Pavlům ještě jednou veliká gratulace. No a kousek písničky, která posílám i vám, teď jste v Chrudimi, si říkala, na Otočku a zase vyrážíte na Chloupku, hezky k lesu užívat. Tak to závidím.
1: Tak. No, tak přejeme ti to taky, ale... Až budeš důchodu,
0: viď? Jo. No hele, k tomu se asi nebudu vyjadřovat vůbec to. Všichni víme, jak se to říká, mládí tam a do důchodu daleko.
1: Jo,
0: tak jo.
1: No.
0: Tak se mějte, díky za zavolání a krásný den.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. Díky.
1: Ahoj.

0: ještě chvilku necháme doznít zvony. Marta Kubišová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce. A teď už zdravím do České Třebové. Paní Aničku, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také všechny zdravím. Posílám pěkné letní dny, ano. Abyste si to tam užili.
0: Děkujeme.
1: A chtěla bych nechat pozdravit moje kluci Pavla a Petra, když mají dneska svátek. Mhm. A k ním bych přidala ještě Irenku Fuchsovou, protože ji mám taky ráda, moc ráda ji poslouchám.
0: Dobře.
1: Škoda, že to nemá delší, no ale ono to nejde.
0: No jo, no, tak aspoň, že to máme každý týden, tu Irenku, že si můžeme takhle hezky užít.
1: Přesně tak, malou nápovědku.
0: Tak jo, tak Irenku, děkujeme, děkujeme.
1: Pěkný dny.
0: Tak vám taky krásné letní dny, ať jde trhání majoránky vašim synům i od nás. Gratulace k svátku a zdravíme do České Třebové, naslyšenou.

Péťovi do Přelouše bych chtěla poslat písničku k dnešnímu svátku, aby se mu všechno dařilo, hodně štěstí, zdraví, pohody a krásné prázdniny přeje babička Iva a přeje si něco pro mladé. No tak mám tady skupinu Miraj, doufám, že Péťovi se bude líbit. Od nás také gratulace.

0: Bora!
1: Je vais te faire. Je vais te faire. Co tě našle, hačku daj.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Přesně 15:45, pokračují písničky od srdce. Máme tady pozdrav od Ivy, která přeje pěkné pondělí všem posluchačům i do celé redakce. Po horkém víkendu je tu nový pracovní týden a tak bychom si chtěli objednat nějakou pěknou písničku k práci, aby nám to šlo a rychle to uteklo, a to nejenom dnes, a ať už konečně zaprší a je trochu příjemněji. Pozdrav do rozhlasu i všem posluchačům. Iva, jak už jsem říkal, nechává tady zahrát, objednat nějakou pěknou muziku. Tak mám tady duet Monika Absolonová, David Dale, Budu tu stát.

Jdeme do finále písniček od srdce. Za chvilku si dáme další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou po nich, protože je pondělí osobnosti Česka. Dnešním hostem u Oskara Hesse bude herec a také principál Jan Hrušínský. No a poslední vzkaz k vyřízení v písničkách od srdce a budeme hrát pohodovou písničku, ať udělá radost Věrušce a všem stálým posluchačům. Do nového týdne přeju hodně elánu a ať uteče. Díky, Míla.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Zastupitelé Pardubic dnes budou hlasovat o novém územním plánu. V Pardubickém kraji začínají letní příměstské tábory. Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnou celé Česko. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, místy zmiňované bouřky i silné nárazy větru a teploty do 37 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělí z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o novém územním plánu. Na důležitý dokument, který určí další rozvoj města, čekají Pardubice už 15 let. Pokud se ho podaří schválit, bude ale muset hned následovat řada změn. Vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
4: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
3: Zasedání pardubického zastupitelstva začíná dnes v 15 hodin. Začínají první letní příměstské tábory. Děti ráno přijdou a odpoledne odejdou a přespávají doma. Například střediska volného času v Pardubicích letos připravila desítky ručně zaměřených kempů, včetně sportu a tvoření. Zájem o ně je letos zase velký. V městském centru Beta dají děti za jeden příměstský tábor většinou 3000 korun, říká ředitelka Miriam Lukešová.
5: Nejvyšší položku tam tvoří asi obědy pro děti, protože my nemáme vlastní zařízení, vlastní kuchyň, takže děti chodí do restaurací nebo nám vozí z restaurací obědy.
3: Po historicky nejteplejším víkendu se tento týden v Česku postupně ochladí. Dnešek bude ale ještě horký. Na východě Česka můžou teploty dosáhnout až 39 stupňů Celsia. Víc práce mají kvůli horku záchranáři. Například ty jihočeští měli od pátku do neděle o čtvrtině případů víc než obvykle. A meteorologové varují taky před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci. Bouře zasáhnou Čechy a část Moravy a Slezska. Dají se čekat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a taky lokálními přívaly vody. Dopoledne přešel pás bouřek už nad Krušnými horami.
0: Počasí.
3: A jaké bude pondělí v Pardubickém kraji podle meteorologů? Slunečné. Čekáme jasno až polojasno. Během dne bude tedy od západu přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer se budou vytvářet přehánky a bouřky. Čekáme, že bouřky budou velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty dnes 34 až 37 stupňů. Tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky budou dobré a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda v tuto chvíli hlášená z pardubická silnice 211. V Lázních Bohdaneč se srazila dvě osobní auta a překáží. V Chruděmi taky začaly dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Ta všechna omezení potrvají týden. A jak už víte z našeho vysílání, platí stále taky uzavírka na Pardubicku, konkrétně silnice z Medlešic na Ostřešany. Tohle omezení je nutné kvůli výstavbě velké mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí. Úsek bude neprůjezdný až do srpna. A jedna dobrá zpráva, dočkáte se brzo zprovoznění venkova mostu v Pardubicích, bude to už v pondělí 27. července. Tolik doprava aktuálně, přejeme klidnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak. Jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce. Toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let, v roce 70, a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli. A tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, ale já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
3: Takže
2: že...
3: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
3: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou. Koukal jenom na tu díru na ponožce.
3: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
3: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, ano. To je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
3: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jaksi mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
2: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života. A jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku a po představení se táta narodil na tom jevišti.
1: Jako opravdu na jevišti?
2: Ne, za jevištěm, no, za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no, všude. Bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
1: Nebo přímo tady?
2: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
1: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
2: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesone, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
2: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi

0: byla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
0: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru, protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
1: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
0: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než, a svobodně, než v kleci někde. No.
1: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
0: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho, jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo. Tak pokud jste neodpovědný, tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva Kalaš, majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo, že dneska je to lidem jedno. Jo.
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí, navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život tak, že zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: nápradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Vodní záchranáři za sebou mají první zásahy u Sečské přehrady. Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodal policistům vrtulníky ani neopravil hangár v Praze. Meteorologové varují před silnými bouřkami a zítra bude podobně jako dnes lehce se ochladí. Většinou polojasno, místy přeháňky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. Hlídky vodních záchranářů za sebou mají první zásahy u Sečské přehrady. O víkendu poskytovali péči člověku, který se topil. Díky pomoci svědků se ho podařilo zachránit. Posádka bude u přehrady držet pohotovost do konce prázdnin, řekl nám vodní záchranář David Jonáš.
2: Potkat nás můžete buď v kempu na stanici první pomoci, nebo potom dole u vody na předsunutém stanovišti. Jednou až dvakrát denně probíhá preventivní jízda, kdy kontrolujeme tu vodní plochu, jestli se tam nenachází nějaké nebezpečné předměty na vodě. Jsme připraveni zasáhnout kdykoliv na výzvu od záchrany. Neslužbinou od hasičského záchranného sboru.
0: Záchranná stanice Pasíčka na Chrudimsku eviduje desítky uhynulých ptáčat kvůli horku. Zvířata se snaží opustit rozpálená hnízda a vypadnou z nich. Nejčastěji to jsou mláďata rorísů, kteří hnízdí pod střechami bytových domů na sídlištích. Stanici upozorňuje, aby lidé v takových případech ptáčata nenechávali na přímém slunci a kontaktovali odborníky. Policie pořád nemá nové vrtulníky, které jim ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
3: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
0: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizace hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. Ve druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
4: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
0: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a přes noc. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentu NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře. V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hagu, tedy v roce 2035, vydávat 3,5 % HDP na přímé obranné výdaje a 1,5 % na ty výdaje související.
1: Počasí.
0: Jaká bude nadcházející noc? Čeká nás velká oblačnost. Zpočátku oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami i velmi silnými. Během noci budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty 20 až 17 stupňů. V noci velmi silné bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu. V úterý lehké ochlazení, většinou polojasno, na horách přeháňky nebo bouřky. Večer už bude oblačnosti přibývat a denní teploty nižší než ty dnešní. Zítra 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25. Rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a pozor, bio zítra trojka. Stejně jako dnes, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 14. přesně, jak už víte z našeho vysílání, nehoda se stala na Pardubicku. Silnice 211, kruhová křižovatka v Lázních Bohdaneč. Srazila se tam dvě osobní auta, stále je to tam nebezpečné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. startujeme pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 29. června. Přejeme příjemný poslech a rovnou doplním, když už tady mám ta data z kalendáře, že dnes se slaví svátek Petr a Pavel. Tak všechno nejlepší. No a co zahrajeme? Redy Kirken, Hana Zagorová, také třeba Krištof s Tomášem Klusem nebo Jiří Korn nás čekají a bude toho ještě mnohem víc, co se muziky týká i co se týká reportáží. Víte, kolik je v centru Litomyšle kaváren a čím to je, že právě v tomto městě je na náměstí tak živo a místní obchůdky nemají o zákazníky nouzy? I na tyto otázky odpoví starosta Daniel Brídl, kterého jsme měli co by hosta v našem přímém přenosu ze Smetanovy Litomyšle. Včera jste měli možnost buď to dorazit osobně, nebo alespoň naladit naše vysílání a my se tím přenosem za malou chvilku ještě jednou ohlédneme. Pěkný den.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem.

i ve dnech říct.

Pokud se během letních prázdnin chystáte navštívit skanzen Země Keltů v Nasavrkách, můžete se těšit na několik novinek. Tou první je nově otevřený dům kameníka. Bude sloužit především pro řemeslné, vzdělávací a skupinové aktivity návštěvníků. Jeho stavba začala v roce 2024, teď je tedy už hotovo. Jde o dřevostavbu srubové konstrukce s valbovou rákosovou střechou a ještě musím doplnit, že jeho podoba vychází z archeologických nálezů z hradiště Kolo u Týnce nad Labem. Jinak srubový objekt s hliněnými omítkami představuje dílnu kameníka, jak už jsem říkal, jehož práci si lidé budou moci dokonce i vyzkoušet. K budově pak přiléhá ještě přístřešek, který se také bude využívat pro kamenickou činnost. Cílem nebyla úplně přesná rekonstrukce keltského obydlí, ale vytvoření kvalitního praktického prostředí pro práci s návštěvníky a s dalšími účastníky, kteří tam dorazí na ty nejrůznější programy. Skanzen Země Keltů v Nasavrkách je otevřený pro veřejnost od roku 2016. Podle původní koncepce se skládá z 6 dvorců sloužících různým řemeslům. Jednou z inspirací je keltské opidum u nedalekých českých Lhotic. Já myslím, že mnozí už měli možnost navštívit a pokud ne, teď máte alespoň o důvod více to napravit. Tak to byl tedy první důvod, první novinka, proč si vybrat za cíl prázdninových výletů na Savarky. No a s tím druhým tu už za chvilku bude redaktor Josef Kopecký, ale ještě předtím také trocha muziky a samozřejmě opět přání klidného pondělního odpoledne.

0: Krištof, Tomáš Klus a Cesta, tak se jmenuje píseň, která doznívá v pondělním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu o Pardubice. My jsme se také před chvílí vydali na cesty, zvali jsme vás do Nasavrek, do keltského skanzenu. No a v téhle obci ještě chvilku zůstaneme. Z bývalého smetiště v Nasavrkách udělali odpočinkový park s atrakcemi pro turisty. Skončila tam proměna bývalého lomu vedle právě keltského skanzenu. Ve stínu stromu tak návštěvníci můžou nabrat sílu na další výlety nebo si třeba vyzkoušet i rýžování zlata. Novinku vám představíme v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Tady někdo sedí. To je kelt.
2: To je kelt?
1: Ale přitom to je nějaká vodní atrakce.
2: To je keltský bůh Granus, bůh léčení a léčivých pramenů.
1: A proto má, co to je, džbán?
2: No, tak jsem na tenkém ledě, nevím, jak tomu kelti říkali. Amfora třeba, nevím. Nicméně tady je pumpa a velmi jednoduše lze z toho džbánu vypouštět vodu.
1: A už se plaví.
2: A už se bůh válí ve vodě a co je podstatné, že tou vodou zalévá celou krajinu.
1: Krásně zapumpoval Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory a je to jeden z nových prvků tady vedle keltského skanzenu. A ono těch věcí je tady poměrně víc. Co se tady vlastně změnilo?
2: Já si myslím, že úplně všechno, protože tady jsme u starého žulového nebo granodioritového lomu, chcete-li. Po roce 89 tak celý prostor byl prohlášen jako les. A tak sem ti lidé chodili si pro dřevo, pro vodu, naváželi sem různý odpad i nebiologického charakteru, bohužel.
1: To byla ta historie a čemu bude sloužit teď?
2: Teď by to mělo sloužit lidem. A to nejenom turistům, byť i pro ně je to děláno, ale samozřejmě i místním, protože je to takové propojení keltů, geologie, ale i propojení skanzenu s městem Nasavrky. Je tady řada míst na sezení, je tady řada míst na odložení kola, jsou tady hamakoviště, to znamená, že si můžete donést nebo půjčit hamaku a pověsit si.

0: tady relaxovat, spát, co já vím. A jsou tady i místa, kde si děti zařádí a zároveň i místa, která nabízejí rozšíření do budoucna ve formě třeba nějakých přednáškových prostor a tak podobně.
1: Tohle vypadá jako rýžovací vana. Opět pumpa.
0: Prostě můžou si se mít, že jo, vyrýžovat.
2: Mě tady ta jako napojící se aktivita, která vlastně má trošku přesah jako z těch keltů ještě do jiných věd, takže mě připadá moc zajímavé právě propojit ty kelty s nějakou další možností se dozvědět něco nového.
3: Říká Ondřej Vojtíšek ze Sdružení Bojí, které sousední keltský skanzen provozuje. Stavba relaxační zóny stála přes 3 miliony korun. Z Nasavrk Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jste včerejší přímý přenos ze Smetanovy Litomyšle? Pokud ano, tak víte, že nás všechny oblažil vynikající hudbou. V klášterních zahradách se s námi podělili o své umění laureátky Kocianovy a Heranovy houslové a violončelové soutěže. Kromě klasické hudby zazněly i hlasy výrazných osobností Litomyšle. K mikrofonu jsme s Jitkou Slezákovou pozvali samozřejmě i starostu Daniela Brýdla. A protože před ním jsme si povídali s kuchařem z hotelu Applaus, začali jsme i s panem starostou u jídla.
1: Jsem rád, že v Litomyšli se gastronomii, ale také kavárnám a podobným věcem daří.
2: Je pravda, že když si člověk projde náměstí, tak tam těch kaváren je docela dost. A taková ta prázdninová Litomyšl, ta rozhodně nebude odpočinková. Pro posluchače Českého rozhlasu Pardubice teď máte možnost pozvat je do vašeho města, nalákat je na prázdniny.
1: Dobře, tak o gastronomii jsme hovořili. My jsme napočítali s manželkou 14 kaváren, takže to je slušné číslo. No jinak Smetanova výtvarná Litomyšl, ta bude pokračovat i po skončení Smetanovy Litomyšle. Sochy Jaroslava Róny v exteriérech města Krásné, to se setkalo letos s velkým úspěchem u lidí, ale je spousta dalších výstav, takže určitě umění, kultura, architektura, říká se Litomyšli hlavní město soudobé české architektury, takže my tak jako pocitově vnímáme, že už zhruba čtvrtina turistů do Litomyšle nejede za památkami historickými, ale za moderní architekturou. Opravdu jako museli jsme dotiskávat letáčky o moderní architektuře. Potom bude Litomyšl filmový festival, budou Shakespeareovské slavnosti, no a jinak každý pátek prázdninové pátky, každou středu středa hudby třeba, takže jako žije to tady přes léto, až jsme si řekli, že už musíme trošku brzdit kvůli místním, takže máme nějaká pravidla, že třeba na Zámeckém návrší jenom jedna velká akce týdně, protože opravdu my jako hlavně to všechno děláme pro místní, aby se tady žilo dobře těm místním, že přijíždí turisté je skvělé, protože nám tady pomáhají udržet ty služby, ale jinak nesmíme to přehnat.
0: A v horkých letních dnech, jako je třeba ten dnešní, nějaké to osvěžení v Litomyšli máte?
1: No máme skvělé osvěžení. Každý, ať si zajde do zámeckého sklepení na sochy Olbrama Zoubka, tam si i v tomto dnešním dni na sebe bude muset vzít deku, protože tam je prostě pořádná zima. Stejně tak v piaristickém chrámu je chladno. Nedávno jsme instalovali také rozprašovadlo na náměstí, takže se člověk může osvěžit i tam. Já myslím, že a po Cíně, to je tak geniální výtvor našich předků, že vy se projdete po náměstí ve stínu i v těchto dnech, tak to já myslím, že můžeme jen děkovat našim předkům, že tady je možnost se opravdu jako toho stínu dočkat.
2: Já se vrátím na to náměstí. Ne každé město se může pochlubit tím, že to náměstí opravdu žije, že tam máte spoustu obchodů, takových ale moderních, že se tam člověk vybere, netáhne ho to tolik do těch velkých hyper supermarketů. Máte na to nějaký recept pro jiná města?
1: No, velice jednoduchý, ale už to půjde v jiných městech těžko. Tady prostě od sametové revoluce se drží pravidlo, že nechceme na kraji města to nákupní centrum. To je politické rozhodnutí, řekněme v 90. to bylo spíše kritizováno, ale myslím si, že dnes už to místní obyvatelé jako vlastně berou, protože my náměstí říkáme, že to je největší nákupní centrum v regionu, je tam přes 100 obchodů, ale jakmile město pustí na kraji svého města nákupní zónu, tak je to začátek konce.
0: Říká starosta města Litomyšl Daniel Brýdl, kterého jsme vyspovídali v našem včerejším přímém přenosu ze Smetanovy Litomyšle. Ta samozřejmě stále pokračuje. A pokud neseženete vstupenky na tu hlavní stage, na hlavní zámecké nádvoří do Smetanového sálu, tak v klášterních zahradách tam je také na co koukat, vstup zdarma a ta atmosféra tam naprosto báječná. Tak určitě doražte. A teď skupina Jelen, za chvilku také Valdemar Matuška. Přejeme hezké odpoledne.

0: Letošní prázdniny jsou v našem vysílání stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než v loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým letem je opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500letí ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelány.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvátor Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávil tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

Když zbývá pár slov, tak to byla Ivona Čáková, s vámi je Český rozhlas Pardubice, také pondělní dobré odpoledne, tak se nám tady nad Pardubicemi zatahuje, zní od jihu i nějaká bouře, pár kapiček spadlo, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, co přinese počasí, ale teď je úplně jiné téma. Zákaz používat během vyučování mobil se sice v českých školách plánuje až na rok 2027, řada dětí se ale s takovým omezením v uplynulých letech běžně setkala, a teď nemyslím školní lavice, ale především dětské letní tábory. A světe, div se, žádné příkoří to dětem nepůsobí. Naopak dostávají prostor být dětmi a vyzkoušet si zábavu, na kterou si celý rok čas nenajdou. K tomuto opatření přistupuje celá řada organizátorů táborů a ten důvod je prostý. Mimochodem průzkum ukazuje, že skoro polovina letních táborů nepovoluje používat jakoukoliv digitální technologii. No a jak jsem říkal, ty důvody, jejich několik, jako méně důležitou uvádí odpovědnost za případnou škodu, problémy se ztrátami a podobně. Mnohem závažnější je absolutní destrukce osobního času dětí. Pokud mají mobil a opravdu stačí klidně jeden mobil na 50 dětí, je prý doslova vymalováno, děti si spolu přestávají hrát, bavit se mezi sebou, přestávají mít zájem o cokoliv jiného než videa a písničky. Mobily dělaly také neplechu v mezilidských stazích. Prý bylo naprosto běžné, že děti častěji volali rodičům i bez pádných důvodů, jen na základě nějakých emocí. Tak proto došlo k tomuto rozhodnutí a jak jsem říkal, skoro o polovina pořadatelů letních táborů zakázala digitální technologie a nic strašného se nestalo. Tak a zpátky za muzikou, jak jsem říkal, začíná nám alespoň tady v Pardubicích trochu kapat a o nejkrásnějším dešti zaspívá i Petr Rezek.

0: hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
2: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
1: Opravdu?
2: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
1: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
3: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Voda v některých přehradách Pardubického kraje se rychle kazí. Ministr Macinka doplnil prezidenta Pavla v české delegaci na summit NATO. Delegaci povede premiér Babiš. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. A zítra se lehce ochladí, bude většinou polojasno, večer bude ještě oblačnost přibývat, místy přeháňky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice, stoupají i v Hamrech, ale taky třeba v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Na náměstí Republiky v Pardubicích může být v letních měsících cítit silný zápach. Důvodem je sanace kanalizace bezvýkopovou metodou, při které město používá pryskyřičnou směs, která je právě zdrojem zápachu. Práce na kanalizaci skončí 14. srpna a jsou nutným předpokladem plánované revitalizace celého náměstí.
7: O obnově náměstí Republiky dnes budou rozhodovat pardubičtí zastupitelé. Rada předkládá ke schválení investiční záměr, který počítá s obnovou povrchu, zrušením podchodu několika desítek parkovacích míst a jedné ze zastávek MHD. Naopak přibyde zeleň nebo vodní prvek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Začínají první letní příměstské tábory. Děti ráno přijdou a odpoledne odejdou a přespávají doma. Například střediska volného času v Pardubicích letos připravila desítky různých zaměřených kempů, včetně sportu a tvoření. Zájem o ně je letos zase velký. V městském centru Beta dají děti za jeden příměstský tábor většinou 3000, říká ředitelka Miriam Lukešova.
8: Nejvyšší položku tam tvoří asi obědy pro děti, protože my nemáme vlastní zařízení, vlastní kuchyň, takže děti chodí do restaurací nebo nám vozí z restaurací obědy.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Podrobnosti zjišťujeme. Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 haléřů. To je o halíř víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 haléřů na 36,47 za litr. Vládní regulace cen paliv zatím platí do konce června. O případném fungování stropu v červenci by měla vláda rozhodnout nejspíš dnes.
5: Počasí.
6: A je to jedna aktuální zpráva ČTK. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Právě o tom rozhodla vláda. Doteď schválené opatření počítalo se jim ukončením na konci června, takže je to jinak. A teď ještě pohled na počasí. Nadcházející noc čeká nás velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno i zataženo, místy s přehaňkami a bouřkami, a to i velmi silnými. Během noci budou srážky ustávat a bude oblačnosti ubývat. Noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra lehké ochlazení. Čeká nás v úterý většinou polojasno, na horách ojedině ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti přibývat a objeví se mimo jiné a hlavně mimo hory přehánky a bouřky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25. Vítr slabý, v bouřkách může se sílit, srážky v bouřkách ojediněle až 40 mm. Rozptylové podmínky většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a biotrojka, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Možná i kvůli biu na Trojce. Velké množství nehod hlášené teď ze silnic Pardubického kraje. První Pardubice, 37 ve směru na Srch. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Další nehoda, tentokrát Orlicko-Ústecko. V Českých Lipchavách se srazila dvě osobní auta. Další na 35 pomalu jede vozidlo údržby. Je tam taky nehoda. Další nehoda Svitavsko, silnice 3666. V obci Pohledy se srazila dvě osobní auta. Tak prosím opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A já tady sleduju meteoradar. Nad Chrudimí se vytvořila bouřka, sune se severně na Pardubice, Hradec Králové, ale rozpadá se to. Nevím, jestli z toho nějaký ten déšť pořádný nakonec bude.
6: Jsem tu na kole, tak mě to zajímá. Co myslíš, zmoknu?
4: No tak vzhledem k tomu, v kolik ty odjíždíš odsud, tak si myslím, že zcela stoprocentně.
6: Děkuju.
4: Není za co.
6: Budu mít mokrý šatečky, děkuju. Tak.
4: My jdeme na pardubické zastupitelstvo. Na něm se dnes očekává opravdu vášnivá debata. Půjde hlavně o dva projekty, které rada předloží ke schválení, rekonstrukce náměstí Republiky a pak také například výstavba parkovacího domu v Polabinách. Zároveň budou zástupci města hlasovat o novém územním plánu, který vedení Pardubic připravuje už 15 let. Podrobnosti tedy za chvilku od naší redaktorky. Má muzika, ta nesmí chybět ani v příštích minutách. Písničky, které nestárnou, obstarají Marie Rotrová, Lighthouse Family, Karel Zich nebo také Miky Žbirka a Marta. Je pondělí 29. června, Petr a Pavel slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší a pohodový poslech.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubem.

0: To, jak má být, tak o něm zpíval Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my, než si dáme další muziku v podání Lighthouse Family nebo také Marie Rotrové, tak zjistíme něco víc o počasí. Nejenom o tom dnešním, ale také o tom, které se na nás žene.
1: Počasí.
0: Ve spojení už jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: No a já tady koukám na radar, už jsem to několikrát říkal i našim posluchačům, že se nám vytvořila taková bouřka, která trošku mohla líznout Pardubice, ale koukal jsem, že spadlo tak 5 kapek. Tak co nás čeká dneska ještě v průběhu dne?
2: No, musíme počítat s těma bouřkama, že budou četnější, budou se vyskytovat víc a víc, oni se spojí do takového jednoho pásu, který vede od, vlastně od jihu někde od Dačic až nahoru po Náchod to bude, takže musíme s tím počítat, hlavně v těchto oblastech. Budou se tam vyskytovat i bouřky, které budou i velmi silné, se srážkami kolem 50 mm, kroupy, nárazy větru 70 až 90 km, takže tam, kde ta bouřka bude, nebude to asi nic příjemné. S tím, že ty bouřky se budou vyskytovat až do večerních hodin, až někdy kolem 10. 11. hodiny by měly slábnout. No, s teplotama, to je takový rozdílný, teploty až 37 stupňů na tom východě regionu, nicméně tam, kde se ty srážky objevují, tak samozřejmě dojde ke schlazení. Teď máme konkrétně v Pardubicích 34 stupňů, měřeno na letišti. No a vítr, ten je pouze mírný, severovýchodní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, ale samozřejmě v bouřkách kolem bouřek zesiluje.
0: Tak a teď pojďme kouknout na noc, na úterý a zítřejší den. Je tam to očekávané ochlazení?
2: Je tam očekávané ochlazení, nicméně není to zase až tak moc ochlazení.
0: Nezmrzneme.
2: V noci tam, jak jsem říkal, zpočátku ještě oblačno je zataženo místy s přeháňkami nebo s bouřkami, které ještě mohou být i velmi silné, ale v průběhu noci budou ty srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. 20 až 17 taková budou minima v noci a vítr jenom slabý proměnlivý nebo od severu o rychlosti 1-4 metry za sekundu. Počátku v těch bouřkách bude zesilovat. No a přes den většinou polojasno, s tím, že na horách se může ojediněle objevit nějaká přeháňka nebo bouřka. Večer pak bude přibývat oblačnosti a i na ostatním území se výjimečně může objevit přeháňka nebo bouřka. A ty teploty budou nejčastěji od 29 do 32 stupňů, na horách od 22 do 25.
0: Co další?
2: Vítr bude zítra foukat stále slabý od severovýchodu o rychlosti 1-4 metry za sekundu. No a tam, kde bude bouřka, samozřejmě bude zesilovat.
0: Ano. No a další dny?
2: Další dny tam budeme počítat už s tím, že ty teploty nám spadnou ve středu, nás bude dál přecházet ta fronta. Očekáváme tam místy srážky v podobě deště nebo bouřek. Večer pak ty srážky budou ustávat, budou ubývat i oblačnost. Maximální teploty 23 až 27 stupňů Celsia, takže už pod 30. Minima stejně ještě budou vysoká 21 až 17. No ve čtvrtek tam máme už v celku slunečno, polojasno až jasno, až pak večer začne přibývat oblačnost. Minima 18 až 14, maxima 23 až 27. No a co se týká pátku, tam bude počátku zvětšená oblačnost a ojediněle se objeví i nějaká přeháňka, ale potom v průběhu dopoledne už bude ubývat částečně i oblačnost, strážky zmizí. Teploty 22 až 26, 18, 14 minima. No a když se podíváme na sobotu a neděli, v sobotu tam žádný srážky neočekáváme, většinou bude polojasno s tím, že maximální teploty se budou pohybovat od 22 do 26 stupňů, minima od 17 do 13 a v neděli tam neočekáváme opět žádné srážky, bude nějaké polojasno až oblačno, s tím, že ty maximální teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů, minimální teploty od 17 do 13.
0: Tak, víme všechno, co jsme chtěli vědět. Děkujeme za informace a přejeme do Hradce Králové hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

Kuma, Marie Rotrová, vy stále ladíte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme krásný den, je 15.23 a v Pardubicích začalo zasedání zastupitelů města. Na programu je několik důležitých bodů, ale také témata, u kterých se

0: očekává dlouhá debata kvůli nesouhlasu opozice. Hned v úvodu se hlasovalo o dlouho očekávaném návrhu nového územního plánu. Podrobnosti doplní reportérka Naďa Kubínková, která jednání sleduje. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak nový územní plán skutečně zastupitelé naplánovali jako první bod dnešního jednání a já mám naprosto aktuální zprávu, důležitý dokument, který určuje základní podobu města, to znamená, kde se může stavět, kde musí být zeleň, plánuje komunikace a pak také určuje výškové limity staveb a podobně, byl před malým okamžikem schválen. Připomínám, že se v Pardubicích čeká na nový územní plán, nebo čekalo se na nový územní plán už dlouho, plánovat ho začali už před 15 lety.
0: Tak to schválení byla docela rychlost, je to tak?
1: Je to tak, bylo to opravdu velmi rychlé, nebyla ani žádná diskuze, někteří zastupitelé byli překvapeni sami, že to tak rychle proběhlo, ale je pravdou, že kladné stanovisko už předem potvrzovala i opozice.
0: Jsou naopak na programu body, na kterých se koalice s opozicí zásadně neshodne?
1: Tak ta největší debata už vlastně teď v tuhle chvíli začala. Očekává se kolem plánované rekonstrukce náměstí Republiky na obnově povrchu, větší množství zeleně i odstranění nadzemní části podchodu se většina zastupitelů zřejmě shodne. Sporná je ale ta dopravní část návrhu. Koalice chce zúžit silnici na 2 jízdní pruhy, zrušit zastávku MHD u divadla a 2 parkoviště. Argumentuje tím, že po otevření severovýchodního obchvatu doprava v centru výrazně ubyla. Opozice v čele s ODS naopak prosazuje zachování 4 proudé komunikace, zastávky i většiny parkovacích míst. Vzhledem k rozdílným názorům se očekává bouřlivá diskuze, do které by se později měla zapojit i veřejnost.
0: Znamená to, že se tedy plánovaná změna na náměstí Republiky neschválí?
1: To ukáže až to samotné jednání. Už teď je ale jasné, že zastupitel čeká dlouhá debata. Podobně živá diskuze se očekává i u záměru postavit nový parkovací dům v Polabinách u Kauflandu. Ten má nabídnout asi 190 parkovacích míst za přibližně 180 milionů korun. Opozice kritizuje především vysoké náklady i to, že město chce stavět na pozemku, který nevlastní, získat má pouze právo stavby na 50 let. Projekt vyvolá rozsáhlou debatu také na sociálních sítích. Lidé zpochybňují vlastně cenu jednoho parkovacího místa i důvod, proč město plánuje investici právě na tom cizím pozemku, když bezprostředním okolí vlastní jiné parcely, které dnes slouží jako běžná parkoviště.
0: Jednání zastupitelstva sleduje redaktorka Naďa Kubínková. Děkujeme za aktuální informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. K události došlo 17 dní po otevření a měsíc a půl před požárem Pražského národního divadla. Existují konspirační teorie, které souhru náhod, které způsobily požár a stížily jeho hašení, dávají do souvislosti právě s národnostním napětím. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto sjelo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Kdo se diví, ten je cvok.
1: Křídla iluzí Václav Neckář a s vámi pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano, manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
3: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
2: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
4: Milá Jano.
5: Milý Véno.
4: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
3: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
5: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
3: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
4: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
6: Ano, i když někdy bylo to a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
5: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
7: Určitě ano, protože za tu lásku se mi věnovala, za to všechno z život stojí, a takže jo, beru a rád.
5: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
4: Prosím. Polipte se.
3: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
6: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
3: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
7: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk to si už prožil a ta láska vzrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
3: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
6: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
3: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: A já ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška, totiž každý všední den po 21. hodině, vysíláme medailony jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík, Blue Effect a Sluneční hrob. Za 6 minut necelých tady bude 16. odpolední zprávy s Petrou Beránkovou a po nich Humoriáda, Kateřina Macháčková, Pavel Kučera, to budou vaši průvodci a my už teď přejeme příjemnou zábavu. Ale nesmíme vynechat ani spotřebitelský servis, ve kterém se objevují celkem často i nejrůznější technické otázky. Na další z nich odpoví náš odborník Josef Černý.
2: Dnešní dotaz napsala paní Lenka. Koupila jsem si nový malý elektrický skútr, který má mít podle návodu dojezd na jedno nabití až 80 km, ale skutečnost je sotva 50. Zkoušela jsem to už dvakrát, ukazuje se plné nabití, ale dojezd byl pokaždé stejný. Paní posluchačko, za prvé baterie se musí takzvaně naformátovat a k tomu je potřeba opakovat nabíjecí cyklus vícekrát a teprve potom baterie dosáhne plného výkonu. Dále je potřeba si uvědomit, že údaje jsou pouze informativní a závisí také na zatížení skútru, sklonu vozovky, počasí a dalších vlivech.
3: Český rozhlas Pardubice,

0: zjíznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes schválili jednomyslně. V Chrudimi začaly dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Prezident Pavel je součástí české delegace na summit NATO. Podle Babiše by ale mohl být velkorysý a nejet. A zítra bude většinou polojasno, na horách ujediněle přehánky a teploty do 32 stupňů. Klidné odpoledne z Pardubic. Aktuální zprávy má Petra Beránková. Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kde bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje taky výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat. Vysvětlil nám městek primátora René Živný za Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
2: V Chrudimi začínají dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je teď úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovou účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
4: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
2: Vláda prezidentovi slíbila, že do Ankary poletí vlastním letadlem. Premiér a ostatní členové delegace se dopraví po vlastní ose, řekl Macinka. Silné bouřky zasáhly odpoledne Jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy.
1: Počasí.
2: Noc na zítřek bude oblačná až zatažená, místy s přehánkami nebo bouřkami i velmi silnými. Během noci budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Noční teploty 20 až 17 stupňů, na horách taky 20 až 17 a vítr slabý. Velmi silné bouřky budou provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu. Jinak v bouřkách až 50 mm srážek. Zítra čekáme lehké ochlazení, bude většinou polojasno, na horách ojediněle přehánky a bouřky. Večer bude oblačnosti přibývat, ojediněle se objeví i mimo hory přehánky a bouřky. Teploty zítra 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25. Vítr slabý, rozptylové podmínky většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 16 hodin a skoro 4 minuty. Jedna čerstvá nehoda teď komplikuje provoz. Je to nehoda hlášená z Chrudimska na silnici 1/17. Před obcí na Bučany havarovalo nákladní auto. Ať už míříte kamkoliv, prosím opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
5: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
1: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpadne tady smát, ale chceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme. Ano, a my se přizpůsobíme. Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vemeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: Jo, počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si. Šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, když hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubína Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale si zde mohat drbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne to necháme
2: k posouzení
3: jiným. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: ano.
2: Pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.

0: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
1: Dobrý den, Brano z Martina.
0: Zdravíme.
2: Dobrý den do Martina.
1: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdravia prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Pavel má dnes meniny.
0: Teď ti to došlo.
2: Ježi, tak já mám Petra doma, syna.
0: No, Petra a Pavel, to máme spolu
1: tak
0: teď.
1: Tak
0: no.
1: Jemu, nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
0: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
3: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
0: Děkuji.
3: A chtěla bych Bčko.
0: Ano.
3: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
0: Děkuju, děkuju. Díky moc.
2: Ano.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
4: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak, halo, halo, Rybka? Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, halo, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no to, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatý, jo, netahejte, tomu tam bude líp.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu
2: ale
0: administrativního,
2: to je škoda,
0: úřednického.
2: Že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
0: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
2: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
0: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
2: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
0: Aha.
2: Jsem to spletla. No, takže
0: vtip
2: jsem vzala stranou. No.
0: Dobře, takže jste spolu seděli.
2: Seděli 20 let.
0: A byla, no, taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí
2: byla
0: filmových.
2: Byla zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
0: Aha.
2: Nikdy, ani předtím, ani potom.
0: Takže jste se nebavili?
2: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
0: no prostě
2: jsem
0: nebyli
2: takový...
0: jste parta hic v té šatně. No,
2: no nebyla jsem parta
0: hic. No. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po 5 letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlídl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdý na svou ano. dceru.
1: No, kdyby tak aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradu. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano. Ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: den.
4: Tady František z Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčko, protože my se známe z divadla, já jsem tam, kde se točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil. To prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrbolcová.
7: Jo, jo, jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni, ťukni. Tak. Počkej, to je zase málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak, tak a piš, piš, piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý, dobrý. No. Skrz nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jo, jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, jo, jo, to zrovna, akorát, akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, viď, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu, tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak mě stanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn. No. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. Prokrista pána, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježíš Maria, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluju a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden já tady vzorek vnoučat tady máme. Sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš ano. Jenom.
4: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak jako no. To ale není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No antilopka už je sama a čeká na svého lva. No bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu máma už já nedám, beránku můj.
6: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem, brrr, brrr.
6: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. No a tati, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, ti.
6: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž? Je to muž, jo.
6: Jako tvůj muž nebo to?
5: No
6: to jsem já.
5: No
6: to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
6: správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řek si 5 kilo mrzák.
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
7: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adelou.
7: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
7: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
7: co budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
7: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
7: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
7: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila,
2: ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec. Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vodní záchranáři za sebou mají první zásahy u Sečské přehrady. Kaple vedle zahrad svatého Vincence ve Svitavách se mění na ateliéry základní umělecké školy. Cenové stropy na pohonné hmoty v úterý vzrostou o jednotky haléřů. A zítra se ochladí, bude většinou polojasno, na horách přehánky a teploty do 32 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné, bouřkami naplněné odpoledne z Pardubic. Hlídky vodních záchranářů za sebou mají první zásahy u Sečské přehrady. O víkendu poskytovali péči člověku, který se topil. Díky pomoci svědků se ho podařilo zachránit. Posádka bude u přehrady držet pohotovost do konce prázdnin, dodává vodní záchranář David Jonáš.
3: Potkat nás můžete buď v kempu na stanici první pomoci, nebo potom dole u vody na předsunutém stanovišti. Jednou až dvakrát denně probíhá preventivní jízda, kdy kontrolujeme tu vodní plochu, jestli se tam nenachází nějaké nebezpečné předměty na vodě. Jsme připraveni zasáhnout kdykoliv na výzvu od záchranné služby nebo od hasičského záchranného sboru.
2: Ve Svitavách přestavují bývalou kapli vedle zahrad svatého Vincence na ateliéry pro výtvarné obory základní umělecké školy. Stavební práce za 18 milionů by měly být hotové do konce prázdnin, říká mluvčí města Kateřina Kotasová. Záchranná stanice Pasíčka na Chrudimskou eviduje desítky uhynulých ptáčat kvůli horku. Zvířata se snaží opustit rozpálená hnízda a vypadnou z nich. Nejčastěji to jsou mláďata rýsů, kteří hnízdí pod střechami bytových domů na sídlištích. Stanice upozorňuje, aby lidé v takových případech ptáčata nenechávali na přímém slunci a kontaktovali odborníky. Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun na 47 haléřů. To je o halíř víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 haléřů na 36,47 za litr. Vláda dnes prodloužila regulaci cen paliv, a to do 19. července.
1: Počasí.
2: Noc bude velmi oblačná. Oblačná až zatažená, místy s přehánkami a bouřkami, a to, jak slyšíte a vidíte, i velmi silnými. Během noci budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra lehké ochlazení, většinou polojasno, na horách přehánky a bouřky, večer bude oblačnost přibývat a objeví se zase přehánky a bouřky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25, vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, bio vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Velmi hustý déšť a bouřky i na silnicích Pardubického kraje. V tuto chvíli v Pardubicích opravdu, dejte pozor třeba na Sukově třídě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásné pondělní odpoledne, je 29. června a jaký byl dnešní den v kraji, si řekneme v těch příštích minutách. Spojíme se s Nadějou Kubínkovou, která sleduje jednání pardubických zastupitelů. Ti totiž aktuálně jednají o klíčových projektech a na programu je dlouho připravovaný územní plán, rekonstrukce náměstí Republiky či záměr výstavby parkovacího domu v Polabinách. Územní plán je už schválen, jak jsme vám říkali ve zprávách. A jak jsou na tom další body, si řekneme krátce před 17:45. Věnovat se budeme i modernizaci Svitavské nemocnice a ochutnáme speciální pivo, kterým se v Pardubicích vzpomíná na hrdiny paraskupiny Silver A. Začíná pondělní den v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Posloucháte Pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Je přesně 8 minut po 17. hodině. A co pondělí s datem 29. června přineslo, ví Petra Bránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Klidné bouřkové odpoledne z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé právě jednají o novém územním plánu a jak už víte, z našeho vysílání byl schválený. Víc nám už za chvíli řekne přímo z jednání naše reportérka. V Chrudimi dnes zase začaly dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště a omezení potrvají týden. Začínají první letní příměstské tábory. Děti ráno přijdou a odpoledne odejdou a přespávají doma. Například střediska volného času v Pardubicích letos připravila desítky různě zaměřených kempů, včetně sportu a tvoření. Zájem o něj letos zase velký. V městském centru Beta dají děti za jeden příměstský tábor většinou 3000 korun, říká ředitelka Miriam Lukešová.
3: Nejvyšší položku tam tvoří asi obědy pro děti, protože my nemáme vlastní zařízení, vlastní kuchyň, takže děti chodí do restaurací nebo nám vozí z restaurací obědy.
2: Začíná modernizace Svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převezme staveniště. Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Probíhat budou za provozu, potvrdil ředitel Pavel Kunčák. A podrobnosti se dozvíte z Českého rozhlasu Pardubice před 6:45. V Nasaverkách otevřeli nový relaxační park. Město zlikvidovalo skládku u zaniklého lomu v blízkosti skanzenu. Jsou tam vytvořené odpočinkové zóny, atrakce pro děti nebo prvky zaměřené na geologii a rýžování zlata. Park je přímo napojený na sousední keltskou vesnici.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pardubičtí zastupitelé právě teď jednají o několika zásadních tématech, která mohou ovlivnit podobu města na dlouhá léta. Vedle očekávaného hlasování o novém územním plánu jsou na programu i body, u nichž se kvůli rozdílným názorům koalice a opozice čeká dlouhá diskuze. Co se zatím na radnici odehrálo, sleduje reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak jako první bod přišel na řadu územní plán a ten byl jednomyslně schválen a zastupitelům k tomu stačilo jenom pár minut. Pardubice tak mají po 15 letech příprav nový územní plán a dokument vlastně určuje, kde bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje to náměstek primátora René Žigdý ze Společně pro Pardubice.
2: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: To samotné schválení územního plánu nebylo žádné velké překvapení. Koalice od začátku prezentovala, že je rozhodnuta hlasovat pro jeho schválení a kladné stanovisko už předem potvrdila také část opozice.
0: A o čem dalším se v tuto chvíli jedná a kde můžeme očekávat nejvíc připomínek ze strany opozice?
1: Tak ten největší nesoulad a dlouhá diskuze se vedla o návrhu rekonstrukce náměstí Republiky na obnově povrchů, větší množství zeleně i odstranění nadzemní části podchodu se většina zastupitelů shodovala. Sporná ale byla dopravní část návrhu. Koalice chtěla zúžit silnici na dva jízdní pruhy, zrušit zastávku MHD u divadla a dvě parkoviště. Argumentovala tím, že po otevření severovýchodního obchvatu doprava v centru výrazně ubyla. Opozice v čele s ODS naopak prosazovala zachování čtyřproudé komunikace, zastávky i většiny parkovacích míst.
0: No a jak to tady dopadlo? Schválili zastupitelé návrh rekonstrukce náměstí Republiky?
1: Schválili, a to velkou většinou. Rekonstrukce za odhadovaných 186 milionů korun přinese nové povrchy, více zeleně, výsadbu stromů i vodní prvky. Součástí projektu budou také změny teda v dopravě, o kterých jsem mluvila, včetně zrušení části parkovacích míst a úpravy provozu MHD. Teď už se diskutuje o dalším návrhu, a to je investiční záměr výstavby nového parkovacího domu v Polobinách u Kauflandu. Tam má vzniknout 190 parkovacích míst za zhruba 180 milionů korun. To opozice také kritizuje, jednak protože se jim zdá tato cena vysoká, pak jde o pozemek, na kterém chce město stavět, není totiž v jeho vlastnictví, získá tam pouze právo stavby na 50 let. Kolem tohoto projektu se strhla i velká diskuze na sociálních sítích, ta se týkala plánované ceny na jedno parkovací místo, které se zdá vysoká, a hlavně lidé nechápou, proč chce město stavět na cizích pozemcích, zvlášť když samo vlastní hned naproti vlastní pozemky, na kterých je zatím pouze jen obyčejné parkoviště.
0: Tolik reportérka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den do Pardubic.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: První bouřky a silný déšť dorazily do Pardubického kraje a jak to bude vypadat s bouřkami nadále nám prozradí pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Budou se vyskytovat víc a víc, oni se spojí do takového jednoho pásu, který vede od jihu někde od Dačic až nahoru po Náchod to bude, takže musíme s tím počítat, hlavně v těchto oblastech. Budou se tam vyskytovat i bouřky, které budou i velmi silné, se srážkami kolem 50 mm, kroupy, nárazy větru 70 až 90 km, takže tam, kde ta bouřka bude, nebude to asi nic příjemného. S tím, že ty bouřky se budou vyskytovat až do večerních hodin, až někdy kolem 10. 11. hodiny by měly slábnout. Tam, kde se ty srážky objevují, tak samozřejmě dojde ke schlazení. Ale v průběhu noci budou ty srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. 20 až 17 taková budou minima. No a přes den většinou polojasno, s tím, že na horách se může ojediněle objevit nějaká přeháňka nebo bouřka. Večer pak bude přibývat oblačnosti a i na ostatním území se výjimečně může objevit přeháňka nebo bouřka. A ty teploty budou nejčastěji od 29 do 32 stupňů, na horách od 22 do 25. Další dny ty teploty nám spadnou ve středu, nás bude dál přecházet ta fronta, očekáváme tam místy srážky, večer pak ty srážky budou ustávat, budou ubývat i oblačnost. Maximální teploty 23 až 27 stupňů Celsia, takže už pod 30, no ve čtvrtek polojasno až jasno, až pak večer začne přibývat oblačnost, maxima 23-27. A co se týká pátku, zpočátku zvětšená oblačnost a ojediněle se objeví i nějaká přeháňka, ale potom v průběhu dopoledne už bude ubývat částečně i oblačnost, srážky zmizí. Teploty 22 až 26, v sobotu tam žádný srážky neočekáváme, většinou bude polojasno, maximální teploty se budou pohybovat od 22 do 26 stupňů a v neděli bude nějaké polojasno až oblačno, ty maximální teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů.

0: Litomyšli patří už pátým rokem k začátku letních prázdnin, kromě smetanky, taky akordeonové léto. Jaké bude to letošní, zjišťoval dnes ráno moderátor Jakub Malý přímo u organizátora Jakuba Jedlického a ptal se ho třeba, jestli se mu ohledně akce splnilo přání, které před lety měl.
1: No tak moje úplně původní představa byly kurzy, akordeonové kurzy o 10 účastnících. Tak to se mi úplně nepodařilo, protože v letošním roce, v tom pátém ročníku, máme něco přes 100 kurzistů.
2: Takže hodně jich je. Mnoho lidí si pod akordeonem pořád představí hlavně lidovou muziku, vy ale dlouhodobě ukazujete úplně jinou tvář tohoto nástroje. Co všechno dnes vůbec akordeon dokáže? Nikdy se o něm mluví jako o orchestru v jednom nástroji.
1: Je to tak, akordeon je takový trochu, řekl bych, chameleon, který dokáže rychle přeměňovat barvy a tedy i žánry. To rozkročení je opravdu široké od klasické hudby přes jazzovou muziku opravdu až po folk.
2: Festival Akordeonové léto propojuje interpretační kurzy s koncerty pro veřejnost. Proč je zrovna tahle kombinace tak důležitá?
1: My chceme především ukázat těm mladým hráčům, mladým talentovaným hráčům, ale vůbec popularizaci toho nástroje, to jsme si tak jako vzali za své.
2: Letos jste pozvali opravdu výrazné osobnosti, dokonce jednu nejvýraznější, dá se říct, toho akordeonového světa. Na koho se můžeme těšit?
1: Tak tou největší hvězdou a lákadlem toho letošního ročníku je francouzský akordeonista Richard Galliano, který je opravdu tím, řekl bych, nejslavnějším jménem mezi akordeonisty, je opravdu znám v té opravdu široké hudební veřejnosti, vytvořil takový, řekněme, svůj fusion styl, kdy spojil francouzský misec s jazzovou hudbou, s klasikou a s tangem.
2: A co ty další osobnosti, které dorazí letos do Litomyšle?
1: No, já bych určitě chtěl posluchače pozvat na hned ten zahajovací koncert. Poprvé děláme klubový koncert v Litomyši Music Club Kotelna, kde vystoupí trio Alexandr Jasinský, Petr Tichý a Radek Doležal. Bude to jazzový koncert, opravdu dva sety, klasický klubový model, takže srdečně zveme všechny posluchače.
2: Tak to bude ten pravý začátek 30. června, už tedy zítra ve 20 hodin. No a pak tady máme další zajímavou osobnost hned 1. července. Kdo to bude?
1: Je jim náš letošní rezidenční skladatel Pavel Saměc. Přiznám se, že k němu mám osobní vztah, je to můj kamarád, je to skladatel a pedagog, který vyučuje na konzervatoři v Plzni. Sám je i vynikajícím interpretem, což nám předvede na tom koncertě, kdy bude hrát některá svá díla. A druhá část toho koncertu bude patřit stipendijní akademii Menard, což je akademie pro talentované děti, kde jsem měl tu čest být v letošním roce mentorem.
0: No a kdo další ze známých osobností dorazí na akordeonové léto do Litomyšle, si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Je přesně 7 minut po půl šesté a v pondělním dni v kraji Českého rozhlasu Pardubice s datem 29. června vyrážíme do Svitav, protože ve svitavské nemocnici začíná největší proměna za poslední desetiletí. Za plného provozu projde areál rozsáhlou modernizací, která přinese nové pavilony i rekonstrukci těch stávajících. Práce potrvají až do roku 2030 a půjde o druhou největší investici Pardubického kraje do zdravotnictví v celé jeho historii. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu 367 milionů korun. Kraj počítá s dílčí dotací z evropských fondů, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK a doplňuje další informace k financování modernizace.
2: Zatím to vypadá, že úvěr nebudeme muset přijímat, nicméně nevylučujeme, že například v závěru období výstavby té nemocnice ve Svitavách bude nutné přijmout cizí zdroje.
1: Provozní ředitel dodavatele stavby Jiří Cetkovský potvrdil, že práce zahájí začátkem července a budou probíhat za provozu nemocnice.
3: Určitě to bude jedna z velkých výzev, která čeká náš realizační tým, ale naše maximální snaha bude ten provoz omezit minimálně, byť je férové říct, že k nějakému omezení 100% dojde.
1: Budete mít nějaká speciální bezpečnostní opatření?
3: Bezpečnostní standardy pro naše stavby jsou na poměrně vysoké úrovni, řekl bych, překračují i to, co vyžaduje česká legislativa. My na to velice dbáme, takže ať už je to od kvalitního ohraničení staveniště, všude pevný zábrany, žádný dřevěný prkna, kdybych tak řekl, jo. Takže ano, nejlíp se přesvědčit pak v realizaci.
1: Záměrem celé přestavby svitavské nemocnice je hlavně zmodernizovat lůžkový fond.
4: My máme zrekonstruované a už na úrovni doby udělanou intenzivní péči, operační sály, akorát ty standardní lůžková oddělení vlastně jsou poplatná době, ve které vznikla, znamená 19. 20. století.
1: Popisuje současný stav nemocnice ředitel Pavel Kunčák.
4: A cílem je vlastně změnit i tuto část nemocnice. Celá stavba je plánovaná do několika etap. Takže začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok.
1: Jak dlouho potrvají a co budete dělat nejdřív?
4: Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, takže ty omezení budou spíš jako z důvodu stavby, to znamená nějaká hlučnost nebo prašnost v některých etapách té výstavby, hlavně když se bude bourat. Při té výstavbě jako takové úplně nepředpokládám, že by tyhle problémy byly jako zásadní, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Zhotovitel projektu modernizace svitavské nemocnice si staveniště převezme ve středu 1. července. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Pocta hrdinům může mít i podobu zlatavého ležáku. Na počest trojice mužů z paraskupiny Silver A, jedné z nejznámějších výsadkových operací československého odboje za druhé světové války, vzniklo v Pardubicích speciální 12-stupňové pivo. Sládek Martin Vojtěch mu dal příznačný název Silver A a jeho vaření pojal téměř slavnostně. Novému ležáku totiž požehnal i kněz. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Žehnat jakýmkoliv věcem je vlastně vždycky dobře, protože ono v tom žehnání je vždycky o tom, aby to nás to nějakým způsobem povzbudilo, aby nás to nějakým způsobem zase propojilo i s Bohem nebo nějakým duchovnějším přesahem, než jenom to, že se si dáme to pivo tak.
2: Říká kněz Jeroným Pelikovský. Letos v prosinci od výsadku Silver A uplyne 85 let. Podle historiků to byl jeden z nejúspěšnějších výsadků, který navázal ztracené spojení mezi odbojovými organizacemi a Londýnem.
3: A jim se teda podařilo splnit ten svůj úkol, obnovili to ztracené spojení, byť teda za ceny velké improvizace a obrovské podpory vlastně od těch domácích lidí tady na Pardubicku, kteří prostě riskovali to nejcennější, co měli, a bez nich by vlastně ta obnova spojení jako nikdy nemohla existovat.
2: Vysvětluje Adolf Vondrka. Na půdě domu jeho rodiny Blázních Bohdaneč vysílal radista Silver A Jiří Potuček depeše do Londýna.
3: Myslím si, že i to je jako dobrý nápad, nejenom teda, že takhle připomenout, ale aby jsme tomu i mohli dát nějakou trošku slavnostní věc, tak myslím, že i to pivo si zaslouží požehnání.
2: A pak už každý dostáváme malý pulitřík s pivem.
4: Požehnej tomuto pivu všem, kteří jsou zde přítomní, i všem, kteří ho budou s láskou pít. Všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. A je to požehnané.
2: Pivo uvařil Martin Vojtěch z Pardubic. Už od mala ho fascinovaly paravýsadky z Británie a zvlášť Silver A pro svůj význam i proto, že je spojený s Pardubicemi.
5: Silver A je vlastně India Pale Lager, což znamená vlastně je to česky vařený ležák klasicky, ale je nachmelený chmelama, který si většinou chmelejí vlastně svrchně kvašený piva, takže je to pivo pak víc aromatický, víc to takový chuťový profil tam je takový plnější a je takový vydatnější. No.
6: Tak na zdraví.
7: Na zdraví.
2: A nakonec se u piva domluvilo to, že Silver A budou čepovat i v kavárně Veselka, která teď vzniká v Larišově vile a připomíná slavný pardubický hotel Erny Košťála, ve kterém jako číšník pracoval člen výsadku Silver A Josef Valčík.
8: A v současné době vlastně pokládají dlažbu v zámečku v Larišově vile v kavárně Veselka. Takže já slibuju, že do konce tohoto roku vlastně bude fungovat kavárna Veselka a určitě tam budeme s láskou pít ležák Silver A. Takže vás všechny zvu na tuto slavnou chvíli.
2: Říká František Bobek z Československé obce legionářské, která společně s Pardubickým krajem Larišovu vilu vlastní. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice.

0: Jaký byl pondělní den v kraji, už víme, a zítra se budeme věnovat dopravním uzavírkám v Pardubickém kraji, se kterými je potřeba počítat po celé léto. Vrátíme se taky k dnešnímu jednání zastupitelstva Pardubic a dozvíte se, co všechno se v Pardubicích změní. No a pozveme na festival Loutkářská Chrudim s ředitelem chrudimské besedy Martinem Dittretem, kterého Jakub Malý přivítá ve studiu 9:05. Společně se pak za úterním dnem v kraji ohlédneme po 17. hodině a naslyšenou se těší Petr Seidl.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény Divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Macinko mrzí turbulence, které způsobilo jeho sobotní vystoupení na festivalu ve Strážnici. Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením ústavního soudu. Pardubičtí zastupitelé dnes schválili investiční záměr na proměnu náměstí Republiky. A zítra nás čeká lehké ochlazení, většinou polojasno, na horách přehánky a bouřky a teploty jen do 32 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné, chvílemi deštivé pozdní odpoledne z Pardubic. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdřív vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy, Macinka pak v sobotu hlediště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
5: Mě to mrzí, určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo. Za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
4: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z ANO ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Pardubičtí zastupitelé dnes schválili investiční záměr na proměnu náměstí Republiky. Rekonstrukce za odhadovaných 186 milionů přinese nové povrchy, zeleň, výsadbu stromů i vodní prvky. Součástí projektu budou taky změny v dopravě, včetně zrušení části parkovacích míst a úpravy provozu MHD. Návrh vyvolal mezi koalicí a opozicí dlouhou debatu, hlavně kvůli dopravnímu řešení a rozsahu plánované zeleně. V Nasavrkách otevřeli nový relaxační park. Město zlikvidovalo skládku u zaniklého lomu v blízkosti skanzenu. Jsou tam vytvořené odpočinkové zóny, atrakce pro děti nebo prvky zaměřené na geologii a rýžování zlata. Park je přímo napojený na sousední keltskou vesnici. Obě místa se podle Ondřeje Vojtíška z archeoparku dobře doplňují.
6: Má trošku přesah jako z těch Keltů ještě do jiných věd, takže mě připadá moc zajímavé právě propojit ty Kelty s nějakou další možností se dozvědět něco nového.
4: Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádný nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných i motiv činu. Německá policie žádá, aby lidé nešířili neuvěřené zprávy a fámy.
3: Počasí.
4: Nadcházející noc, jaká bude? Ano, bude velmi oblačná. Jinak zítra nás čeká lehké ochlazení, většinou polojasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer bude přibývat oblačnosti, ojediněle se objeví i mimo hory přehánky a bouřky. Teploty zítra nižší než ty dnešní, 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25. Vítr slabý, v bouřkách může být až 40 mm srážek. Rozptylové podmínky většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio zítra 3, stejně jako dnes vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor, jeden spadlý strom na silnici, je to Chrudimsko, silnice 357 u Proseče. Je to kvůli počasí a bouřce, tak opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
7: Je pondělí po 18. hodině a vy už podle tohoto času víte, že jste si naladili Český rozhlas a pořad Na cestách. Takže vítejte u přijímačů. A hned představím dnešního hosta. Samozřejmě je to poslední vysílání v tomto měsíci, takže vznikalo jako veřejná nahrávka v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. To už je také tradice, že jsou tady lidé i přes to horko. To vám teď hnedka dokáží. A přišli si poslechnout mého hosta, který není poprvé v našem pořadu. Pavel Novák, právě se vrátivší zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, který ukončil misi ve Spojených státech, ale on se vrátil už i z dalších destinací po téhleté návštěvě. Takže Pavle, vítej.
8: Pěkný podvečer.
7: My jsme si s Pavlem povídali o tom, jaké to je nejenom v Americe, kde byl už v září roku 2024, ale od té doby se i v jeho životě i profesním toho událo hodně. Stačí říct, že byl u toho, když byly volby a nastoupil současný americký prezident. Už tehdy zazněl výrok, Spojené státy nejsou jiný kontinent, je to jiný vesmír. Budeš na tom výroku něco měnit po těch třech letech?
8: Asi úplně ne, protože opravdu byl to pro mě jiný vesmír, jiná země, jiná kultura, jiná společnost, jiné normy, jiné chování. Už jsem z toho nebyl tak překvapený jako tehdy, když jsem tam byl necelý rok, ale rozhodně jsem stále, řekněme, skeptický k tomu, že ta země se dá považovat za nejrozvinutější, nejvyspělejší, nejbohatší, nejchytřejší, no to vůbec ne, na světě.
7: Pavel byl tak ochotný, že přijel do Hradce Králové na veřejnou nahrávku, protože je tak trošku patriot na celé Česko, ale i na ten východočeský region, protože on se má i vazbu, takže v pár větách.
8: Vazba k Jablonému nad Orlicí. Jednak tam jezdil můj dědeček na chatu a tam také na hřbitově tedy leží můj kmotr a moje kmotra a na jejich hrob jsme jezdili, teď tedy jsme tam nebyli, protože jsem byl v Americe, ale zkrátka jezdili jsme tam a někdy jsme se zastavili i cestou právě tady přes Hradec, takže ano, do východních Čech jsem jezdil a budu jezdit.
7: A přijel i dnes z dnešního pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Pavel Novák, tak zůstaňte s námi i po té první písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Na cestách. Dnešní host nás veme především do Spojených států, do Ameriky. Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák, který to vzal přes Varšavu a Brusel a nakonec do Spojených států. Ty předchozí jmenované destinace to byly také ty stálé pobyty, kde člověk opravdu žije naplno se vším všudy. Do toho byla spousta dalších destinací, které jsme připomínali ale minule, jak už jsem říkal. Připomínali jsme i knihu Pavla Nováka, Polský zápisník. Mimochodem, po Americe bude kniha?
1: Já ještě nevím, zatím jsem zpátky jenom necelé 3 měsíce, takže ještě mi nepřijeli úplně všechny krabice, jo, poza oceánu, protože jedna se mi zatoulala, přijelo mi 10 krabic a já jsem jednu otevřel a říkal jsem, tohle není moje, to je někoho jiného, takže hledali a v Baltimoru našli v přístavu tu moji krabici, takže stále ještě nemám všechny svoje věci, ale už vím, co mi chybí, kraťasy, trikoty na kola, spacák a nějaké věci na kempování tam byly v té krabici. No, takže zatím ještě to není úplně takhle uzavřené. Teď jsem zapomněl přesně tu otázku, že...
0: No, to je jedno, co jsi zapomněl. Podstatné je, že jsi teď řekl spoustu věcí, které normální cestovatel ani tolik nedělá, nezařizuje a neprožívá, protože rozhlasový zahraniční zpravodaj se stěhuje se vším všudy a pak se taky stěhuje v krabicích, tak jako tam. Když se stěhuje z místa do místa bez velké přestávky, tak ty krabice jenom přeškrtá a přepíše a pak už vůbec neví, kde co má. Takže já ti to přeju a nezávidím, zažil jsem to. Já už jsem naznačil, že zahraniční zpravodaj, jak rozhlasový, tak televizní, tak vlastně i ten píšící, je, dá se říci, vše uměl, všeho znalec. Od všeho by měl vědět trochu, protože neví, co ho překvapí. Takže když teď řeknu pár témat, o kterých Pavel vysílal ze Spojených států, tak samozřejmě nejen Trumpem, ale živ je zpravodaj. Takže psí množírny, ženy s máslem na hlavě, odkvetoucích sakur přímo, baseball, hokej, Smetana a Dalibor nad řekou Hudson. Bylo by to dlouhý seznam.
1: No byl, tak jako samozřejmě těch témat tam je spousta, která sami přicházejí a potom jsou tam taková, která si člověk vybírá nebo se o nich dozví. Takže když bych třeba zašel k tomu Smetanovi a Daliborovi, tak to bylo moc krásné, protože jsem jel do státu New York, do New York City, což není hlavní město státu New York. Nicméně tam jsem měl něco natáčet, nějakou politiku a zároveň ve státě New York v takzvaném Upstate u řeky Hudson, což je krásné údolí, a jsou tam vily těch bohatých, co tedy žijí v New Yorku nebo co pracovali v New Yorku, tak na důchod už se tam odjeli do toho Hudson Valley, do těch krásných vil. Taky tam měl svůj dům Franklin Delano Roosevelt, tam jsem taky natáčel a byl to krásný dům jeho manželky, nicméně protože Franklin Delano Roosevelt měl vlastně problémy s dětskou obrnou jako dospělý, byl částečně ochrnutý, tak mu tam přizpůsobili ten dům, aby se tam mohl pohybovat s vozíkem i s berlemi. No a tam taky je taková, řekněme, vysoká škola umělecká, která má krásnou scénu. Je to, teď si nespomenu na jméno toho architekta, ale je to ten samý architekt, který dělal dům umění v Bilbao. Je to zkrátka jakoby na první pohled plechová budova, zakroucená, ale nádherná moderní budova. No a tam tedy nastudovali Dalibora, hráli ho tam asi 6x. A byla tam paní česky mluvící, která je paní Firkušny, dcera Rudolfa Firkušného, která je naučila českou výslovnost a opravdu ti američtí zpěváci, no prostě bylo jim rozumět. Někdy těm českým není rozumět. A oni krásně vyslovovali a opravdu tam bylo tomu textu rozumět a bylo to nádherně inscenované, chytře udělaná scéna. Jo, prostě fakt zážitek a pak z toho byla hezká reportáž na žurnál, na Plusko, na Vltavu, na Dvojku, na Regiony a tak dále.
0: Ty ses tu ukázal trošku jako milovník umění. Já musím prozradit, že Pavel je tak trošku i poeta a kdybyste četli některé jeho příspěvky na internetových sítích, tak byste i věděli, kam třeba v těch státech jezdil, protože třeba v říjnu 2025 jsem si přečetl: měl jsem vždycky velkou snahu podívat se do Utahu. Chtěl jsem vidět nejen zdály, jezera, poušť a taky skály. Od jak živa měl jsem sklony zavítat do Arizony. A tak bych pokračoval dál. Tady je v téhleté veršovánce Utah, Arizona, Colorado, dál už nečtu. Splnily se ti tyhle ty destinace?
1: Colorado se mi nesplnilo, Utah a Arizona ano. Tam jsme jeli s kamarádem Kubáncem a s jeho dětmi a chtěli jsme potom ještě někam dál, ale protože jsme kupovali ty letenky, aby byly levné dost jako brzo, netušili jsme, že tam pojedeme v září, kdy bude v Americe shutdown, což je taková, já tomu říkám, vnitřní platební neschopnost, kdy sice ty peníze jsou ve státní pokladně, ale protože nemají rozpočtový zákon, tak nemůžou ty peníze vyplatit. Taková hrozně paradoxní situace. No a zkrátka nevyplácejí třeba lidi, kteří pracují v národních parcích, no tak je zavřou. Takže...
0: Ne ty lidi, ty parky.
1: Ne, ty parky. Ty parky zkrátka zavřou. No ale oni se nedají tak úplně zavřít, protože tam se zkrátka dá projít, ale nejsou tam ty služby. Nejsou tam ti rangeři, vlastně nefunguje tam nějaká záchrana případná a tak. Takže my jsme do Grand Canyonu v Arizoně nemohli jet, takže jsme byli v těch utahských parcích, které jsou taky krásné, a stát Utah zastoupil federaci a financoval vlastně platy těch lidí v těch národních parcích, aby je nezavřeli, protože na ty národní parky jsou zase navázané veškeré restaurace, prodejny suvenýrů a toho všeho. Tak když se Washingtonu nechtělo, tak Utah, tedy Salt Lake City, že jo, tam tamní parlament řekl, my to budeme financovat, aby ty tisíce lidí, kteří jsou na to navázaní, aby nepřišli o práci.
0: Šlo o peníze. Prosím.
1: Šlo o peníze. Vždycky jde v Americe o peníze. V první řadě. To je pravidlo.
0: To je zkušenost Pavla Nováka, zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu, který dnes je hostem pořadu Na cestách při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech. No a po další písničce já se zeptám s touto rekvizitou z kufříku, je to o městě New York, jestli mu nepřijde líto, že zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu nesídlí v New Yorku, ale ve Washingtonu, což je trošku jiná liga, třeba pokud jde o velikost, o spoustu různých lákadel a podobně. Tak si počkejte.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Dozněla další písnička. Mimochodem, jakou muziku si poslouchal ve státech?
2: Ve státech? No, když jsem jezdil autem, tak jsem tam ještě naštěstí měl CD přehrávač. Takže já jsem si pouštěl buď teda českou muziku jako Čechomor, Karla Kryla, Hanu Hegerovou, pak jsem měl sebou Jacques Brela, Edith Piaf, pak mě naučila kolegyně z Estonska, už to nemohla poslouchat, když jsme takhle jednou spolu jeli, tak na pumpě koupila tak Taylor Swift. Takže jsme poslouchali Taylor Swift, tu jsem si šel asi 4x za tu cestu, tak jsem se některé písničky skoro naučil z paměti. A jinak jsem poslouchal nějaká jejich rádia a tam byla taková všeho chuť. Country jsem tam docela poslouchal, to se tam hodně poslouchá, protože když člověk jede na dlouhou vzdálenost a ztratí ty VKV vysílače, tak prostě přepne na střední vlny, ty tam ještě hodně jedou. No a tam většinou jsou ty country rádia, tak jsem poslouchal docela country.
1: To bych skoro typoval, ale pojďme tedy k tomu, jaký je rozdíl New York a Washington?
2: Veliký.
1: No já si myslím, veliký. Ale v čem? Řekněme to lidem, kteří tam nebyli.
2: New York je obrovské, kosmopolitní, pro mě zmatečné město. Já patřím k těm, kteří nemají New York rádi. Ale pak jsem zjistil, že to není, že nemám rád New York. Mě vadí jenom Manhattan. Jo, Manhattan to s těmi mrakodrapy, protože prostě tam člověk se nezorientuju, protože oni říkají, no teď přece to máte jasné, tady jako na sever ty ulice stoupají a tady odsud a takhle ten je systém. Dobře, systém je, ale já nedohlédnu z jednoho rohu, i když mám brýle, tak já nedohlédnu z jednoho rohu na ten druhý konec toho bloku, který je docela dlouhý a já nevím, co tam je za číslo ulice, takže já nevím, jestli to stoupá nebo klesá. A oni, no tak to musíte jít na jih. Tyjo, a řekněte mi, kde je tady jih, když tady kvůli těm velkým barákům nevidím slunce. Tak jako, jak se podle toho mám orientovat? No, nenaučil jsem se to. Bohužel, ve Washingtonu to je podobně. Tam taky jsou ulice jedna, první, druhá, třetí a ještě k tomu první, druhá, třetí, východní, západní, jižní, severní. Ještě jsou tam ještě...
1: To je jako u nás na Spořilovi.
2: No to jo, jenomže tam to skončí někde u čtvrtý. Jenomže tady jich mají třeba 57. Jo. A ještě tam mají ulice A, B, C. A potom je tam dobrý systém, že mají ulice, které mají jména a zase to jde podle abecedy. Takže to, když se člověk naučí tak a umí abecedu, že? Takže jako potom ví, jestli tedy se blíží k tomu centru nebo jestli se od něj vzdaluje. Ale zase to je podle osy, že jo, na jih a na sever. A
1: co by dělali, kdyby tak jako u nás v prostřed té abecedy ty ulici přejmenovali a ono by to neštimovalo do té abecedy?
2: To se taky někdy děje. Taky najednou tam je někdo významný a po něm to přejmenujou a najednou ten řetězec se přeruší. No, ale potom zase to navazuje za chvíli. Jo? To je jako jenom chvíli, tam je nějaká, že je třeba A, B, C, J a D, D, E, F. To se někdy stává, ale to se dá celkem zkousnout. Nicméně, Washington ten vznikal podle plánu, dá se říct, ne úplně živelně a hlavně taky do sebe inkorporoval už existující městečka, vesnice jako Georgetown, Alexandrie a tak. Dnes už Alexandrie nepatří do Washington DC. Dnes už vlastně Washington není ta ideální čtverec o straně 10 mil. Je to takový okousaný čtverec, který má jednu stranu, tu určuje řeka Potomac. Takže takový nepravidelný, trojúhelník, takový patvar to je. Ale je tam podle mého daleko víc zeleně, protože tam je jednak National Mall, což je velký park, kde je parlament, kde je Washingtonův památník a další památníky. Potom je tam spousta menších parků, což vlastně v New Yorku neexistuje. Tam je ten Central Park a potom tam jsou takové menší náměstí. No a hlavně tam je spousta těch vysokých budov. Ve Washingtonu to nemůže být, tam žádná vysoká budova nemůže být vyšší než je kupole Kapitolu. Takže ty velké mrakodrapy, ty jsou až za hranicí. Já už jsem vlastně bydlel za hranicí Washingtonu ve státě Maryland, tak tam mohly být první takové výškové budovy. Bydlel jsem ve 20. patře, ale stále to nebyl ještě mrakodrap. A mrakodrapy jsou vlastně až za řekou ve státě Virginie. Takže tam to není jakoby zanesené těmi mrakodrapy ve Washingtonu. To je takový podle mě základní rozdíl.
1: Ty už si teď tak trošku cestoval, když jmenuješ ta místa. Samozřejmě k práci zpravodaje patří také se pohybovat. Ve státech jsme ve velké zemi, tak hodně létání, ale ono je potřeba taky jezdit autem. Já jsem viděl na internetu, ty jsi jezdil se

0: zajímavou SPZ-kou.
1: No, já jsem měl...
0: Slyšeli jste tu nostalgii, no... Jak se mu zastesklo po tom autě?
1: Já jsem si koupil značku, která se kupuje na rok, a já jsem si na ten poslední rok koupil značku, která byla R0ZHLA5. A když se na to člověk podívá z dálky, tak tam bylo napsáno Rozhlas. Takže oni si mě ptali, what is it Rozhlas? A tak jako, že jo, těm Američanům to bylo nesrozumitelné, ale když to viděl Čech, tak pochopil. Jo,
0: a hned. Zase, když si to pak vyťukával, jestli tam mají ty samé automaty na placení jako tady, kde jo, se zadává SPZ-ka, mnohdy člověk pátrá, co vlastně na tom autě má, tak jsi to měl dost jednoduchý.
1: Já jsem to měl jednoduchý, akorát jsem si musel pamatovat, že tam je ta 0 a 5, že to není jako fakticky Rozhlas.
0: Tak to už jde,
1: to jde, to se dá, to šlo. No ale pak jsem to musel vrátit, protože to auto jsem prodával, takže to jde velice jednoduše. Akorát, že jsem potom musel sundat tu značku, tu dočasnou, tu koupenou, měl jsem stále ještě tu přidělenou a všechny ty čtyři přední zadní jsem musel teda na dopravním inspektorátu vrátit a tak jsem takhle jako tam žadonil, no nešlo by tuhle tu si nechat jako a co na ní je. Říkám, no víte, to je takové jako speciální slovo, já jsem si ji koupil a já vlastně jsem to ještě neúplně nenaplnil jako celý ten rok a nešlo by to jako, no to byste musel nahlásit na policii a musí zaplatit jako nějaký poplatek, tak říkám, tak stála $60 a zaplatit dalších 120, to mi za to fakt nestojí za ten plech. Takže jsem si ji nenechal. No, říkali mi jako lidi, že bych jí mohl ztratit, ale to je to samý, zase bych musel na policii a tak. Takže ne, nestalo to za to, mám to nafocený, bylo to hezký, byl jsem s tím rád, lidi to poznávali, no ale zkrátka jsem tam musel i tu značku nechat. No.
0: A jak se ti řídilo?
1: Jsou tam daleko širší silnice, měl jsem automat, takže jsem se nestaral o řazení, ale měl jsem tu ohromnou výhodu oproti Američanům, že jakmile jsem tam třeba set do jednoho jako starého auta, tak jsem věděl, co s ním. To oni nevědí. Oni opravdu i nejsou prostě zkušení řidiči, kteří by uměli to. Oni jsou jako ten Richard Gere, že jo, který nevěděl, co s tím a musela přijít Julia Roberts a řekla, to je automat a vum a rozjela se, že jo. Tak tohle to jsem já uměl. A jezdilo se docela dobře, protože některá pravidla bych zavedl tady, třeba to, že se může odbočit doprava na červenou. Nevím, proč to u nás není, třeba ve Francii to lze.
0: A to se u nás běžně dělá.
1: No, tak nemá se to, tam to lze, pokud není řečeno něco jiného, že na červenou ne, tam je no turn on red, tak když tam je taková cedulka, tak to nejde. Pozor, ve státě New York se to smí, v New York City se to nesmí, protože tam je fakt hrozný binec, jo? Tam by to fakt nešlo.
0: To si člověk musí pamatovat, kde je.
1: To si musí pamatovat, kde je a dost často tam jako nejsou úplně viditelné hranice těch států. Člověk jede, jede a musí se podívat a přejíždím jako hranici státu. Nemají úplně všichni stejné cedule, jsou dost kreativní, ale vždycky tam mají napsáno, kdo je guvernér a kdo je viceguvernér toho státu. Takže potom si musí člověk pamatovat, že třeba když přijede do státu New Jersey na východním pobřeží, takže neexistuje, že by si sám načerpal do nádrže. Musí počkat, přijede k pumpě, vyleze ven a čeká, přijde asistent, ten otevře nádrž nebo už má otevřenou a on jediný může načerpat benzín nebo naftu, většinou benzín, do toho auta. Nesmíš si sám načerpat benzín.
0: Jaká je sankce, když bych se do toho pustil?
1: No, že ti vynadá. Jo, a říkali mi tuhle, když jsme byli takhle poprvé, tak mi říkali, to nesmíte, jako tady to je napsaný. Já říkám, kde to je napsaný? Bylo to takhle jako u kotníků, ve výši kotníku. Já říkám, ty, kdo se kouká tady dolů, jako? No oni jo. Ale normálně člověk se kouká, že jo, takhle ve výši očí, tam nic, ale protože oni jako přijdou a koukají se na svoje špičky bot, tak to viděj. Ale jako já ne.
0: Tak my jsme zvyklí Europsi sám, takže my si čerpáme sami. Tak to je řidičská zkušenost, ale těch zkušeností samozřejmě pro zahraničního zpravodaje musí být mnohem víc, ale ty jsi si ten život zpestřoval i různými kratochvílemi. Já teď vyndám jeden předmět, který ti připomene...
1: Teď se bojím, co vyndá teda.
0: No,
1: dobrý.
0: Jako na velikosti to nebude, protože to dobrý. Patří mé vnučce, ale...
1: Ano.
0: Asi se budeš chytat na ten znak.
1: Na znak se chytám, je to červené tričko a je tam Sokol. Jasně, Sokol, no Praha Podolí ne, já jsem byl American Sokol. A tady to můžeš vidět, hele, tady mám takhle, mám v klopě, nebo v klopě, mám tady v dírce
0: jo, vidím.
1: Od košile, mám tady American Sokol Washington.
0: No tak to jsi v podstatě prominentní Sokol. Já musím prozradit, že ty jsi přišel i se sokolskou náčelnicí.
1: No já jsem přišel s náčelnicí Orlické župy Sokola, tady v Hradci Králové s Eliškou Meclovou. jsme tady...
0: A ty musíš být pro cokoliv v Čechách, nejenom v Hradci Králové a na těch Vinohradech, kam chodíš, no, tak ty musíš být modlou, protože ty si zažíval sokolský život v Americe.
1: Tak já se s tím úplně jako nechlubím, ale... Jako
0: ale chlubil ses na sítích, jinak bych no, to
1: tak
0: nevěděl.
1: Jo, tak na sítích jsem se chlubil.
0: Dokonce si běhal jako sokol
1: no,
0: a jistě, tak dál.
1: No jistě, no jasně.
0: Vařil si no, pro sokoly, takže no, teď skromnost stranou.
1: Teď o tom vyjde článek v magazínu Žlutý, který mají v těch žlutých autobusech a ve vlacích. Tam jsem taky psal o expatech a hodně tam zmiňuji sokol. No, já jsem se bál, že v Americe se budu cítit sám, protože tam rodina se mnou nejela, protože dcera tam odmítla jet studovat, takže maminka s ní zůstala doma a já jsem teda se tak dvakrát za rok, potom už teda třikrát, čtyřikrát jsem se dostal za rok domů. No a tak jsem si myslel, že tam budu jako se cítit sám, ale našel jsem právě, už jsem tam znal jednu paní ze Sokola, přišel jsem k Sokolům, něco jsem s nimi natáčel a pak jsem zjistil, že to je dobrá parta. Asi potom, když jsem s ním jel na vodu ten první rok, tak jsem fakticky si říkal, no to je super, oni zpívají u ohně, že jo, všecko tohlento, tak jsem se dal do Sokola.
0: A já jsem si naivně myslel, že ti chyběla hrazda a tyrš.
1: To já takovej nejsem. To já jsem nikdy jako neudělal výmyk na hrazdě ani jako student, jo. Takže já jsem tam potom ano byl jako instruktor, že jsem tam pomáhal s dětmi, ale měl jsem na to, že jsem absolvoval nějaký kurz a kurz první pomoci jsme museli mít a tam je to jako hodně, se to jako kontroluje, jestli ten, kdo pracuje s dětmi, jestli má jako kurz, jak s ním má zacházet, jak se k ním má chovat, tak to jsme museli všichni mít. Ale vlastně jsem tam jako cvičil na sletu, ano, na sokolském sletu tam v Chicagu, v Americe. Nacvičovali jsme skladby a jednou jsem tam zkoušel udělat kotoul a docela se mi teda zamotala hlava.
2: Každý

0: Máte naladěn Český rozhlas v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Se rodí další pokračování se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Pavlem Novákem. Kam si jezdil ve státech rád? Já vím, že určitě teď jedna z odpovědí by byla za krajany. Ale to vynechme taky třeba tuhle tu kapitolu, ale myslím teritoriálně.
1: Místo. Moje oblíbené město, moje oblíbené větší město ve Spojených státech je San Antonio. San Antonio je město v Texasu, v jižním Texasu, které je vlastně pošpanělské. Bylo to hlavní město španělského Texasu, když ještě patřilo vlastně Mexiku. A je tam stará katedrála, je tam místodržitelský palác, je tam krásně upravená taková promenáda kolem řeky a likvidovali tam obchod s koženým zbožím a za 90 eur jsem si tam koupil krásné boty ze žraločí kůže. A jsou to takové ty boty jako z pelíšků, ale jako z toho snu toho kluka. Ne ty, co potom dostal, jo? Jako z toho, co se mu zdálo.
0: To jsme byli zpátky u té armády, to už
1: no,
0: jsme opustili.
1: Ale krásný, fakt jako krásný a mají tam dobré Tex-Mex jídlo. Je to hezké město, bylo tam příjemně, takže tam se mi líbilo. Tam jsem byl asi dvakrát nebo třikrát služebně, že mi tam vždycky zavál nějaký vítr, proč jsem tam vlastně jel jednou kvůli povodním, což bylo smutné, ale bylo to stále hrozně zajímavé tam být. A potom se mi samozřejmě líbilo u Potomeku, tam jsou vodopády, kousek od Washingtonu, jsou tam vodopády, vlastně taková, jakoby takové peřeje, protože Potomek je sice široká, ale dost mělká řeka na skalnatém podloží, je nesplavná, takže kolem Potomeku vybudovali v 19. století takový plavební kanál, kterým chtěli dosáhnout až k jezeru Erie, což se jim teda nepodařilo, kvůli penězům nedotáhli to tam, ale ty vodopády jsou impozantní. A když je hodně vody na jaře, tak to tam jako hučí, jo, duní, jo, a vypadá to moc krásně. A potom bylo krásně v Harper's Ferry, což je soutok právě Potomeku s řekou Shenandoah, a je to takový ostroh, kde je troška historie. Oni hodně Američani tu svoji historii si zbourali sami. Ne, že by ji neměli, jako často, že hrají u vás v Evropě a jim říkám, no vy jste to taky mohli mít, kdybyste to nezbourali, ty věci z 18. z 19. století, jako vaše vina. No a tam teda je zbytek po povstání Johna Browna. Tam John Brown povstal proti otrokářství, jinak to byl vlastně terorista, protože vlastně se dost profiloval tím, že i zabíjel za tuhle tu myšlenku. A tam je tedy vlastně požární zbrojnice, ve které ta hrstka statečných, která byla udolána, tam se bránili a potom John Brown byl tedy jat a v nedalekém Charlestownu, ne Charlestonu, odkud zvony temně zní, ale v Charlestownu, tam byl tedy potom oběšen, odsouzen a oběšen. A není to, že sebral černý přátel šik, těch černých tam bylo asi 4 nebo 6, ostatní byli běloši. A bylo jich tuším asi 30. A celá tato epizoda trvala pár hodin, asi den a něco. A bylo to tedy podle mého názoru předem odsouzené k zániku.
0: Já se vrátím k tomu tvému prvnímu výroku. Spojené státy nejsou jiný kontinent, ale jiný vesmír. Ono to mělo ještě pokračování. Žijí tam fyzicky nám podobní lidé, ale chovají se úplně jinak. Jak se tedy chovají?
1: No, chovají se, společenské normy jsou tam jiné a dá se říct, že my dokážeme dost jako odpočívat, jo? Užívat si, viz toto, že tady sedíme u kávy, jo? Zkrátka užíváme si to kafe. Tam jsou také nějaké takovéhle kavárny. Ta kavárenská kultura tam zkrátka není taková, to je plast a papír. Jo? Ale ano, jsou tam kavárny, jako je, jmenuje se to Tate, nebo jsou tam kavárny speciálně třeba v těch pofrancouzských státech, jako je Louisiana, Missouri a tak, tam se dají najít kavárny francouzského střihu, kde vám to naservidují i do koflíčku, někdy i do takové toho, do takové té misky, tu kávu, tak to se tam dá najít, ale ta gastrokultura tam zkrátka není taková, jakou známe my. A pokud zůstanou toho stravování, tak oni jsou zvyklí prostě jíst jenom vidličkou. Jo, a bylo to zvláštní, že jsem takhle byl s partou, kde byli profesoři vysoké školy a jejich studenti. A já jsem seděl u stolu s těmi studenty a měli tam tedy krajanské jídlo, takové jakoby šišky, něco jako bosáky, knedlíky, zelí a vlastně nakrájené vepřové v nějaké uho, univerzální hnědé omáčce. No a všichni do toho šli tou vidličkou, v pravé ruce mají vidličku a takhle to tam prostě drtí tou vidličkou a jde tou vidličkou. A já jsem se nadechl.
0: My to máme i s tím pohybem, abyste rozuměli u přijímačů, protože i ta kadence té mluvy, v tom je ten mikrofon krásný, tak to zachytila, že jak to tady drtí, Pavel,
1: drtí to tou vidličkou,
0: obrazově tou vidličkou.
1: A já jsem se takhle nadechl a chtěl jsem se otočit tomu, nebo otočil jsem se k tomu profesorskému stolu a chtěl jsem si postěžovat a zarazil jsem se, protože i ti profesoři to taky brali všecko tou vidličkou, ten nůž prostě nevzali do ruky. Tak to mě tam trošku jako, no, u nás to je nemyslitelné, že jo. A spousta dalších věcí, že třeba...
0: No, já ti třeba napovím, jestli si tady projelo houkající auto, nebyla to záchranka podle zvuku, ale možná posluchači zaslechli, zřejmě nějaký policejní vůz. Měl jsi někdy nějaký konflikt s policií ve státech?
1: S policií jsem neměl konflikt, ale já jsem se to hodně studoval, když jsem dělal zkoušky na tamní řidičák. Co mám dělat, když mě policie zastaví? Jo, zastavit, stáhnout okénko, nechat ruce na volantu a na všechno odpovídat ano, ano pane, ano paní, nebo jako tak.
0: A co kdyby se tě ptali, máte vkus drogy, tak ano?
1: No tak jako musím jako čekat, jestli mě vyzvou, abych vyšel a otevřel kufr, že jo. Musím jako jenom reagovat na pokyn, nesmím sahat hlavně ne do skřínky na rukavice, oni tomu říkají taková ta skřínka, co je takhle u spolujezdce, tam nesmím sahat, protože tam si většinou dává zbrání, že jo. Tak jako tam rozhodně nesahat.
0: Předpokládám, že ty jsi tam žádnou neměl.
1: Ne, já ani bych neměl, nemohl jako, já jsem se snažil, nebo ne takhle, já jsem dělal takzvaný novinářský pokus, měl jsem na to povolení šéfredaktora, že jsem skrytým mikrofonem v několika státech natáčel, jak snadno bych mohl dostat zbrání. Říkal jsem, že jsem ze státu Maryland, ale že se chci přistěhovat do toho státu a jaké podmínky musím splnit, až bych jako se tady chtěl koupit tu zbraň. A zjistil jsem, že třeba na Havaji, tam by to bylo složité, tam bych musel opravdu tam být nějakou dobu, jo, přinést nějaké lékařské osvědčení. Ve státě New York bych dokonce musel absolvovat 5-hodinový kurz, ze kterého by mě potom zkoušeli, jestli umím ovládat tu zbraň. Až tak. A úplně nejjednodušší by to ale bylo v sousední Virginii, kde říkali, no tak vy jste z Marylandu, ale jako když přijdete a budete chtít jenom jako brokovnici, tak to vám prodáme. Takže brokovnici i jako obyvatel, ne občan, obyvatel jiného státu, bych si tam mohl koupit hned. A dokonce, když jsem jako v Marylandu jenom před volbama jsem jako zjišťoval něco, tak dokonce by mě i možná nechali odvolit, protože by mě i zaregistrovali. Oni hrozně chtěli zaregistrovat co nejvíc voličů. A já jsem jenom takhle přišel před tu volební místnost, jo, a oni tam viděli a nic jsem neřekl. A oni řekli, pojďte dál. Tak jsem šel dál. A oni, kde bydlíte? A já říkám, Friendship Heights 2800. A oni, tak jo, tak to je tady, jasně. Máte průkaz? A říkám, mám. A už začali zapisovat. A já říkám, ale já nejsem Američan. Ne. Ne. A jsem novinář. Běžte za čáru. A musel jsem jít ven z té volební místnosti. Ale oni mě tam pozvali. Jo. Aniž by tušili, kdo jsem. A najednou jako mě zapsali, kdybych neřekl, že jsem Američan, že nejsem Američan, tak by mě asi zapsali. Ale je na to 15 let a vyhoštění. Takže to mi nestalo za to.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořád Na cestách. Budeme pomalu končit s Pavlem Novákem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu, a nám teď přichází jedna gastrovložka malá. Tady dárek pro tebe. Nevím, jestli se ti to nepřejedlo.
2: Myslíš bagel?
1: Myslím.
2: To je bagel. A co je uvnitř?
1: No, v tomhle není nic, tam si musíš něco dodat.
2: To je chudý teda.
1: No. I když by to bylo asi těžké, protože Pavel Novák hrozně rád vaří. Při prvním našem setkání při vysílání dostal kuchařku vaříme s habadějem a mašlovačku. Tu prý ještě máš?
2: Mám mašlovačku, no. Přijela mi teď v krabicích.
1: Přijela ti v krabicích. Mm-hmm. Mašlovačku už nemám, protože jsem předpokládal, že si ji udržíš. Pavel Novák dal na sítě také obrázek tvarohových taštiček, který byl pro mě velmi úsměvný, protože tam bylo napsáno vlevo s polskými povidly, vpravo s německou marmeládou, jsme na cestách. Které byly lepší?
2: No a ta polská povidla jsou hutnější, mají méně vody, takže ta se nevylila. Ta německá marmeláda nebo jakákoliv marmeláda má prostě v sobě víc vody, tudíž i víc páry, takže roztrhala ty taštičky, takže vytekla. Takže povidla, z povidly to je lepší.
1: Já musím na Pavla prozradit, že když odjížděl a loučil se docela dojemně se svými přáteli a kamarády, tak tam také zaznělo, kdo teď nebo na co budeme lákat naše děti do školy, když nebudou buchty Pavla Nováka. Až no, tak si se vypracoval.
2: No protože ta škola byla spojená s tím Sokolem, vždycky v pátek večer byla škola, já jsem tam nosil, protože já jsem pekl tak, jak je 6-hodinový posun oproti Americe a většinou se vysílá, to rádio má prime time ráno, což znamená, že jsem musel být třeba do jedné vzhůru, nebo někdy do 2 hodin v noci, abych vysílal tady v 7 nebo v 8 ráno, takže abych vydržel, tak jsem prostě po večerech takhle jako různě pekl a takový různý recepty jsem si tam jako našel, takže jsem dělal třeba i ty kynuté buchty plněné, ale většinou lité koláče, velice úspěšný byl takový jako jednoduchý koláč buchta lehká s kokosem nebo s vlašskými ořechy. A to jsem tam nosil a ty děti mezi tou školou a tím cvičením v Sokole tak si rádi dali právě nějakou takovouhle buchtu, tak to byly nadšené.
1: No, tak tam rádi chodili.
2: Tak tam rádi chodili i na tu buchtu, no, tak to už nebude.
1: Mně se líbil i Hitchcockův beránek.
2: A to dělala žena. Kázal. To dělala žena, protože tam se nějak špatně vyloupl, tak jsme teda, no, očičko tam nebylo, tak jsme prostě do očička takhle zarazili nůž, že jo, a takhle tu marmeládu z toho jakože krev, tak byl Hitchcockův beránek.
1: No, úsměvné. Takže já mám pro tebe jednak ještě druhou tu laskominu americkou, ano, ano. I když, po čem se ti nejvíc stejskal?
2: No, po americké gastronomii ne.
1: Já myslím z té české.
2: Z té české se mi tam stýskalo třeba po kmínu. Kmín se tam jako těžko dal sehnat. To Caravel to tam jako moc neměli, takže jsem to kupoval u Poláků a potom co po bramborácích, ale ty jsem si taky potom sám vyrobil, takže jako já jsem si dokázal pomoct, já jsem si vyrobil to, co jsem chtěl. No, po chlebu. Jsem potom German bread a vlastně americký chleba jsem vůbec nejedl a tohle jsem vůbec nejedl třeba, bagel jsem vůbec nejedl.
1: Ale ty jsi dělal i vánoční cukroví.
2: No, já jsem dělal dokonce i linecké. To bylo taky veselý, protože linecké, jelikož tam jako vlastně máslo, to, co tam mají, by se u nás nemohlo jmenovat máslo, nebo v Evropské unii. Jejich máslo nemá 82% mléčného tuku, jako je u nás předepsáno. Je tam víc vody, takže to první linecké bylo tvrdé. Prostě se nepovedlo. A já jsem říkal, všechno jsem udělal správně. A potom mi říkali, no jo, to musíš koupit irský máslo, to nemůžeš používat americký máslo, anebo tam toho amerického másla musíš dát víc. Jo, ono to nefunguje s tímhle tím. Tak potom jsem tam ho dal víc a už bylo krásně jako vláčné. No.
1: Zavídám kufřík a já si nechám pro strýčka příštího jednu knížku, která by nás odkázala i k další, řekněme, zálibě Pavla Nováka, protože...
2: Jakože všecko spraví, jako Ferda Mravenec, jo?
1: No, ale ty teď máš jednu aktivitu spojenou s Ferdou Mravencem?
2: No, dobře. Já jsem se dal do sokolského souboru Bubeníček na Královských Vinohradech, který hraje loutkové divadlo a oni teď hráli takový příběh, jak Ferda Mravenec pomohl Broučkům. Tam jsem ještě nehrál, protože tu hru neznám, ale teď tedy nastudováváme hru pro dospělé Don Shine, kde jsem dostal 4 role vlastně. Ve 2 rolích zemřu hned v prvním dějství. Ta třetí postava zhyne ve 2. dějství a v tom třetím je duch té jedné z těch prvních 2 postav, který tam teda má největší roli.
1: Největší roli měl dnešní host jako zahraniční zpravodaj ve Spojených státech, Pavel Novák. Pavle, moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
1: A je mi líto, že musíme končit. Ještě malý dárek, aby ti připomínal na vánočním stromečku Spojené státy.
2: To je ozdobička hvězdy a pruhy.
1: Ano,
2: dobře,
1: to je přímo
2: díky.
1: Americká vlajka. I když té Ameriky máš asi dost.
2: Docela,
1: takže
2: jo.
1: My se k tomu ale vrátíme. No a s vámi se, vážení posluchači na vlnách Českého rozhlasu, teď už loučí Petr Voldán, který se s vámi těší na slyšenou opět za týden v pondělí po 18. hodině.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes schválili jednomyslně. Na pardubickém zámku pokračuje budování nové přírodovědné expozice i návštěvnického centra. Stavbu ale zkomplikoval nečekaný nález dřevomorky. Prezident Pavel se summitu na to zúčastní. S Babišem chce jednat o svoji roli v delegaci. A zítra se nám ochladí. Bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné pozdní odpoledne z Pardubic. Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kde bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje taky výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný za Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
2: Voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice. Stoupají i v Hamrech, ale taky třeba v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Na pardubickém zámku vzniká nová přírodovědná expozice. Lidé ji najdou v hospodářských budovách zámku, kde bude i návštěvnické centrum s pokladnou a toaletami. Stavební práce budou stát 80 milionů, z toho je 68 dotace. Během stavebních prací se stavební firma musela vypořádat s nečekanými situacemi. Například kvůli dřevomorce bylo nutné vyměnit celou střechu, říká stavby vedoucí Jan Všetečka.
4: Dost zásadní moment a komplikace stavby bylo, když tady v tom objektu jsme zjistili naprosto neúnosné prvky krovu, navíc napadený, takže během realizace ještě se musela kompletně vyměnit střecha na tom objektu jednou. Podařilo se nám nějak udržet harmonogram a dohnat to zpoždění, takže jsme v plánovaných termínech.
2: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
5: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Počasí.
2: V noci nás čeká velká oblačnost, oblačno až zataženo, noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra zase bude velmi podobně jako dnes, tedy většinou polojasno, místy bouřky, teploty 29 až 32 stupňů. Rozptylové podmínky, dobré, aby byla vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor, dva spadlé stromy na silnici 1/43 u Skleného.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: Dnes budeme brzy hotovi.
2: Opravdu.
1: Určitě, protože nám napsal pan Josef Ondra a jeho otázka je velmi jednoduchá. Nevím, jestli je odpověď na ní. Dnes jsem slyšel pořad Hezky česky. Rád bych se zeptal na následující problém, protože věřím, že mi odpovíte. Používání slov najíti a nalézti. Vždy jsem používal první z nich, například ve tvarech najít, našel, najdi. V poslední době tento výraz vůbec není slyšet a místo něj se používá nalezl, nalezni. No to je jako, že někdo někam nalezl.
2: Ten problém, tam ještě totiž dotaz pokračuje a to jenom stručně doplním, že v odborném článku panu posluchači recenzent upravil právě slovo našel na nalezl. A on si není úplně jistý, proč.
1: To byl technický článek jeden.
2: Mm-hmm. Tak. A takže k tomu je takové poměrně jednoduché vysvětlení. Když už jste říkal o tom lezení, tak sloveso najít i nalézt má dva různé významy dokonce ve slovníku. Jsou to vždy dvě samostatná hesla, jako najít jedna, najít dvě, nalézt jedna, nalézt dvě. Jednak to souvisí právě s tím lezením, jako například do místnosti našel kouř, mravenci nalezli do šatu, tam jde skutečně o tohleto.
1: Ano.
2: A ten druhý význam, jak u najít, tak u nalézt ve slovníku, se uvádí stejný. A sice může jít o vyjádření nějakého hledání a výsledku toho hledání a nebo nabití něčeho a nebo spozorování postřehnutí něčeho. A dokonce ta hesla ve slovníku spisovného jazyka českého, ten výklad významů u najít i nalézt, je úplně totožný. A jediný rozdíl, který tam je, je uvedení slohového příznaku.
1: Co to je?
2: Slovo najít je slovově neutrální a nalézt se považuje za poněkud knižní. A když si vezmeme dobu vzniku slovníku, tak bychom dneska mohli říct, že je to už knižní, nejenom poněkud. A pravděpodobně tam spočívá důvod toho, že panu posluchači ten lektor chtěl ten výraz nahradit ho knižnějším, protože v odborných textech je tendence k tomu, aby to opravdu znělo, když to řeknu lidově, honosněji.
1: No, takže sečteno podtrženo, je přijatelné v oficiálním styku to brát jako synonyma nebo není?
2: Je, samozřejmě, že je. Neutrální výraz je synonymem, pokud nejde o slohově zabarvenou promluvu nebo text. Takže ten neutrální je univerzální.
1: Tím pádem můžeme si prostě vybrat.
2: Samozřejmě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
2: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
3: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
4: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
5: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25. Na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Znám.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo? Takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak. Jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce. Toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové, a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou. Koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. Dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn. Jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli. Jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet. Jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako, co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vaš.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako důvody, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady?
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct.

0: byl, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
0: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
0: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru, protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
1: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
0: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo. Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo. Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
1: Na poušti.
0: Než v kleci někde. No.
1: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
0: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho, jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. To dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze. Takže

0: a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to proved. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo. Tak pokud jste neodpovědnej, no, tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli. No,
1: je to tak, no, ano. No. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí, navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. Je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, Jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte. Vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem to neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, milý rodič.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 3:45. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat.
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká u nás tady v oblasti, nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že? Nebyla?
5: Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako ti to věděli dávno, já jsem to říkal od 14 let, že to manželce bylo 12, ne, mi bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Maruško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně, s kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali, to se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D tedy, jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady.
1: Ano.
0: Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkové a rodiče. Tam nebylo ty hostry, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak. No. Že souhlasíš?
1: Ano, pěkné to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek, výměna prstínků v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... Pěkné to bylo, pěkné, ano.
0: Já vím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztahích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jak uměl líbat?
1: No, to je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku, jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden o druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že my jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku v Hodoníně, že to je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, nás vzal do auta a jeli jsme se tam podívat na ten výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, my bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami.

0: Máme.
1: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
2: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem zrovna levou nohu jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodím nemůžu. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
1: A vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
0: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem měla takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, a já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první, no. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
2: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pán, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluka. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už ne, to už ne, to už nedáme, kluka už nedáme.
1: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
0: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na Šilhanu. Hanu a Marušku.
2: No. Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice. A s těma dětskama, teď se měli, oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
0: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
2: Na to nezapomenu no. Smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, byl to šilný záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to, to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
0: Ne, my jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
2: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to. No.
0: My si hráli spolu a tak normálně život.
1: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
0: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
1: A i vám?
0: Mně taky, no. Mně taky určitě.
2: Ale my jsme zpívali.
0: Manželka
2: to neřekne, ale ona krásně zpívala taky, když jsme byli mladší a my aj jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, asi si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
1: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
0: Já už nespívám, už 30 let.
2: Žena vám nezaspíval, já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
1: No.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všechno nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potestat. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. Toho jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tako, strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda, toho jsem si vážil, to na to nezapomněl smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál. Naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky. Jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám moře lidí, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že neká, no většinou, já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chci kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmarja. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala, vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda, já jsem od ní slyšel těch prostých slov strašně málo. Když se třeba stane, ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový polibek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
4: První polibek, kdy a kde?
5: Někde tam v Bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje?
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou. No.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, ten Maria až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv. Každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako... Strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl? Nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: spal.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom...
0: Mě napadlo nikdy, kam bych šel, no. Já se říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a pak ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma slzel. Slze, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo, a co potom, tam jsem chodil po parku na procházku, a večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali. My jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne. Já musím jít první. Já bych to nedal. Dej zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bál. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou si ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne, že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný. A tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem. No a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tak chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za nimi jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Nějaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: To takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, tak nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat a velmi rád to předávám. Je to kávovar, velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj s kávou, a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: My jsme překvapeni teda, moc.
3: To teda jsme nečekali, opravdu. To teda,
4: tak je, tak to, jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak děkujeme a já nevím, jak jim to oplatíme. Vy to museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
4: No a na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažím řízky.
4: Jo, to mi je, dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je zvedme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc
4: děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí, nebo bolí, nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo, za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že? Ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce nám pusu.
3: Už bylo, dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju. Mm.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český
0: rozhlas zprávy.
3: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Holingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Holingerové ve středních Čechách.
4: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
3: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
5: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
3: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V šesté minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V osmi finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko.
0: Počasí.
3: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy. Po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte. Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Knižnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Knižnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásili, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanovní lázně zřídily. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. Prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si sem může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 na jednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle, takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: A přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte zač.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, Božena Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po svíc

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání. Ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Knižnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká? Teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byla. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou více jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám.

Je to horní chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že laternu magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že laternu magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině Jeden imker güte bedbewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říkali, nix, noch einmal bitte. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. A pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas, že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle porivy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosím naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal? On říkal: já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty, Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horníčkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimre, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připravení už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všeho. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju!
3: On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo přišel, tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom stáska legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ostrul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro vomdl a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička mě nic nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na ně. A nemám ho dodnes, aby vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo, kamarádka ta, jo, no, ta byla, to ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo, a to, takže jako já teda nejsem na to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od máma marot, nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo, to už nějaké štěstí nebylo, ale milovala nás obě a bála se o nás. No, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to... No, tak to já říkám, že pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: Ale taky ne, tuško, máme to stejný. to máme stejný. Nic
0: nezměnilo. Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Jako říkám, No,
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, to jí mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky a hodně zdravíčka vám přeju.
0: Nápodobně, přesně tak.
1: No. A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a nešlapnila mi tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočníků rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych tím nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátné.
0: No jo.
1: A tak dělte si. První takový případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco. A zjistil, že to vody se to odhodil. A ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou. Takže ty střepiny šly nahoru, jo. Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říká taťka jenom, jo. Takže tam byl jedno takový štěstí, jo. Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vašek Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelecu u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledviny dvakrát, no, tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3krát nějak páté znalomenou, nebo to, jo. Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Tuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za hřbitovem je kopec, jmenuje se to Drátpol, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učí lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, školovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
0: Aha.
1: Tak jsem věděl, kam šáhnout, a ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, hasel tak, jo. Teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Tohle byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tu kdybych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čováním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na konci jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo. No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už je zíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím. Jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: No, já nevím.
0: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž. No,
1: no tak no, tak já už musím na 5 letech dávat hodně pozor.
0: No je, to musíme všichni.
1: No. Když jste chtěli co užít jako tady na tom světě, tak musíte znávat.
0: Ano, ano, ano, ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takový ty nepříjemné věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem, no, tak, celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono. Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo, to teda jo. No Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Duško, děkuji. No.
0: Mějte se hezky, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další, hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacemi, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mhm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle.

0: Aj, oblékli ste mne. Byl som nemocný, navštívil ste mne. Byl som ve viezení, pomohli ste mi. A oni sa ptají, kdy sme to všetko dělali. A on im odpovídá, cokoliv ste učinili jednomu z mých nejmenších, mne ste učinili. Takže tyhle budú věčně žiť. Pak budú druzí, ti věčně zahynú, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami. Víte, jak to myslím. A druzí lidi je nezajímali.
1: Jo.
0: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláču hodně, chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno. Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi. A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba, nechce o to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevražd, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá. A co vy o tom myslíte?
1: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smoláš nebo dítě štěstěný.
0: Ne, mě zajímá váš názor.
1: No já vám to vysvětluju.
0: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
1: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěný, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
0: Spíš je to o tom, jak mluvil Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit, že když něco chce, tak se to opravdu stane.
1: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
0: Jo, ale mě to pomáhá.
1: No tak to jedu, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
0: Na závěr říct, jenom krátce, nezdržuji ostatní. Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
1: Dobře.
0: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo. Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
1: Takže pro vás je štěstí.
0: Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč. Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já to dneška nechápu, proč mě umřela žena.
1: Ano.
0: Tě tomu nerozumím.
1: Ano.
0: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
1: Dobře.
0: A moc děkuju.
1: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 2 minuty po 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No, ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za 5 minut, za 5 roků, maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla 2 syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych se uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak říkám, ono to zase skončí. Jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to je asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže
0: ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně blbý souvětí, ale prostě, aby se změnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně. Děkuju, na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc, tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano, no i já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářské.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel. Tak štěstí odešlo. Ale štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla, spadla jsem v noci,
0: no.
1: V noci nebyl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku. No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince. Mobil jsem měla na vrchu. A zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jej.
1: A tekala o radiátor. A tekala mě z ní krev, tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano, ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to tak je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady. A ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdraví tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve si sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak, mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine Man.

0: Michal Tučný a jeho medicimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No, tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce, no ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotánu 90, tak
0: hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak tomu zkrát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou o švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přije častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Ranní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána. Nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí,
1: ale,
0: jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: Ta první, to bylo, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku tady, no nemila.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě spadl na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi. Tak jsem se pro ně zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 sájt dolů do rybníka.
0: Jej.
1: A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak si jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit. A šla paní s psíkem a viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smůlu. A mezi tím mě tekl krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhoda jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, osprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak, je,
0: tak jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
1: no,
0: vás poslouchám, Eliško.
1: Představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu rybníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu. Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem blížila do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
0: Jo.
1: Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na cíliště, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi o takových 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho. Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník. A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo.
1: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova a úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekal, až se to...
1: Co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký, jak sanitka. A já jsem tam byla jako takové promínilec, že? A tak nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletět z autobusu
0: z velkého,
1: to mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no když mě ten pan doktor říká, že mi dá sanitku do mě, já říkám, ne, já to mám tady.
0: Zvládnete.
1: Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: A to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám.
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach z dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany.

0: kolem nás.
1: Tak tolik Babi Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Frýdlantu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
1: No,
2: tak já jsem dítě štěstěný. Víte,
1: no to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás hodně to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm, o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mhm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkala sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to jsi dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří, aby
1: jo.
2: Měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly ti třetí zuby, já říkám, no já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm, jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No tak
2: jsem
1: to tak je dobře.
2: Jako nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
2: Ano, děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si to také užívám, protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty se šeru nejmladší, ale rozmazlenější, říkali, no, tak někdo musel být rozmazlenější a někdo musel být poslouchat, no.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je
2: a
1: dobře.
2: Prostě máme velký, pěkný vztah
1: tak to s
2: tou rodinou a sourozenci.
1: To je taky velký štěstí, tohleto, když se povede, to je pravda.
2: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě
2: já
1: krásný
2: taky.
1: Prázdniny, hezký léto, moc
2: taky,
1: si to užijte. Jo?
2: A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Dobře dojete domů.
1: Budu se tě...
2: Doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka, pěkná.
1: Aha, no vidíte.
2: No pěkně včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se to pročistilo.
2: A to včera byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a zase tak to pršet.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 1:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám beze změn, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... Nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití. Tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijme ve skromnosti. Prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalice inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem. A moc zdravím do Prahy, děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě ano, ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe,
0: ano,
1: a taky na druhý a být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak, protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi, a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná i tuším.
0: Mějte se moc hezky, krásnou noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky, láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to tak potřebujete říct,
1: jsou
0: ano.
1: Jsem na vozíčku,
0: aha,
1: ale mám radostí na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se s Ukrajinkou a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co.
0: Jo, jo, jo.
1: Nosila mě, chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, což ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí, to už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tomu, co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné.
1: Ani nevím,
0: jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ňu podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. To se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo, jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetky.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu. Tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrá zem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří, jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší. A je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený, šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Vele půvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy.
3: Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou? Prokazujete lidem rád dobrodiní.
3: A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande, já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
4: pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
5: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Do širých polí na dvě nebo tři míle od města vytvořují

0: Těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
3: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
4: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
5: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
4: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
5: 29.
4: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
5: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
4: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
5: 7 až 8 tisíc ročně.
4: Z pozemků nebo z cenných papírů?
5: Hlavně z cenných papírů, lady.
4: Oh, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení.

0: No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
1: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
0: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
1: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
0: Které číslo, pane Walsingu?
1: 149.
0: A nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
1: No, ta móda nebo to místo?
0: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
1: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
0: O, ty počítáme k Tórium a zveme je na večeři, nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
1: Ztratil jsem oba rodiče.
0: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
1: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
0: Nalezen?
1: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
0: A kde?
1: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
0: Ale...
1: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
0: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
1: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
0: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
1: Smím se vás zeptat, lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
0: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane. Worthingu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů, cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali, cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá, nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval. Vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát naspaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný, sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové, celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. Klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne. Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem, mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, cvaky cvak, právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána